zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přilehavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách desky po.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměj celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalonku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko. to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odmetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Pražský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým lilím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve Studenci vzniknou moderní společenské prostory. Stát chystá zpřísnění podmínek pro ukrajinské uprchlíky. Basketbalisté Olympiakosu porazili v Eurolize Fenerbahče. A počasí čekáme slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek. Hezké ráno. Obec Studenec nechá opravit bývalý kulturní dům, odkoupila ho do svého vlastnictví. Cílem je vytvořit společenský sál pro pořádání akcí. Lidé se teď schází v Sokolovně, což podle nezávislého starosty Tomáše Chrtka není ideální.
2: To je spíš sportovní sál, ne kulturní, chybí tam pódium, chybí tam nějaký zázemí pro účinkující, všechno se tam musí vystavět. Sokolovna je super, je v tom areálu tadyhle, ale je vytížená 7 dní v týdnu opravdu od rána do večera, protože to využívá škola jako tělocvičnu, využívají to tenisti, fotbalisti a různé cvičitelky s dětmi.
0: Dobrovolníci dnes budou uklízet okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Ukliďme hřebenovku začne v 8:30 na návsi v Deštném, odkud se účastníci přesunou na určená místa. Organizátoři zajistí taky odvoz na šerlich. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských aut. Cílem je posílení bezpečnosti Česka.
3: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
3: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
5: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou nepřátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
3: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Na zámku v Novém Městě nad Metují dnes bude Food Art Festival. Nabídne ochutnávky jídel z nejrůznějších zemí světa. Program festivalu upřesňuje kastelán Ondřej Daněk.
6: Již 6. ročník této akce vám přiblíží chutě například africké, asijské či francouzské kuchyně od více než 60 prezentujících. Součástí je bohatý doprovodný program s workshopy a dětskou zónou. A jsme připraveni i na podvečerní hokejový zápas Československo s největší stage v kraji pro toto utkání. Sport.
0: Basketbalisté řeckého Olympiakosu porazili v Eurolize obhájce titulu turecké Fenerbahče 79-61 a postoupili do finále. V něm se zítra utkají proti Realu Madrid.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

Máme sobotu 23. května, svátek slaví Vladimírové, hezké jmeniny přejeme a ať už dnes budete slavit cokoliv, počasí by mělo přát. My vás snad tou dobrou náladou také podpoříme s naším vysíláním. Za chvíli už vás vezmeme i do Krkonoš, protože stále více lidí se v letošním roce vydává právě do Krkonoš nejen za pěší turistikou, ale také za běháním. Téměř každý víkend jsou v některé horské obci připravené místní závody v terénním běhu a startovní listiny bývají plné, takže my jsme se byli na takovém závodu také podívat. Začínáme tedy s rozběhem do soboty, ale na duši přejeme klid a pohodové ráno. Od mikrofonu vás zdraví a ať se hezky vstává, přeje Pavla Kindernajová.

0: 12 minut po 5. hodině, teď už ty slíbené Krkonoše, kde se stále více běhá, a to bez ohledu na věk. V letošním roce výrazně přibylo místních běžeckých závodů pro veřejnost, které pořádají obce nebo spolky. Prakticky každý víkend je vypsaný přespolní běh, závod do vrchu nebo běh přes překážky. O závody přitom mají zájem i rodiče s malými dětmi. Například na Benecku bylo nejmladšímu závodníkovi teprve 18 měsíců.
1: 29, Rulovská Valentina, 130 Zemanová,
2: připravit,
1: start!
2: Baru, pojďte se, pojď!
3: Podél trati stojí desítky fanoušků, mezi nimi jsou rodiče, prarodiče, spousta kamarádů.
4: První závodník zbíhá, teďka se uvidí, jak ještě bolí kolena nebo jak se rozcvičil.
3: Šestiletý František běžel s taťkou. Jak se běželo?
5: Skvěle.
3: Kde byl nejhorší úsek?
5: Ten nejhorší na tom konci, ten placák.
3: Pomohl taťka?
6: Taťka to pustil, no. Z prvního na druhý místo. Bohužel.
3: Kde přišla krizovka?
6: Letos ta trať byla opravdu těžší a vyběhnout ten kopec je fakt těžký, no, takže v půlce toho kopce už mě došlo.
3: Pětiletá Amálka běží dnes dvakrát, jednak sama trať a potom s kým?
7: S tátou.
3: Jaký je ten kopec? Co tam máte za překážky?
7: Svalou a štíšky.
3: Rozradíš mi, s kým trénuješ?
7: S dědou.
3: Takže běháte celá rodina?
6: Je to tak.
3: Tatínek Dominik už se tady vydýchává po závodu.
6: Bez tréninku je to těžký. Běháme celá rodina, takže se to dědí tak z generace na generaci.
3: Kolika začínaly vaše děti běhat?
6: Už úplně od malička, já jsem tak rok a půl běžela první závod. Šla, běžela.
3: Přichází na start postupně ti starší.
8: Rozcvičování probíhá normálně od hlavy až po nohy.
3: Lucka Hlubcová už se chystá na trať. Jak jste se připravovali na dnešní závody?
8: Měli jsme tréninky třikrát do týdne a v průběhu víkendu taky něco bylo.
3: Jaké úseky jsou nejhorší?
9: Asi ten kopec na tom Kejnosu. Ten, jak se běží nahoru.
3: Prudký?
9: Jo.
3: Jaká je taktika do takového terénu?
9: Přežít.
3: Do cíle doběhli všichni v pořádku a většina účastníků už se těší na další závody. Ty se budou konat například v Dolní Kalné nebo v Přivislavi u Staré Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Sluníčko svítí, o 3:15 začalo vycházet a bude přát v průběhu celého dnešního dne. Už aktuální teploty jsou vyšší, než tomu bylo včera, přibližně o 3-4 stupně Celsia. Na Hradecku, Rychnovsku, Jičínsku aktuálně 11 stupňů nad nulou. Trutnov, Náchod, další okresní města v našem kraji ukazují aktuálně 10 stupňů.
1: Počasí.
0: Je před námi den s letními teplotami. Mělo by být na východě Čech slunečno po celý den. Teploty budou šplhat ke 24 až 27 stupňům Celsia. Na horách by se měly držet do 20. Vítr ten bude foukat pouze slabý severovýchodní a biozátěž hlásí jedničku.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Petr Koláš s romantickou melodií na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, ale teď už připomínám i naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Pokud byste chtěli napsat do studia, přát si nějakou písničku, bude příležitost dnes po 12. i po 17. hodině, ale tato adresa je i pro vaše spotřebitelské problémy. Pokud se chcete poradit s naším rádcem Josefem Černým, tak je příležitost v tomto čase každé ráno vždy odpovídá. No a dnes se ptáte v našem spotřebitelském servisu, kam vracet zboží, když adresa e-shopu je nejasná. Odpověď připravil Josef Černý.
1: Paní Radka prosí o radu situaci, kdy potřebuje vrátit šaty, které neodpovídají obrázkům na stránkách prodejce, ale nikde není uvedena adresa, kam lze výrobek vrátit. Paní posluchačko, adresa musí být přece uvedena na stránkách prodejce, kde jste objednávala, také na balíčku, kde je uveden odesilatel, případně ji najdete v systému ARES, kde jsou uvedena sídla firem. Balíček můžete odeslat kromě e-shopu rovněž do sídla firmy a prodejce je povinen toto akceptovat.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na Trutnovsku skončila topná sezóna. V meziročním porovnání byla kratší zhruba o 2 týdny. Oznámila to v pátek firma ČEZ Teplárenská. V Hradci Králové přerušili dodávky tepla ve čtvrtek. V následujících dnech očekáváme letní počasí. V Novém Městě nad Metují začalo v týdnu hlasování o veřejných projektech. Lidé můžou vybírat z 9 návrhů. Patří mezi ně například mlhoviště nebo lavička pro seniory. Víc ve zprávách v 6. Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, potvrdili to krajští hygienici. Výskyt infekční nemoci je v Česku vzácný díky povinné vakcinaci. Dítě očkované nebylo. Od konce dubna se léčilo v pražském Motole. Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Ukrajinu z úmyslného útoku na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Vyzval ministerstvo obrany, aby připravilo možnou odvetu. Ukrajina to odmítá. České hokejisty čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa. Od 16:20 nastoupí proti Slovensku. A jaké bude počasí? Na východě Čech čekáme slunečno. Teploty 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme Český rozhlas Hradec Králové. Krásné sobotní ráno budeme přát i s dětmi, které dnes budou mluvit před 6. hodinou o derby. No ale teď s přáním krásného rána František na 9 a za chvíli i noviny s datem 23. května. Hezké ráno.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Denní tisk.
1: Ano, jdeme se podívat do dnešních novin. Rychnovský deník, který má dobrou zprávu pro cyklisty. Píše, že na cyklostezku z Častolovice naváží další, povedou do Solnice i Rychnova. Na severovýchodním okraji Častolovic pokračuje stavba cyklostezky za zhruba 50 milionů korun. Povede podél frekventované silnice od Městice do údolí směrem na Libel. Zároveň se chystají další navazující úseky, které se napojí na trasy směřující do Solnice a Rychnova nad Kněžnou. Součástí nákladného projektu je odtěžení části kopce a přemostění řeky Bělé. Cyklisté by ji měli začít využívat letos v říjnu. Další téma už z Mladé fronty dnes. Ta například informuje o slunné loučce v Hradci Králové, která se otevřela včera. Oblíbená relaxační a odpočinková zóna ukrytého 50-metrového bazénu. Největší atrakcí zůstává velké mlhoviště, které poskytuje příjemné osvěžení. Pro letošní sezónu pak byly pořízeny i nové herní prvky a také základní hry, například dětský domeček, dřevěné kuželky, velký létající talíř, dřevěné pexeso, kroužky, dřevěný žebřík s kuličkami. Jsou tam taky kuželky, petánk, pingpongový stůl. No, mají být letní teploty v těch následujících dnech, tak možná někteří budete chtít využít. No, ale máme tady dnes i Právo a Právo nás zve do Safari parku Dvůr Králové, přičemž zmiňuje zorilu. Je tady v titulku napsáno, zorila není něco jako gorila, je to malý smraďoch. Dvojice drobných zoril malých je novinkou letošní sezóny v Safari parku Dvůr Králové. Osídlili mírně upravenou expozici v průchodu pavilonu šelem Joy Adamsové, kterou dosud obývali hlodavci. Jedná se tedy o druh, který je v zoologických zahradách chovaný velmi vzácně. Zorily malé na první pohled zaujmou výrazným černobílým zbarvením. Je to výstraha. Zorily je totiž podobně jako třeba skunkové, mají pachové žlázy. Jejichž výměšek je velmi intenzivní a nepříjemný. Tak u toho bychom asi mnozí být nechtěli, ale Safari Park samozřejmě zve. Budeme zvát v našich pozvánkách tradičně i v neděli a v pondělí. Tolik tedy z listování v této hodině. Další novinová témata určitě nabídneme i v příští hodině. Teď už Ricky Martin. Krásné ráno.

0: Nám začíná i na východě Čech základní informace ohledně počasí. Tento den by měl být slunečný a teplý.
1: Počasí.
0: Meteorologové píší, že po jasném ránu přechodně by se mohla objevit zvětšená oblačnost, ale to nic nemění na tom, že stále platí, že nás budou těšit hlavně v těch nižších polohách v Polabí letní teploty. Šplhat by měly ke 24 až 27 stupňům Celsia. Na horách se budou držet do 21. Vítr pouze slabý severovýchodní, foukat by měl do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme ráno většinou mírně nepříznivé, během dne už by měly být ale dobré a bio zůstává na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Marika Gombitová na veřejnosti se moc neobjevuje, ale minulý rok v říjnu udělala výjimku. V galerii Slovenského rozhlasu v Bratislavě křtila koncertní album Bratislavská lyra. Možná jste zaregistrovali informace a také fotografie, kdy přebírala platinovou desku za album Nevídané rarity. Ona neslavila jen ten profesní úspěch, ale také zaválela u fanoušků právě tím svým vzhledem, protože zvolila nový střih, upravila ofinu a od mnohých slyšela, že omládla minimálně o 10 let, což ji určitě potěšilo, protože je netěžko uvěřit, že v letošním roce oslaví krásné kulaté 70. narozeniny. Teď ale k mikrofonu úplně jiná generace těch nejmenších. V pátek to bylo 105 let, kdy se na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli konalo první derby pod názvem Cena československého žokej klubu, ale vědí právě ty děti, co je to derby a s jakým sportem si ho nejvíce spojují, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Co to je derby?
2: Že jsou blízko sebe nějaký hokejový nebo fotbalový zápasy.
1: Byl jsi někdy na derby?
2: Ano, několikrát.
1: A na jakém derby jsi byl?
2: Hradec Pardubice.
1: Co to je derby?
3: Že tam je hokej a fotbal.
4: My jsme byli na taky a byli jsme na hokejbalovém, protože můj brácha dáda měl trénink.
5: I já jsem měl trénink, teda turnaj.
6: Můj brácha byl na, ten byl taky na hokeji a taky tam na malých dětích a tam taky hrál zápasy.
1: A co se při derby děje?
6: Že se tam perou často fanoušci.
7: Že se tam perou fotbalisti.
1: Viděli jste někde v poslední době, že by se někde fanoušci nebo fotbalisti prali?
6: Slavie Praha, tak tam měli dynamity a běhali s tím.
1: A je to správně?
6: Ne.
4: My jsme koukali na hokej a u babičky a tam se prali, myslel se, že Česko a myslel se, že ještě Sparta.
8: U nás takhle jsme se koukali na hokej a Dynamo a Pardubice takhle se prali.
1: A kdo při derby fandí?
6: Fanoušci.
8: Dynamo a fanoušci.
6: Fanoušci, kteří tam šílej.
4: Fanoušci tam šílej jak blázen.
6: Že tam křičej tam dáme góla, dáme, nikdy nezváháme.
9: A takhle to vidíme my.

Dnes nás bude těšit slunce, ale před pár dny to bylo úplně jinak. Jarní mrazy způsobily ovocnářům 100 milionové škody a mezi nejvíc zasažené oblasti patří i náš Královéhradecký kraj. Mluvit o tom budeme víc v dalších zprávách za 5 minut.

0: ráno.
1: Vozítko Perseverance na povrchu Marsu ujelo už takřka maratonskou vzdálenost. Výzkumníci vylepšili metodu, jak sledovat mikroplasty v zemědělské produkci. Pardubičtí vědci vyvinuli senzory pro delší životnost litiových baterií. Do Brna dorazila vesmírná raketa Spacebus pro virtuální realitu na oběžné dráze Země. Neandertálci vrtali zuby kamennými nástroji už před 59 tisíci lety. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
3: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Úroda ovoce v Česku bude ve srovnání s průměrem poloviční. Novoměstská radnice organizuje hlasování o využití části rozpočtu. Fotbalisté Manchester City budou mít nového trenéra. A počasí čekáme slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Ovocnáři v České republice vyčíslili škody způsobené jarními mrazy na víc než miliardu korun. Úroda bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody evidují ve středních a severních Čechách, na Moravě a taky v našem regionu, říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Měli jsme tu dvě vlny mrazu, bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i k těm větším škodám, které jsou. Královéhradecký kraj patří těm více postiženým.
3: V Novém městě nad Metují začíná hlasování o veřejných projektech. Lidé můžou vybírat z 9 návrhů. Patří mezi ně například mlhoviště nebo lavička pro seniory. Mezi 3 projekty s největší podporou radnice rozdělí 750 tisíc korun.
5: V historicky prvním ročníku participativního rozpočtu v Novém městě nad Metují se objevilo 18 návrhů, polovinu jich komise vyřadila, některé proto, že byly mimo pozemky města, jiné třeba kvůli finanční náročnosti. Pro 9 vybraných návrhů je možné hlasovat do poloviny června, a to pomocí QR kódu, odkazu na webu města anebo na sociálních sítích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je stále bez příznaků. Na sociální síti X to oznámila fakultní nemocnice Praha Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby. Nepředstavuje žádné riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda.
0: Sport.
3: Fotbalisté Manchester City budou mít od příští sezóny nového trenéra. Španělský kouč Pep Guardiola skončí ve funkci po 10 letech, přestože má ještě rok platnou smlouvu. S týmem získal 20 trofejí.
6: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
7: Pep Guardiola v rozlučkovém videu taky uvedl, že v Manchesteru City zažil skvělé časy, ale nic netrvá věčně. Slavný španělský trenér dovedl City k premiérovému triumfu v Lize mistrů a 6 titulům v anglické Premier League. Celkem získal s Manchesterem City 20 trofejí. Podle BBC by mohl Guardiolu nahradit jeho bývalý asistent a někdejší kouč Chelsea Ital Enzo Maresca. Další klub z Manchesteru, United, natrvalo převzal Angličan Michael Carrick. Původně měl tým z Old Trafford trénovat jen dočasně. Dovedl ho ale ke třetímu místu v nejvyšší anglické soutěži a účasti v Lize mistrů a dostal za to od vedení nový kontrakt na 2 roky. Pavel Tilšár, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Na východě Čech bude slunečno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, severovýchodní, biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné sobotní ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. V této hodině vám nabídneme

0: Dalším dílem pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty ty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové, se kterou se dnes vrátíme k tématu menšin v polovině 17. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, v minulém povídání jsme se zaměřili na židovské obyvatelstvo, které se v Hradci zřejmě poprvé usadilo až v době 30leté války. Už v roce 1652 byli ovšem Židé z města vyhnáni. Jak dokládá historik František Švenda, ještě k roku 1746 Židé ve městě nežili, ani jim neměly být povolovány prodeje na jarmarcích. Zatímco 40. léta 18. století je možno považovat za období, kdy se ještě projevovaly antisemitské postoje, o pár let později se situace začala pozvolna proměňovat, a to i v doposud nežidovském Hradci. Za zakladatele novodobé hradecké židovské komunity je považován Marek Feischl, jenž byl od roku 1762 nájemcem v bývalém hostinci nechválně proslulého zloděje Hronka. O němž jsme si nedávno vyprávěli. Feischl se též živil jako výrobce tabákových výrobků a pachtýř, tedy nájemce, vinopalny. Jeho pobyt byl však sledován. Chtěl-li například u něho nějaký žid přenocovat, musel se ohlásit u primasa a uhradit městskému rychtáři poplatek. K roku 1787 již žila v Hradci menší židovská komunita, jež obývala jeden dům. K společenskému začleňování židů nejen v Hradci významně napomohl císař Josef II., který jim svým tolerančním patentem z roku 1781 povolil návštěvu tzv. Normálních škol i univerzit s výjimkou teologické fakulty, přístup k řemeslu a živnostem s výjimkou nájmu šenkoven, desátků a mlýnů a nákup statků a pozemků, aby mohli obdělávat půdu. V případě potřeby pracovních sil mohli ovšem využívat jen židovskou čeleť. V širším kontextu je možno konstatovat, že závěrem 80. let Židé tvořili početnou skupinu i v rámci císařské armády. Židovské etnikum tak nebylo zastoupeno pouze malou komunitou, ale též vojáky, kteří byli přiděleni k pevnostní posádce.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: To byly Skorpionce, jejich nesmrtelný Wind of Change. Pískat si ho v hlavě budeme nejspíš ještě hodně dlouho, ale ten vítr změn dnes nebude určitě studený, ale bude příjemně, téměř letní.
1: Počasí.
0: Nebo téměř úplně v polabí a v nižších polohách určitě bude velmi teplý i ten vzduch, i když foukat nám bude úplně minimálně. Když se dívám na aktuální teploty na východě Čech, tak stále ukazují 10-11 stupňů nad nulou, ale budou stoupat až k těm 27 stupňům Celsia. Meteorologové hlásí, že bude slunečný den, velmi teplý, s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách teploty do 21. Vítr tedy pouze slabý severovýchodní, rozptylové podmínky přes den by měly být dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy,
2: regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
4: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
3: i Lada Klokočníková.
5: Decedo, když počíváš, nedráždí.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Plán od kapely Kryštof z roku 2007. Víte, že tato skladba je vlastně hluboká pocta? Richard Krajčo ji napsal jako vyznání neuvěřitelnému celoživotnímu manželství herečky Vlasty Chramostové a kameramana Stanislava Miloty. Ti dva si mimochodem zahráli sami sebe i v dojemném videoklipu, určitě mnozí znáte. Takže pocta jejich vztahu, no ale teď v našem vysílání i pocta Ivě Janžurové. Komik může být klidně i roztomile ošklivý, soudí herečka Iva Janžurová, kterou její podoba zrovna nepředurčovala k rolím princezen. Divák ale rozhodně o nic nepřišel, myslím, že právě naopak. Stačí se podívat na ten dlouhatánský seznam rolí, kterými Iva Janžurová do svých 85, které oslavila tento týden, obohatila Zlatý fond české kinematografie. O televizní zábavě a divadelních prknech ani nemluvě. No a o těch fyzických předpokladech pro dráhu herečky před lety mluvila i v našem programu.
1: Je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo prostýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, protože jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohle to jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nadační fond Trutnovské nemocnice nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti nelékařských oborů můžou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice tím chtějí podpořit zájem o zdravotnické obory. Víc ve zprávách v 7. Dobrovolníci dnes budou uklízet okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Ukliďme hřebenovku začne v 8:30 na návsi v Deštném, odkud se účastníci přesunou na určená místa. Organizátoři zajistí taky odvoz na šerlech. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských aut. Cílem je posílení bezpečnosti Česka. Hradec Králové hostí festival Skate Sound. Propojí skateboarding, streetovou hudbu a kulturu. Akce dnes vrcholí mistrovstvím republiky ve skateboardingu v disciplíně minirampa. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. Od 16:20 nastoupí proti Slovensku. A jaké bude počasí? Čekáme slunečno. Teploty na východě Čech kolem 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihalny a Hořenice.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hokej sledujeme spolu s vámi, ale vyhlížíme také poslední výzvu sezóny hradeckých fotbalistů. V neděli se od 14 hodin představí v Hradečtí otroci v hlavním městě republiky, kde vyzvou Spartu. Králové hradečtí fotbalisté na této adrese přitom dosud nikdy nezvítězili. Pro střetnutí s Pražany tak mají určitě velkou motivaci. Budeme se tomu víc věnovat ve vysílání před 7 hodinou.

0: Sobota 23. května 6 hodin 40 minut. Jdeme se podívat do novin.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Náchodský deník otevírám jako první a ten píše o neuvěřitelném hyenismu, kdy z aleje na Náchodsku někdo ukradl 10 stromů. Neuvěřitelná krádež pobouřila obyvatele studnice a zblova na Náchodsku. Z nově vysazené aleje podél silnice zmizelo během jedné jediné noci 10 stromů. Některé přitom měly i 2 metry. Případem se zabývá policie. Krádež stromů přitom odhalili místní v pondělí ráno, protože ještě v neděli večer byly stromky podél silnice mezi studnicí a Českou skalicí v pořádku. Ráno po nich ale zůstaly jen přestřihané pásky a prázdná místa. Zmizelo konkrétně 6 hrušní a 4 jilmy z celkových 19 stromků, které místní lidé společně vysázeli loni na podzim. Krádež pochopitelně vyvolala mezi lidmi ve studnici a okolí silné emoce. Obyvatelé podle starostky řeší případ prakticky všude, v obchodě, na ulici i po telefonu, čemuž se není určitě divit. Tak raději nějaké veselější téma. Mladá fronta dnes, ta například mapuje i loňské oslavy a zmiňuje knihu Hradec Králové 800. Loňské výročí 800 let od první zmínky o Hradci Králové jako o městě obnášelo v 365 dnech 241 akcí na 120 místech. Muziku, výstavy, rekordy horkovzdušných balónů, přednášky nebo pamětní mince si nyní lze připomenout díky publikaci Hradec Králové 800, která mapuje nejdůležitější okamžiky. Ta publikace přitom podle autorů není jenom vzpomínkou na mimořádný rok, ale především inspirací pro další společná setkávání, nové nápady i pro budoucí generace Hradečanů, tak třeba se budou chtít další inspirovat. Ale do třetice ještě z témat máme tady i dnešní Právo. A Právo dnes zmiňuje i mapu republiky, která má roztát za několik dnů. Podle středečního měření má legendární sněhové pole mapa republiky rozlohu 850 čtverečních metrů a maximální mocnost 2,2 desetiny metru. Lze tedy odhadovat, že roztaje ještě v tomto měsíci, tedy v květnovém měsíci. Podle odborníků je tento stav důsledkem nedostatečného sněžení, jež v kombinaci se silnými větry, které v Krkonoších tradičně vanou ze severozápadu, unáší sníh z bílé louky a ten se usazuje na jižním svahu Studniční hory. V květnu, no to možná mnozí nepamatujete, pamatují červenec, srpen, že nám mapa republiky roztávala. Pokud byste se na zbytky sněhu chtěli podívat, tak dnes se nachází v klidovém území Krknapu, pěšky se přímo k ní turista nepodívá, ale dobře je to vidět například z cesty mezi Vírovkou a památníkem Obětem hor. Tolik tedy z listování v této následující hodině. Teď už si dáme Abu s přáním krásného

0: vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, je před námi krásný, slunný letní den.
1: Počasí.
0: Je to tak, navzdory jaru už ty hodnoty budou letní na teploměrech. Na východě Čech má být po celý den slunečno a teploty budou šplhat ke 24 až 27 stupňům Celsia. Na horách se budou držet kolem 20. Vítr k tomu pouze slabý severovýchodní. Rozptylové podmínky by přes den měly být dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Sledujete hokejové mistrovství světa. Dnes nás čeká souboj se Slovenskem. Naše východní sousedé mají sice v tabulce mistrovství světa víc bodů, ale pohled na ten jejich los, ten je zoufalý. Česko, Kanada, Švédsko. Slováci tedy hrají ve Švýcarsku o přežití. A kdo jiný by jim teď měl pomoci? Takové otázky se teď objevují v článcích, například na Seznamu. Budeme tedy za charitu? No věřme, že ne. Pro nás je to přece jenom také o prestiži. A tato utkání mají fanoušci rádi. I když v těch smíšených rodinách, říkám si, možná každý bude fandit tomu svému týmu, ale my Češi máme v kádru zvučnější jména, takže podle bookmakerů jsme jasnými favority. Sport. Jak to bude s fotbalem? Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové zakončí vydařenou sezónu nedělním zápasem na Letné zítra. Proti domácí Spartě už týmům o nic zásadního nepůjde. Pražané obsadí v konečné tabulce druhé místo a východočeši my končíme čtvrtí. Tuto pozici jim nikdo nevezme poté, co dokázali před týdnem porazit 3-1 pražskou Slávii. Zajistili si minimálně kvalifikaci konferenční ligy. To si přitom pochvaluje i obránce Daniel Horák.
1: S klukama jsme to řešili v kabině, že jsme se zapsali do historie hradeckého fotbalu a jsem hrozně pyšnej na ten tým. Ta parta, která tam je, tak si to zaslouží a jsem hrozně rád, že to bylo v téhle kabině.
2: Votroci se podívají do pohárové Evropy po dlouhých 31 letech a dokonce je velmi pravděpodobné, že místo předkola konferenční ligy si zahrají předkolo ligy evropské, která garantuje mnohem větší finanční zisk. Tam by se hradečtí fotbalisté dostali v případě, že by Karviná, co by vítěz českého poháru, byla kvůli kauze z ovlivňování zápasů z pohárové Evropy vyřazena. Ligový duel na Spartě už ale významnou roli hrát nebude.
1: Sice už se o nic nehraje, ale furt je ligový zápas, furt je zápas na Spartě, bude vyprodáno, takže tam půjdeme na 100% a budeme chtít pokračovat v naší dobré formě z jara.
2: Dá se ovšem očekávat, že oba týmy nenastoupí v nejsilnější možné sestavě. Hradečtí budou na trávníku postrádat minimálně svého kapitána Vladimíra Daridu nebo ofenzivního záložníka Adama Vlkanovu. Daniel Horák se ale na utkání těší už jen proto, že v minulosti určitou dobu spartianský dres oblékal, i když to nebylo nic výrazného.
1: Jo, tak trošku speciální zápas to je, ale zas nic extra, protože jsem tam odehrál jenom jednoligový utkání, takže se na to těším a hrát na Spartě je vždycky zážitek.
2: A případné body z Letné se vždy počítají. Pravděpodobně také domácí tým dá šanci některým mladým hráčům nebo fotbalistům z B týmu. Hradečtí Votroci budou přesto vzdorovat silnému protivníkovi, který má nejlepšího kanonýra v 13-gólovém Haraslínovi. Ví to i obránce Horák.
1: Tak samozřejmě Lukáš Haraslín je jejich klíčový hráč, uvidíme, jak na tom bude zdravotně, ale určitě je potřeba se na něj připravit a dávat se na něj pozor.
2: Závěrečný zápas sezony mezi Spartou Praha a Hradcem Králové začne ve 14 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
0: Takže zítra na Letné Hradec Sparta od 14 hodin.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Studenti nelékařských oborů v Trutnově můžou získat stipendia. Stát zvažuje podle Andreje Babiše prodej pardubické explozie. Zámek v Opočně zve na dětský program Letohrádky. A počasí čekáme slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké ráno. Nadační fond Trutnovské nemocnice nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti na lékařských oborů můžou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice tím chtějí podpořit zájem o zdravotnické obory, říká mluvčí Trutnovské radnice Adéla Ščudlová.
5: Město Trutnov prostřednictvím nadačního fondu dlouhodobě usiluje o to, aby v regionu vyrůstala nová generace kvalifikovaných zdravotníků. Formou stipendií proto pomáhá studentům finančně zvládnout závěr studia a zajišťuje jim perspektivní pracovní zázemí v Trutnovské nemocnici.
3: Vláda možná prodá pardubickou explozii. Po návštěvě firmy to v pátek připustil premiér Andrej Babiš za hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střeliv podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by bylo možné použít mimo jiné na splnění závazků NATO, vysvětluje Andrej Babiš.
6: Pokud by došlo k tomu, že by jsme explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu explozie a České armády.
3: V Perském zálivu zůstává uvězněno zhruba 2000 lodí. Irán blokuje Hormuzský průliv kvůli americkým a izraelským útokům. Námořníci trpí nedostatkem potravin a pitné vody. Navíc není jasné, jak dlouho bude blokáda trvat. Mezinárodní federace pracovníků v dopravě, která námořníky zastupuje, varuje před katastrofálními podmínkami. Horní část zámeckého parku v Opočně dnes bude vyhrazená pro dětský program Letohrádky. Návštěvníci se tam dostanou branou z Kupkova náměstí. Program dětského festivalu popisuje kastelán Tomáš Kořínek.
7: V letošním roce jsme si jako téma dětského dne na zámku v Opočně zvolili téma na statku z toho důvodu, že k zámku samotnému patřil i velký hospodářský dvůr, kde byla ustájena zvířata jako koně, krávy a každému z těchto zvířat je věnováno jedno stanoviště v horní části zámeckého parku před Letohrádkem.
4: Počasí.
3: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hořicích a okolí se připravte kvůli pořádání motocyklových závodů na uzavírky a omezení.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré ráno, přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové i po 7. hodině. V Krkonoších se dnes jedinečným způsobem propojí sport s kulturou. Skupina cyklistů se z Horní Brané vydá na speciální trasu po stopách spisovatele Josefa Šíra a architekta Jana Vejricha. Za chvíli od nás uslyšíte víc a nebude chybět ani ranní soutěž Bleskovka, ve které si tentokrát zahrajeme o radiokartu, na které je načtená kniha Mezi dvěma kymy od Niny Špitálníkové. Tak můžete si zkusit s námi zahrát. Ať je start do soboty s datem 23. května co nejpříjemnější. To vám přeje a od mikrofonu zdraví Pavla Kinder.

0: Píseň Milování za svítání, jeden z největších hitů Jany Kratochvílové, energický poprokový hit z přelomu 70. 80. let. Je v té skladbě takový kontrast, řekla bych, mezi chladným končícím vztahem a touhou po té nespoutané intimitě Milování za svítání. Dnes bude, říkám si, i na lásku v přírodě vhodné počasí, pokud by měl kdokoliv z vás chuť. Ale teď je úplně přízemnější téma, i když neméně vhodné, myslím, pro ten dnešní den. Tradiční cyklovýlet. Cyklovýlet krajem Josefa Šíra pořádá právě dnes obec Horní Braná. Na sportovním výletu se však nebude tentokrát vzpomínat jen na tohoto krkonošského kantora a spisovatele, ale také na další slavnou osobnost, konkrétně architekta Jana Vejrycha. Jedna z horských kontrol bude i v Horních Štěpanicích.
1: Do zdí někdejší štěpanické školy se opírá sluníčko. Od února roku 1888 to byl po 21 let řídícím učitelem spisovatel Josef Šír.
2: Mirka Chaloupská z Benecka.
3: Byla tady jednotřídka, děti ho měly hrozně rády a k těm Krkonoším Šír opravdu patří, napsal celou řadu zajímavých povídek.
1: Jeho povídky téměř v každé chalupě byly.
3: No nejenom ve Štěpanicích, ale i po celém Benecku a mý rodiče je měli i v Jilemnici.
1: A to byly i krásně vyvedené knihy v plátěné vazbě, zlacené písmo.
3: Knížka opravdu historická. Nevím, jestli ještě nyní jsou v těchto staveních tyto knížky, ale v Jilemnickém muzeu se určitě na ně můžou všichni jít podívat.
2: A právě jilemnické zastávky u nádherné Vejrychovy novorenesance jsou i na dvou letošních trasách.
4: Nepochybně Jan Vejrych k Jilemnici měl velice vřelý vztah. On se narodil v Horní Brané u Jilemnice a mezi předky, doložené až někdy do 14. století, patřil také ten slavný hejtman jilemnického panství Václav Vejrych z Gemsenfelsu.
5: Dokonce je známý v pověstech jako černokněžník a taková opravdu démonická osoba.
2: Víme od historika Jana Luštince a pověsti si poslechnou děti na jejich dnešní speciální trase. I s trochou kouzlení a v Branské zámecké zahradě budou po celý den umístěny obrazy Vejrychových staveb.
5: A když se tady rozhledneme, tak tady máme zámek, celý zámecký areál, hrobku a na dohled ještě kostel svatého Mikuláše. Já myslím, že je málo vesnic, které by byly tak půvabné a tak atraktivní a zajímavé jako právě Horní Braná.
1: A dodejme, že ten dnešní výlet krajem Josefa Šíra startuje v zámecké zahradě v Horní Brané mezi 8 a 11. Cíl je tamtéž v 18 hodin a odměny na účastníky čekají.
2: Z Krkonoš, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je sobota 23. května, vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. V kalendáři dnes najdete mužské křestní jméno Vladimír, což je jméno slovanského původu, které se vykládá jako vládce, vládní míru světu, popřípadě velký vládce. Všechno nejlepší všem Vladimírům.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes budeme mít slunečno a teplo. Jaroslav Tuček, meteorolog, aktualizoval předpověď, ale nic se nám nezměnilo, takže stále platí, že obloha Královéhradeckého kraje by měla být v sobotu jasná až polujasná a teploty budou letní 24 až 27 stupňů Celsia. To nás dnes čeká. Na horách budou stoupat ke 20. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

summer. On sait bene se tu sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Bleskovka.
2: Ano, jdeme si hrát. Následujících 7 dní pro vás máme poslechové záležitosti, nejrůznější radiokarty z radioservisu, které umožňují stažení audioknihy. A dnes konkrétně někdo získá k poslechu načtenou knihu Mezi dvěma Kimy na studiích v KLDR. Knihu napsala Nina Špitálníková, někteří jste určitě četli. Asi jen pár lidem se poštěstí navštívit KLDR. Nina Špitálníková tam byla hned dvakrát a studovala na tamní univerzitě. Následně o svých zážitcích napsala téma těžké, tvrdý režim, všudy přítomná tajná policie, děsivé podmínky pro život určitě stojí za přečtení, případně za poslech, který teď někdo z vás získá. Otázka ta se bude vztahovat k oslavenci dnešnímu. Schválně, jestli poznáte, kdo má dnes narozeniny a kdo takto umí hrát na saxofon.

0: Let čmeláka. Let čmeláka, to je asi nejznámější skladba českého klarinetisty, saxofonisty, hudebního skladatele a dirigenta, který kromě svého působení v oblasti populární hudby se uplatnil i jako interpret klasického klarinetového repertoáru. Tak můžete tipovat.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak už zkusíme, kdo se k nám dovolal. Ne, tak teďka to někdo vzdal a spojení se nám přerušilo, no tak dáme prostor někomu dalšímu. A kdo se dovolal? Tady Bleskovka, krásné ráno.
2: Dobré ráno, zdravím vás z Krouny, posluchačka Tereza.
0: Tak paní Terezo, pojďte na to, zdravíme do Krouny.
2: Tak je to Felix Slováček.
0: Nebylo to nic náročného, složitého, ale jestli byste věděla, jak se jmenuje vlastně Felix Slováček, protože to jméno Felix není jeho vlastní, se kterým se narodil, to víte?
2: Aha, tak to nevím.
0: No, vidíte, on má dnes narozeniny, ale vlastním jménem je to Antonín Slováček. Aha. Antonín, on to jméno Felix, po kterým je známý, tak to dostal jako školní přezdívku, vznikla podle kreslené postavy kocoura Felixe, spoluhráči v tanečním orchestru Československého rozhlasu, mu taktéž kvůli aranžerským schopnostem i doširoka otevřeným očím přezdívali Vivaldi, to byla další přezdívka, ale takhle se to nakonec stalo, no a je z něho Felix, samozřejmě známý Felix, který dnes slaví krásné 83. narozeniny, co mu popřejeme společně, paní Terezo.
2: Určitě hodně zdraví a ať mu to stále krásně hraje.
0: Krásně hraje, tak děkujeme za přání a vám gratulace a ať se vám dál daří. Krásný víkend.
2: Děkuju.
0: Naschledanou.
2: Naslyšenou.

0: Vozítko Perseverance na povrchu Marsu ujelo už takřka maratonskou vzdálenost. Výzkumníci vylepšili metodu, jak sledovat mikroplasty v zemědělské produkci. Pardubičtí vědci vyvinuli senzory pro delší životnost litiových baterií. Do Brna dorazila vesmírná raketa Spacebus pro virtuální realitu na oběžné dráze Země. Neandertálci vrtali zuby kamennými nástroji už před 59 tisíci lety. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
1: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Na Trutnovsku skončila topná sezóna. V meziročním porovnání byla kratší zhruba o 2 týdny. Oznámila to v pátek firma ČEZ Teplárenská. V Hradci Králové přerušili dodávky tepla ve čtvrtek. V následujících dnech očekáváme letní počasí. Albrechtice nad Orlicí plánují výměnu veřejného osvětlení. V celé obci budou původní lampy nahrazené LED svítidly. Projekt je připravený. Nové osvětlení má přinést hlavně úsporu energie. Po nákaze za škrtem zemřel předškolák z Ostravska, potvrdili to krajští hygienici. Výskyt infekční nemoci je v Česku vzácný. Víc ve zprávách v 8. Ruský prezident Vladimír Putin obvinil Ukrajinu z úmyslného útoku na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Vyzval ministerstvo obrany, aby připravilo možnou odvetu. Ukrajina to odmítá. České hokejisty čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa. Od 16 hodin 20 minut nastoupí proti Slovensku. A jaké bude počasí? Čekáme slunečno. Teploty na východě Čech 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem. Provoz je tam veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Sobotní den se nám krásně rozjíždí, už máme po 7:30, 7:32 je přesný čas na hodinách rozhlasových, tak snad plánujete výlety, návštěvy. Paní Tereza, která vyhrála bleskovku, se prý ještě vzpamatovává po nemoci, bude odpočívat, ale my věříme, že ta výhra jí na nohy také pomohla. A rádi povzbuzíme i vás ostatní, ať už je před vámi cokoliv. Zuzana Norisová nám zaspívá, Petr Spálený následně a pak se opět podíváme i do dnešních novin.

0: Denní tisk.
1: Ano, opět otevíráme dnešní noviny. Hradecký deník ten informuje o tom, že Škodovka přišla o motory za desítky milionů korun. Případ teď míří k soudu. Můžeme připomenout, že téměř stovka motorů dovozů Škoda Kodiaq zmizela v loni v dubnu a během přepravy z výrobního závodu v polských Polkovicích do tovární společnosti Škoda Auto v Kvasinách. Z krádeže policisté obvinili řidiče kamionu, který podle obžaloby vyměnil plný návěs za prázdný a následně nahlásil odcizení nákladu v hodnotě zhruba 35 milionů korun. Krádeží se v souvislosti s kvasinskou automobilkou stalo v minulosti více, ale škody byly násobně nižší a ukradené součástky se podařilo dříve či později najít. Případem tím aktuálním se tedy příští týden začne zabývat Krajský soud v Hradci Králové. Určitě budeme také sledovat. Další téma už ale z Mladé fronty dnes. Mladá fronta dnes se věnuje například špičkovému hybridu. V aréně začala výměna trávníku. Ve středu v Hradci Králové skončil finálový zápas českého poháru MOL Cupu a ve čtvrtek ráno už na hrací plochu Malšovické arény vjela těžká mechanizace. Začíná v pořadí třetí výměna trávníku od otevření stadionu před 3 lety. Tentokrát by však špičkový nový trávník měl vydržet déle než kvůli zimnímu termínovému kalendáři a stínícím tribunám pouhý rok. Jak Mladá fronta dnes informovala, už v březnu klub FC Hradec vsadil na hybridní trávník. Metodu všívaného vlákna zatím v české lize znají jen stadiony Slavie, Sparty a také Plzně, takže raritní záležitost tady bude a určitě se na to mnozí těšíte. No ale raritní záležitost tu zkusili i v Moskvě. To jsem našla v dnešním Právu. Představte si to. V Moskvě páchly umělé záhony. Je to levnější než vysazovat živé květiny. Krajinářská architektka Anastázia Sokolovová tak vysvětlovala, proč na Lublanském náměstí v centru Moskvy komunální služby začátkem května vysadili levandule z plastu. Umíte si to představit? No chtěla, aby to tam vypadalo jako v Provence, ale příliš se to nevydařilo. Výzdoba tvořená umělými květinami vyvolala smíšené reakce. Lidé si stěžovali na nepříjemný plastový odér, takže ve čtvrtek pracovníci moskevských technických služeb začali umělohmotné rostliny raději v těch záhonech přeci jen nahrazovat živými. Tak snad se nikdo neinspiruje, ne snad ne. Hradec Králové, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, určitě sledujete ty trávníky krásné s těmi živými květinami, už začínají mnohým z nás dělat radost. Tak krásné jaro přejeme i dál z Českého rozhlasu.

0: Slunce svítí, hřeje paprsky velmi příjemné, no slunce svítí na obloze i tady na mapách Českého hydrometeorologického ústavu. Ani mráček tady v těch ikonkách není. Hradec Rychnov, Jičín aktuálně 11 stupňů nad nulou a Trutnov Náchod 10.
1: Počasí.
0: Ano, je před námi slunečný a velmi teplý den, jasná až polojasná obloha by nás měla těšit. Teploty ty poletí vzhůru ke 24 až 27 stupňům. Zítra ještě více až k 29, ale to nebudeme předbíhat s Jaroslavem Tučkem. Po 8 hodině ještě upřesníme. Vítr dnes pouze slabý proměnlivý, rozptylové podmínky ráno nepříznivé, ale během dne už by měly být dobré a biozátěž mírná, tedy zůstává na jedničce. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, přinášíme nové a nové informace a pokud s námi zůstanete, tak za chvíli uslyšíte i to, jaký sval v našem těle je nejsilnější.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Královéhradecký kraj navrhl úpravy akceleračních zón pro budování větrných elektráren, tak to je další téma pro naše zprávy, které pro vás dnes připravuje Radek Půlkrábek. Za 5 minut bude 8 hodin, teď ještě Eros Ramazzotti. Tempo.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dopravu v Hořicích a okolí komplikují motocyklové závody. Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. A počasí čekáme slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. V Hořicích začaly víkendové motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla. Ve městě a okolí platí dopravní omezení. Uzavřené jsou silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou. Objízdné trasy jsou vyznačené.
4: Největší komplikace se týkají obyvatel severní části Hořic. Některé zdejší ulice totiž leží přímo uvnitř závodního okruhu. Autem můžou rezidenti vyjet pouze v přestávkách mezi jednotlivými závody a jen na určených místech. Organizátoři očekávají příjezd tisíců návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Využívat můžou odstavné parkoviště v Příčné ulici na příjezdu do Hořic od dálnice D35. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, potvrdili to krajští hygienici. Výskyt infekční nemoci je v Česku vzácný díky povinné vakcinaci. Dítě očkované ale nebylo. Od konce dubna se léčilo v pražském Motole.
5: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
6: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
5: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
7: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
5: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Český rozhlas.
2: Dobrovolníci dnes budou uklízet okolí turistické hřebenové trasy v Orlických horách. Akce Ukliďme hřebenovku začne v 8:30 na návsi v Deštném, odkud se účastníci přesunou na určená místa. Organizátoři zajistí taky odvoz na šerlech.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté si dnes můžou zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Potřebují porazit Slovensko. Souboj s rivalem přinese víc emocí. Podle kapitána Romana Červenky hlavně na straně soupeře.
8: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
2: Duel začne v 16 hodin 20 minut.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude slunečno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 4:08, krásné sobotní ráno dál přejeme, už máte víkend naplánovaný. Včera jsme byli s přímým přenosem v Jaroměři. Možná jste dostali chuť právě na toto město, na železniční výtopnu, festival. Na našich stránkách máme krásné fotografie, tak můžete se podívat a ten zážitek z přenosu zintenzivnit. Po 14. hodině dnes budeme vysílat z Koletovirtyně, tam jistě také někteří vyrazíte. Těch akcí je v našem Královéhradeckém kraji opravdu spoustu. Takže my vám ten jejich větší přehled za chvíli nabídneme i v pravidelném souhrnu. A meteorolog Jaroslav Tuček pak přidá i detaily k tomu létu, které k nám dorazilo s mírným předstihem, tak určitě zjistíme, jak dlouho se zdrží. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Pavla Kindernajová.

0: Právě dnes se na mnoha místech otevírá lázeňská sezóna. K této slávě patří i kulturní program. A protože v Královéhradeckém kraji máme hned několikary rázně, zaměřila se redaktorka Jana Házová ty své víkendové pozvánky především na tyto akce, ale nezůstane jenom u nich.
1: Začnu lázeňskou sezónou. Ta oficiálně začíná například v Malých Lázních Bělovez v Náchodě. Lidé se díky připravenému programu seznámí s historií místního lázeňství, jeho významem pro region a chybět nebudou ani novinky v obnově lázeňství v Náchodě. Děti se podle organizátorů mohou těšit na bohatý program v podobě mnoha sportovních aktivit. Dospělí zas na pohodový kulturní program. Jeho součástí je také tradiční žehnání pramenům minerální vody. Lázeňská sezona dnes začíná také v Lázních Bělohrad na Jičínsku. I tam si pořadatelé připravili program pro všechny věkové kategorie. No a o zábavu nebude o tomto víkendu nouze ani v Jaroměři. Tam do neděle pokračuje multižánrový festival Jařinec. Ten letos mimo jiné oslavuje první zmínku o městě Jaroměř a ta je stará rovných 900 let. K programu festivalu nám podrobnosti poví organizátorka Kateřina Kubák-Prášilová.
2: Festivalem Jařinec v sobotu a neděli ožije umělecká kolonie Bastion 4. Hlavními lákadly divadelního programu jsou určitě inscenace Back to Bullerbyn nebo Hloupý Honza není blbý, hudební zážitky zase přinesou kapely Hm a Letos s Monikou. V neděli festival uzavře dětské představení z deníku Smolíčka P.
1: A z Jaroměře teď zamíříme do Nového Města nad Metují a rovnou na zámek. Ten bude zaplněný dobrým jídlem. Koná se tam totiž další ročník Food Art Festivalu. Pozvánku připojuje kastelán Ondřej Daněk.
3: Na šestém ročníku festivalu zažijete chutě z různých koutů světa. Připravená je dále hudební stage, speciální food truck zóna, fotokoutek, tetovací salon, degustace vín a sektů nebo dětská zóna. Během dne budete moci navštívit i prohlídky zámku. A připravili jsme i největší stage v kraji na podvečerní hokejové utkání Československo.
1: Poslední dnešní pozvání bude na farmu Dubno nedaleko České Skalice. Právě tam se můžete dnes zúčastnit tradičního dubenského běhu. Hromadný start je naplánovaný na 9. hodinu. Trasa účastníky podle organizátorů povede po lesních cestách, loukách, polích i asfaltu v krásné přírodě. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi ve spojení. Pane Tučko, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: No, před chvílí jsme zvali na nejednu akci v Královéhradeckém kraji, tak já myslím, že pořadatelé mohou být spokojení, co jste vymysleli. Veďte, pojďme na to slunečno.
2: Přesně tak, víkendové léto. Tlaková výše nad střední Evropou ovlivňuje počasí u nás, takže dneska budeme mít jasnou až polojasnou oblohu s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vítr dneska bude slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostlé podmínky po ránu nepříznivé, ale v průběhu dne se vylepší na dobré a bio, to je na stupni číslo 1, mírná zátěž.
1: Slunou loučku v Hradci Králové u 50-metrového bazénu už otevřeli, tak já myslím, že mnozí využijí, protože ty teploty budou přát, kdo se rád koupe, opaluje, tak to bude chtít. A vy jste už trošku předeslal, že to bude po celý víkend, že to není jenom ten dnešní den.
2: Přesně tak. V noci budeme mít zase pěkně hvězdnatou oblohu, jasno nebo skoro jasno, s tím, že ty minimální teploty budou nejčastěji mezi 14 až 11 stupni Celsia. Chladněji bude trošku v Broumovském výběžku, tam ty teploty budou se pohybovat kolem 7 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů, nebo nebude foukat vůbec. No a přes den jasno až polojasno, hlavně v dopoledních hodinách, odpoledne a večer potom bude přechodně až oblačno a výjimečně se může objevit i přeháňka. 27 až 29 stupňů Celsia, takové budou nejvyšší teploty, a 19 až 22 na horách a vítr stále slabý, proměnlivý nebo severozápadní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Mně se líbilo, jak jste zmiňoval tu hvězdnatou oblohu, ale říkám si, že s vaším ranním vstáváním těch hvězdiček příliš asi nevidíte, nebo jste pozorovatel noční oblohy?
2: No úplně nejsem, nicméně, i když já už vstávám, tak svítá, takže dneska, takže to už...
1: Právě, už nic není vidět. Příliš. No ale pro ostatní je to výzva, že i v noci bude velmi příjemně a zítra si upřesníme společně, jak to bude pokračovat i v tom následujícím týdnu. Děkujeme tedy za letní výhled na víkend Jaroslavu Tučkovi. Krásnou sobotu.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano, jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611, to je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzyňského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 000 lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ovocnáři v České republice vyčíslili škody způsobené jarními mrazy na víc než miliardu korun. Úroda bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody evidují ve středních a severních Čechách, na Moravě a taky v našem regionu. Město Jičín získalo dotaci 2,5 milionu korun na obnovu památek. Peníze pomůžou zachránit například chátrající historickou bránu u jezuitské koleje a obnovit fasádu měšťanského domu na náměstí, oznámila to radnice. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských aut. Víc ve zprávách v 9. Hradec Králové hostí festival Skate Sound. Propojí skateboarding, streetovou kulturu a hudbu. Akce dnes vrcholí mistrovstvím republiky ve skateboardingu v disciplíně minirampa. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině světového šampionátu. Od 16.20 nastoupí proti Slovensku. A jaké bude počasí? Čekáme slunečno. Teploty na východě Čech kolem 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hořicích začaly víkendové motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla. Ve městě a okolí platí dopravní omezení. Uzavřené jsou silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové a Novou Pakou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Sobotní ráno nabídne pohledy do světa vědy a techniky. Michal Klokočník bude za chvíli v magazínu Techno zmiňovat i úspěch našich východočeských vědců, kteří vyvinuli senzory pro delší životnost litiových baterií. Za 7 minut slyšíte víc po písničkách od Jany Kiršner a Valdemara Matušky. Slunný den nám začíná, Český rozhlas Hradec Králového rád doplní i nejednou zajímavostí.
1: Dobré ráno a Pavla.

0: Hezký den u dalšího Techna, tedy magazínu, který týden co týden přináší novinky z oblasti vědy a techniky. Od mikrofonu vás opět zdraví Michal Klokočník. Nabízím vesmírné projekty, lékařské objevy, přírodu, ekologii nebo technologické novinky. Tady je přehled zajímavostí, které jsme pro vás vybrali. Techno. Vozítko Perseverance na povrchu Marsu ujelo už takřka maratonskou vzdálenost. Výzkumníci vylepšili metodu, jak sledovat mikroplasty v zemědělské produkci. Pardubičtí vědci vyvinuli senzory pro delší životnost litiových baterií. Do Brna dorazila vesmírná raketa Spacebus pro virtuální realitu na oběžné dráze Země. Neandertálci vrtali zuby kamennými nástroji už před 59 tisíci lety. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Robotické vozítko Perseverance americké NASA, které na povrchu Marsu pátrá po stopách možného života, urazilo takřka maratonskou vzdálenost 42,195 kilometrů. Roveru o velikosti osobního auta podle manažera mise Roberta Hoga zbývá necelých 300 metrů do maratonské trasy a tu dokončí pravděpodobně v červnu. Vozítko je stále v dobrém stavu a zdroj jeho energie vydrží ještě nejméně desetiletí. Trvání mise bude záviset na rozhodnutích NASA. Šestikulový rover Perseverance je vybaven robotickou paží a několika přístroji, mimo jiné spektrometrem, ultrafialovým laserem, radarem nebo kamerovými systémy, jimiž lze na dálku analyzovat povrch planety. Součástí vozítka je malá robotická helikoptéra, které se v dubnu 2021 podařilo vzlétnout a přistát na povrchu Marsu. Šlo o první kontrolovaný let motorizovaného stroje na povrchu cizího vesmírného tělesa. Poté následovaly další lety. Čeští vědci našli způsob, jak rychleji a přesněji sledovat mikroplasty v zemědělské produkci, tedy v půdě, v rostlinách, krmivech i hospodářských zvířatech. Metoda dokáže zacílit pevné částice do jednoho místa a tím ve vzorku odhalit mikročástice. Nová analytická platforma je výsledkem spolupráce týmu z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd. Výzkumníci se zaměřili hlavně na mikroplasty typu PET, tedy materiál používaný například při výrobě plastových lahví. Potřebovali připravit přesně definované částice různých velikostí, což se ukázalo jako technologicky i finančně náročné. Výzkumný tým testoval přítomnost a vliv mikroplastů v různých typech vzorků, od půdy přes rostliny až po tkáně drůbeže. U rostlin se ukázalo, že běžné mikroplasty o velikosti několika mikrometrů se do rostlinných pletiv dostávají obtížně. Pro kořenový systém rostlin jsou pravděpodobně příliš velké. Výzkumníci z Univerzity Pardubice vyvinuli senzory, které mohou v budoucnu prodloužit životnost litium-iontových baterií. Díky velmi přesnému sledování teploty a dalších parametrů přímo uvnitř akumulátorů by měli rozpoznat vznikající problémy a včas na ně reagovat. Litiové baterie se běžně používají v mobilních telefonech, notebookích nebo elektromobilech. Potýkají se hlavně s přehříváním, postupným snižováním kapacity a vnitřními změnami, které vedou k nižšímu výkonu, poruchám nebo jejich poškození. Na výzkumu se podílí tým z Fakulty chemicko-technologické v evropském projektu Horizon Europe Salamander, který podporuje odborníky na vývoj baterií z více zemí. Pardubičtí vědci se zaměřují na senzory, které sledují teplotu a stav uvnitř akumulátoru, což dosud běžné technologie neumožňují.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Věděli jste, že dinosauři netrpěli jen zraněními z divokých soubojů, ale sužovali je i nemoci, které dobře známe my lidé? Paleontologové na jejich kostech identifikovali desítky různých patologií, včetně osteoporózy, dny nebo kostních tumorů. Vůbec poprvé se navíc podařilo potvrdit, že tito pravěcí obři prokazatelně trpěli i zhoubnou rakovinou. Výzkumy dokonce odhalily stopy po krevních parazitech a zánětech dýchacích cest, které nápadně připomínaly dnešní chřipku. Pokračuje popularizátor paleontologie Vladimír Socha.
1: Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Co se týká kostí, tak na těch jsme skutečně už identifikovali několik desítek chorob, několik desítek vlastně takových onemocnění, patologií, samozřejmě spoustu zranění, a kdybych měl jenom, řekněme, vypíchnout, tak těch top asi 5, takových, co se často opakují, tak jsou to různé kostní tumory, různé takové nádory kostní hmoty, většinou, v drtivé většině případů tedy benigní, jaksi nezhoubné, i když mohli třeba stěžovat tomu dotyčnému dinosaurovi pohyb, a to v tom krutém prostě přírodním světě druhohor mohlo znamenat smrt tak jako tak. Dokonce tady v roce 2020 byla z Kanady popsána kost rohatého dinosaura rodu Centrosaurus, u kterého dokonce bylo zjištěno, že ten nádor už metastázoval a byl vlastně maligní, byl zhoubný, takže to byl vůbec první důkaz o pravděpodobně zhoubném případu rakoviny u dinosaura, ale mnohem častější jsou takové běžnější problémy, dokonce takové, které dobře známe i my lidé, onemocnění kloubů, obratlů, osteoporóza, osteoartróza, dokonce i dna neboli pakostnice, nemoc související s vyšším obsahem kyseliny močové v krvi, a ta například trápila i samotného krále dinosaurů, tyrannosaura, ale máme spoustu i dalších teď onemocnění nedávno prokázaných. Za zmínku stojí třeba to, že v kostech jednoho sauropoda, takového dlouhokrkého obřího dinosaura, byly objeveny dokonce pozůstatky jakýchsi krevních parazitů, kteří prostě parazitovali v někdejším krevním řečišti tohoto dinosaura. No a taky jakýsi zánět, zřejmě související s vlastně dýchacím ústrojím dinosaura podobného příbuzného rodu Diplodocus. Tam to vypadá, že to byla infekce podobná, velmi vzdáleně, prostě nějaké chřipce, nějaké viróze, takže s trochou teda nadsázky se teď už můžeme v podstatě na ty vtipy kreslené a komiksy, kde ti dinosauři dělají hepčí a smrkají a utírají si nosy, tak už na to můžeme možná pohlížet s trochou takového, řekněme, schovývavějšího náhledu, že možná něco podobného ti dinosauři také zažívali.

0: Magazín o vědě a technice.
1: V Brně začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celé republice. Natáčel Marek Hensel.
2: Osmnáctimetrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
3: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
2: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen. Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme ve virtuální vesmírné lodi. Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
4: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
2: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
5: Obletěli jsme celou Země kouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
2: A co jste tam viděli?
5: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír. Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude. A fakt to bylo jako zajímavý.
2: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla. Takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí. Doplňuje Aleš Svoboda.
6: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku k výstupu do volného kosmického prostoru.
2: Raketa Spacebus do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru.cz.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Neandertálci používali kamenné nástroje k ošetření zubního kazu už před zhruba 59 tisíci lety. Naznačuje to stolička, nalezená v jeskyni Čagirskaja na jihu Sibiře, v níž vědci objevili hluboký otvor, vytvořený ostrým kamenným nástrojem ještě za života svého nositele. Podle archeologů jde o nejstarší známý důkaz zubního zákroku a první případ vrtání zubu u jiného druhu než Homo sapiens. Archeoložka Ksenia Kolobovová z pobočky Ruské akademie věd uvedla, že nález zásadně posiluje pohled na neandertálce jako na vyspělou lidskou populaci s komplexními schopnostmi. Ze scénáře Techna je to všechno. S dalšími vědecko-technickými zajímavostmi se vám přihlásíme opět za týden. Pořád si můžete poslechnout i zpětně na portálu můjrozhlas.cz nebo v aplikaci. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.
7: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Za 5 minut bude 9 hodin, ulice krajského města jsou v centru stále téměř prázdné, i když v tuto chvíli už musí být mnozí vyspaní do Růžova víkendově. V Hořicích bude na závodech určitě rušno, Jaroměř slaví jubileum, Koletovar Tyně užije mnoha soubory, po 14. hodině tam bude Romana Joudalová, která nám živost a unikátnost této akce zprostředkuje. No a po lesích, u kterých zpíval před malou chvílí Pokáč, tam to bude živo určitě také, bude se tam běhat a uklízet, takže určitě je ta programová nabídka na ten dnešní den velmi pestrá a je z čeho vybírat. I když někdo možná bude i nostalgicky listovat v albech jako já, protože před 21 lety se mi narodil syn a přijde mi to úplně neuvěřitelné, jak rychle to uteklo. Jako když luskneme prstem a je to 21 let pryč a člověk si toho tolik za těch let uvědomí, ale na ty radosti, na ty je určitě čas vždycky a kdo může, určitě je stejně jako já rád od těch dětí čerpá. Dobrá nálada bude znít určitě dál i z našeho vysílání, tak pokud budete mít chuť, budeme rádi, když vám Český rozhlas Hradec Králové bude moct dál dělat společnost. Po 9. například vás vezmeme do Nové kapličky na Třinecku a po 10. tam bude řeč o svaté květinové trojici. Petunie, begonie, muškáty, to je ta svatá trojice balkónových květin, kterým prý ale sluší i jiřinky. Jak uslyšíte v Hobby magazínu, tak se můžete nechat inspirovat. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a sobotu podle vašich představ.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Školu v Kostelci nad Orlicí čeká oprava. Stát zřejmě zpřísní podmínky pro ukrajinské uprchlíky. Basketbalisté Olympiakosu porazili v Eurolize Fenerbahče. A počasí slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Poluhrábek, hezké dopoledne. Kostelec nad Orlicí nechá v létě opravit budovu základní školy v Drtinově ulici. Rekonstrukce naváže na loňské práce v severní části objektu. Dělníci provedou hydroizolaci a vymění podlahy.
2: Budova školy má dlouhodobé problémy s vlhkostí. Součástí oprav proto bude podřezání obvodového zdiva, nová izolace podlah a pokládka podlahových krytin. Práce začnou na konci června a hotové mají být ještě před začátkem nového školního roku. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 2 miliony korun. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských aut. Cílem je posílení bezpečnosti Česka.
3: Zpřísnění pravidel pobytu v Česku by se mělo dotknout zhruba 380 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Změny přibližuje vedoucí tiskového oddělení ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Nově například dočasná ochrana zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dní zdržovat na území České republiky.
3: Opoziční poslanci chtějí o změnách jednat, striktně je nevylučují. Třeba bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale kritizuje způsob, jakým se o ukrajinských uprchlících mluví.
5: To škodí nám všem. Ukrajinci nejsou Přátelé, oni v drtivé většině případů regulérně pracují a přispívají do státního rozpočtu.
3: Novela by měla platit od začátku roku 2027, pokud projde celým legislativním procesem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: V Hostinném se dnes koná tradiční pochod Karla Klíče. Pro pěší jsou připravené trasy od 10 do 40 kilometrů. Vítáni jsou i cyklisté. Na tratích bude několik kontrolních bodů, říká vedoucí informačního střediska Jana Exnerová.
6: Na kontrole v kempu svatá Kateřina bude připraveno opékání buštu, děti dostanou bušta zdarma, budou tam i připravené hry pro děti, každý účastník dostane památeční placku 50. ročníku, sušenku a ručně malovaný kamínek.
1: Sport.
0: Basketbalisté řeckého Olympiakosu porazili v Eurolize obhájce titulu turecké Fenerbahče 79-61 a postoupili do finále. V něm se utkají zítra proti Realu Madrid.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty mezi 24 a 27 stupni, na horách naměříme kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hořicích a okolí se připravte na dopravní omezení. Začaly tam víkendové motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla. Uzavřené jsou silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloubal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: V začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce a syna Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně i v tom kostelci právě ta stavba o těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlédnutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kostelečtí bránili. A tak narychlo postavili tuhletu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak vždycky, když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

V magazínu Mezinebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas – Skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Jiřího Schillingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé dva roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřely veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Neznabohů, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení Páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A kresli jsme své stopy.
1: A co ty máš ve své stopě?
6: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, svácích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrobla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když jsem u tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. A byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
1: v prosinci.
2: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
2: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci je Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme nad Švédskem, Bulharskem i Německem. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Město Hradec Králové chystá proměnu bývalé Koželužny ve čtvrti Kukleny. Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování. Novoměstský zámek zve na Food Art Festival. A počasí bude slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Vítězem soutěže na Nové náměstí a družstevní bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je Sdružení architektonických kanceláří z Barcelony. Dorazilo celkem 50 návrhů, do finále jich postoupilo 5. Pokračuje náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
2: Druhé místo bylo architekti z Berlína, třetí místo architekti z Porta. Obrovský mezinárodní obsazení, to beru jako obrovský úspěch, takže ten vítězní návrh se teďka bude připravovat a vedle toho tady by mělo vzniknout to družstvo.
0: 3/4 Čechů si myslí, že by měla stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas s víc než tisícovkou respondentů. Právě o podpoře očkování se přou vládní partneři z hnutí ANO a SPD.
3: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
4: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
3: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
5: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
3: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Na zámku v Novém Městě nad Metují se dnes koná Food Art Festival. Nabídne ochutnávky jídel z nejrůznějších zemí světa. Pokračuje program, upřesňuje kastelán Ondřej Daněk.
6: Šestý ročník této akce vám přiblíží chutě například africké, asijské či francouzské kuchyně od více než 60 prezentujících. Součástí je bohatý doprovodný program s workshopy a dětskou zónou. A jsme připraveni i na podvečerní hokejový zápas Československo s největší stage v kraji pro toto utkání. Sport.
0: Britský závodník George Russell vyhrál kvalifikaci na sprint Formule 1 na Velké ceně Kanady. Za ním skončil jeho spolujezdec z Mercedesu a lídr šampionátu 19-letý Kimi Antonelli. Ze třetího místa vyrazí do zkráceného závodu loňský mistr světa Lando Norris ze stáje McLaren. Sprint odstartuje v Montrealu v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty mezi 24 a 27 stupni, na horách naměříme kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Řidiči v Hořicích a okolí se musí připravit o víkendu na omezení. Začínají tam motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla. Uzavřené jsou silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobby redaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivar lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočeste pilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukári je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když se k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odnetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Odnetra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysadí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat, tak chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Rybářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým lilím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
4: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
6: Dopravu v Hořicích komplikují motocyklové závody. Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích někdo v noci poškodil. Fotbalisty Baníku čeká klíčový zápas na Dukle o udržení se v první lize. A počasí slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. V Hořicích začaly víkendové motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla. Ve městě a okolí platí dopravní omezení. Uzavřené jsou silnice mezi Hořicemi, Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou. Řidiči musí využít objízdné trasy.
7: Největší komplikace se týkají obyvatel severní části Hořic. Některé zdejší ulice totiž leží přímo uvnitř závodního okruhu. Autem můžou rezidenti vyjet pouze v přestávkách mezi jednotlivými závody a jen na určených místech. Organizátoři očekávají příjezd tisíců návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Využívat můžou odstavné parkoviště v Příčné ulici na příjezdu do Hořic od dálnice D35. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
6: Nadační fond Trutnovské nemocnice nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti na lékařských oborů můžou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice tím chtějí podpořit zájem o zdravotnické obory. Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před poutí smíření, která má připomenout odsun po druhé světové válce. Pachatele hledají kriminalisté. Policie prověřuje případ jako trestný čin poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Pachateli hrozí až 3 roky vězení. Ve francouzském Cannes končí jeden z nejvíc prestižních filmových festivalů. Porota večera udělí hlavní cenu Zlatou palmu a uzavře tak téměř 2týdenní přehlídku filmů. Sport. Fotbalisté Dukly Praha a Baníku Ostrava se utkají v posledním kole nadstavby o udržení šance na záchranu v šancelize. Tým, který prohraje, sestoupí do druhé ligy. V případě remízy spadne Ostrava. Pokračuje trenér Baníku Josef Dvorník.
8: Tím, že musíme tam vyhrát, nesmíme remizovat, musíme prostě vyhrát a já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si zatím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíze nám stačí nebo ne, nestačí a může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektické. Bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
6: Zápas začne ve 14 hodin, stejně jako duely Mladá Boleslav Teplice, Zlín Slovácko a taky odveta souboje o 7. místo mezi Olomoucí a Karvinou.
0: Počasí.
6: Na východě Čech bude odpoledne slunečno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda. Tolik informace Zelené vlny. Jezděte opatrně. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
9: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu i z kuchyně přeje Zdena Kabourková. A i dnes se na vás těším a doufám, že budete nejen poslouchat, ale že s námi budete i vařit. Ovšem, než se do toho dáme, tak musím poděkovat vám všem, kteří jste za námi minulou sobotu přišli. Sotva jsme se do té naší kuchyně vešli, ale stálo to za to. Takže musím poděkovat za vaše tipy, za vaše slova i za ty dobroty. Musím konstatovat, že umíte překvapit. Každopádně bylo to moc příjemné setkání, takže už teď se těšíme na příště. Tak, tohle jsem vám rozhodně říct musela, ale teď už se budeme věnovat tomu, proč jsme se dnes sešli, tedy vaření. A co si připravíme? Cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Doufám, že vám bude chutnat. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

tři zrna v paprikovo-rajčatové omáčce, to je recept pro dnešní den, a co byste měli mít po ruce. Rýži basmati, 400 gramů cizrnu, 300 gramů, doufám, že jste si dali večer do vody. Pak dvě červené papriky, cibuli, 50 gramů šery rajčat, rajský protlak, zakysanou smetanu, olej řepkový, česnek, papriku mletou, sladkou, čili mleté, koriandr, sůl a pepř. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Jana Lukešová nám dá pár dobrých rad na téma cizrna a přidá i recept. Poradíme, jak udělat cizrnové kuličky se zeleninou. Taky si upečeme vdolky a uvaříme polévku z bílého chřestu. A to stále ještě není všechno. Doufám, že i dnes je nabídka bohatá a že si vyberete a že s námi v té naší kuchyni zůstanete.

0: recept pro dnešní den.
1: Cizerna v paprikovo-rajčatové omáčce, to je recept pro dnešní den a já vám řeknu, jak na to. Cizernu zalijte vodou a nechte namáčet přes noc. Tak to doufám, že jste udělali. Tak teď budeme pokračovat. Druhý den vodu slijte, cizernu zalijte novou vodou a vařte hezky do měka. Pak osolte lžičkou

soli a vývar z té cizrny si nechte stranou. Uvařte rýži podle návodu na obalu. Zatímco se vaří rýže, nakrájejte cibuli najemno, papriku na kostičky a česnek prolisujte. V hrnci rozpalte olej, cibuli, česnek a papriku orestujte do zlatova. Pak vmíchejte mletou sladkou papriku, chili a restujte další 2 minuty. Tu orestovanou zeleninu zalijte vývarem z cizrny, stačí tak 200 ml, a rozmixujte tyčovým mixérem hezky najemno. Pak přidejte všechnu uvařenou cizrnu, protlak a zakysanou smetanu. Podle chuti dosolte samozřejmě, no a podávejte s uvařenou rýží, čerstvým koriandrem a nakrájenými šari rajčátky.

0: Sizrna v paprikovo-rajčatové omáčce, tak to je recept pro dnešní den a pokud to dnes zkoušíte s námi, myslím, že nebudete zklamáni, dá to sice trochu víc práce, museli jsme ji namočit den předem, ale s výsledkem si myslím, že budete spokojení a věřím, že vám bude chutnat. No a myslím, že by chutnalo i Janě Lukešové. Minule nám nabídla výborné bezmasé špízy. Tak teď se spolu zaměříme na tu cizrnu.
1: Je to vlastně druh hrachu, je to ale hrách daleko chutnější, s takovou jemnější oříškovou chutí a dalo by se říct, že nám přináší do těla vitamin řady B, kyselinu listovou, která je výborná právě pro těhotný, pro děti. Roste teda hodně ve Středozemí, hodně je známá pomazánka nebo kaše humus z tahiny, takže to je jejich klasický jídlo.
0: Přece jenom trošku to vypadá jinak než ten hrášek a i bych řekla ta cizrna malinko menší.
1: Oni jsou různý druhy, mohou být i vlastně větší, jako by ty luštěninky, když se namočí, tak pak je to tak třikrát větší. Cizrnu si necháme přes noc namočit ve vodě, počítáme s tím, že ta cizrna zvětší objem tak třikrát, takže nedávat do malých hrnečků, protože bychom to druhý den hledali po zemi, tu rozeběhlou cizrnu. Takže do většího hrnku ta cizrnu zalít vodou, nechat přes noc, druhý den slít, dát na sítko a překrýt mokrou utěrkou a dát na mističku, v který bude voda vlastně udržovat tu vlhkost pod cizrnou. A pak budeme ráno a večer prolívat a tady jde o to, aby nám ta cizrna nezačala kvasit. A za 2-3 dny a budeme mít už krásný takový centimetrový klíčky.
0: My bychom měli říct si suroviny, které budeme potřebovat.
1: Pokud budeme dělat oběd pro 4členou rodinu, tak použijeme 3 šálky cizrny suchý, cibuli asi 2 kousky, olej, potom zeleninový bujon, 300 gramů rajčat, to je asi takových 5-6 rajčat větších, česnek a skoření, aby vlastně je to luštěninka cizrna, takže aby se nám dobře trávila, takže koriandr, oregano, saturejka, můžeme použít pepř.
0: No a jak budeme postupovat? Máme tedy naklíčenou tu cizrnu po těch 2-3 dnech, scedíme, asi ještě propláchneme.
1: Ano, určitě, vždycky proplachujeme. A na oleji si vlastně orestujeme zase pokrájenou cibulku, po chviličce přisypeme cizrnu a zalijeme vodou. Teď zase záleží na tom, můžeme chviličku tu cizrnu třeba orestovat a pak zalít studenou vodou. Právě ten tepelný šok nám pomůže trošičku rozštěpit právě takový ty nestravitelné látky, které jsou v luštěninách. Můžeme i trochu přidat právě těch mořských řas. Vždycky je dobré dát nějakou mořskou řasu, buď to tu kombu, nebo vakame, hýjky a rame.
0: Tak a co s tím potom?
1: Takže, když si chviličku teda opražíme tu cizrnu, zalejeme si vodou, přidáme teda nějaký ty mořský řasy, tak můžeme hned přidat třeba ten zeleninový vývar a vaříme. Můžeme to dělat i z nenaklíčený cizrny, ale pak se to vaří tu hodinu, hodinu a půl. Pokud máme naklíčenou, tak to 3/4 hodinu, hodinu. Cizrna zůstává teda vždycky na zkusu, taková trošku tvrdší, křupavější, ale myslím, že to není na závadu.
0: Když zjistíme, že je to tedy akorát?
1: Když zjistíme, že je taková jako do poloměka, nebo už chviličku předtím, tak už tam přidáme kořeníčko, právě jak jsme si říkali, ten koriandr, saturejku, oregano, ke konci varu přisolíme a mezi tím si nakrájíme rajčata. Tady zase záleží na nás, jestli chceme sloupávat rajčata nebo ne. Rajčata nakrájíme na kostičky a přidáme k tomu rajčátka a vlastně ještě podusíme těch 5-10 minutek spolu s tou cizrnou. Ty rajčata spolu s tím kořeníčkem nám tam udělají takovou jako dobrou chuť a můžeme trošičku jakoby dochutit sojovou smetanou. A aby to bylo trošku výraznější, tak přidáme ten pepř a třeba rozetřený česnek. To přidáme do té smetany a zahustíme cizrnu.
0: No, když vás poslouchám, tak si umím představit, že k tomuhle už by si třeba člověk vzal jen krajíček chleba. Myslím, že by to bohatě stačilo.
1: No, buď to chleba nebo rýži.

0: Cizrna v paprikovo-rajčatové omáčce, to bude dnešní oběd. Já vám zopakuji, jak na to. Tu cizrnu jsme museli zalít vodou včera a nechat máčet vlastně celou noc, tak doufám, že jste to tak udělali. Takže vodu jsme teď ráno slili, cizrnu zalili novou vodou a vaříme. Vařit musíme opravdu, aby byla pěkně do měka. Pak teprve přidejte sůl a ten vývar z cizrny si dejte stranou. Uvařte si rýži podle návodu, protože to bude příloha. No a zatímco se vaří rýže, nakrájejte cibuli najemno, papriku na kostičky a česnek prolisujte. V hrnci rozpalte olej, cibuli, česnek a tu papriku hezky orestujte do zlatova. Pak teprve vmíchejte mletou sladkou papriku, čili a ještě restujte tak asi 2 minutky. Orestovanou zeleninu pak zalijte vývarem, jak jsme říkali, stačí tak 200 ml a rozmixujte tyčovým mixérem najemno. Pak teprve tam přidejte všechnu tu uvařenou cizrnu, protlak a zakysanou smetanu. No a samozřejmě podle chuti osolte, opepřete a podávejte s tou uvařenou rýží, čerstvým koriandrem a nakrájenými šery rajčátky. Tak to je tedy recept pro dnešní den a zároveň informace pro vás, kteří jste přišli později, abyste věděli, co dnes budeme podávat. No a co si dáme teď? Teď se vrátíme k minulému vaření, to jsme dělali špízy z vepřové panenky. No a protože byl den otevřených dveří, tak jste měli tentokrát přednost vy. A tak jsme pochopitelně všechny recepty neodvysílali, takže jeden jsem si pro vás schovala na tuto sobotu. Říkala jsem si, že by byla škoda se s vámi o něj nepodělit. Mohl by se hodit třeba zítra. Takže co to bude? No tak to už nám řekne Jana Kudivejsová, která sledovala, jak vaří Martin Franče. Prý mu to šlo a prý to bylo moc dobré.
1: Dneska nás čeká špalek z vepřové panenky, takže tam je ta hlavní surovina asi jasná.
2: Určitě je to vepřová panenka, vůbec hlavní surovina pro tento pokrm a to se podává na grilované zelenině.
1: A špalek, to znamená, že uřízneme asi pořádný kus toho vepřového masa.
2: Určitě je to prostě maso v celku, nejsou to žádné medailonky, je to vlastně jakoby celá ta panenka, celý ten váleček, z toho si jako odřízneme jak ten palec, který je tam jakoby na špičce toho masa a zbavíme maso ty vrchní blány.
1: Vepřová panenka, to je tedy jasné. Jaké další suroviny budeme mít napsané na tom našem seznamu na nákup pro dnešní vaření?
2: Budeme tam mít napsaný lilek, cuketa, čerstvé bylinky, paprika a cibule.
1: To bude zelenina, kterou budeme grilovat. Tam asi ten lilek mě napadá, že bude chtít trošičku času, aby se vybrečel, jak se říká.
2: Já si myslím, že nejlepší je to čerstvý, prostě nakrájený a na olivovém oleji opečený. Opravdu to chce taky rozpálenou pánvičku, aby se nám to orestovalo, aby se to redusilo, protože ta zelenina pouští vodu. Čím víc rozpálená ta pánvička, tím líp se nám ogriluje a zůstává křupavá, není to vydušený a vypadá opravdu orestovaně a má to takovou zlatavou barvu.
1: Takže když to budeme grilovat opravdu z prutka, tak ani není potřeba tu zeleninu nechávat nějak odležet.
2: Není, opravdu není. Je to prostě důležité, aby jsme měli opravdu čerstvou zeleninu a opravdu z prutka ji orestovali. Když nebudeme mít potřečně rozpálenou pánvičku, tak opravdu zelenina prostě bude pouštět vodu a bude se nám to dusit a vlastně ten pokrm úplně ztratí ten efekt.
1: A je na grilovanou zeleninu lepší nějaká ta hluboká pánev?
2: Určitě je to lepší, když si to chceme prohazovat, ale může být i plochá pánev, když to budeme míchat normálně vařečkou, není v tom žádný problém.
1: Zvládneme tedy i na pánvičce, kterou máme doma určitě. A co s tou vepřovou panenkou?
2: Nejlepší je tu panenku vzít a tenderizerem si ji naklepat. To je prostě takový klepátko, když to řeknu normálně, který má v sobě takové jehličky a vlastně to maso s tím naklepeme. Ty jehličky do toho udělají takový dírky a to maso se nám potom super propejká a zůstává perfektně šťavnatý.
1: A to děláme taky na pánvičce nebo je potřeba grill?
2: Můžeme udělat na pánvi samozřejmě, ale samozřejmě na grillu je to lepší.
1: Upečeme panenku, obložíme grilovanou zeleninou a ještě tam zazněla směs bylinek a ty budou potřeba na maso, do zeleniny nebo na ozdobu.
2: Určitě do zeleniny, maso si z prutka si ho opečeme a pak pozvolně dopíkáme. Samozřejmě záleží na každém, jak to má rád. Někdo má rád ten střed nechat trošku růžovější, tím pádem se to nevyopíká tak dlouho, někdo to má rád úplně propečený, tak opíkáme trošku díl. Zeleninu si nakrájíme na kosky, cibuli nejlepší rozkrojit na půl a na čtvrt a pak vyloupat, aby nebyla krájená. Osolíme a z prutka opekáme na olivovém oleji a potom ke konci pečení přidáváme bylinky. Může to být petrželka nasekaná, nasekaný šnitlik, ale důležité je ty bylinky opravdu dávat až ke konci, protože kdybychom to dali hned a jak bychom to opíkali, tak by nám vlastně zčernali tím opekáním a už by nezůstaly krásně zelený.
1: Bude to jídlo takové hodně přírodní, pečené maso, grilovaná zelenina, netřeba asi přidávat nějakou omáčku krémovou?
2: No, omáčku určitě ne, dozdobíme bylinkovým máslem. A příprava bylinkového másla je víceméně taky velice jednoduchá. Můžeme si ho připravit dopředu, potom si ho můžeme dát do mrazáku a vydrží nám tam, není problém. Máslo necháme trošku povolit, no, do másla si dáme česnek, my tam přidáváme trošku provenciálského koření a dáváme tam čerstvé bylinky. To všechno smícháme, naplníme do cukrářského sáčku, uděláme si takový bobíky, dáme to na chviličku do mrazáku, on nám to stuhne, sesype se to do pytlíčku nebo do nějaké krabičky, uzavře a nechá se to v mrazáku a říkám, vydrží to tam, není žádný problém s tím a vždycky tak, jak tomu grilovanému masu, my dáme si jeden takový ten bobík, tím to dozdobíme a je to úplně perfektní.
1: A příloha k tomu podle vás ideální, nebo která je k tomuhle tomu jídlu nejoblíbenější?
2: Tak samozřejmě v těch restauracích jsou prostě nejoblíbenější hranolky, ale přílohu si k tomu můžeme zvolit sami. Můžeme dávat bramboráčky, nebo si můžeme udělat takový ty bramboráčkový střapáče, že vlastně bramborovákový těsto házíme do většího množství rozpáleného oleje, jen tak po žicích, víceméně usmaží se jako bramboráky, akorát, že to nejsou pravidelné tvary, nebo si k tomu můžeme dát vařený brambory.
1: Prostě co mám kdo rád.
2: I s chlebem nebo s pečivem se to dá jíst.

0: Dnes budeme podávat cizrnu a je pravda, že u toho dnešního receptu jsme museli začít vlastně už včera a namočit ji. Mám tu ale pro vás i jeden hodně rychlý tip. Můžeme využít toho, že si ji koupíme v plechovce a pak můžeme udělat výborné kuličky se zeleninou. Ty skvěle poslouží jako rychlý oběd nebo výživná svačina do práce. Příprava je velmi snadná a kuličky pak můžete buď upéct v troubě nebo usmažit na pánvi. A připravit si můžete i výborný česnekový dip a určitě si pochutnáte. Tak, co potřebujete? 2 mrkve, 2 petržele, 1 plechovku cizrny, stroužek česneku, hrst zelené petrželky, sůl, mletý pepř, 0,5 lžičky římského kmínu, 2 lžíce oleje a 2 lžíce citronové šťávy. Na ten česnekový dip pak 100 ml zakysané smetany, 100 ml bílého jogurtu, 1 stroužek česneku, sekanou pažitku a sůl podle potřeby. A teď postup. Mrkev a petržel očistíme a nastrouháme na hrubém struhadle. Cizrnu slijeme a nasypeme do mixéru společně s česnekem a petrželkou. Osolíme, přidáme římský kmín, pepř, citronovou šťávu, lžíci oleje a rozmixujeme hezky do hladka. Pak přimícháme nastrouhanou zeleninu, ale už jen krátce promixujeme, opravdu krátce, abychom zachovali ještě trošku kousky zeleniny. No a z hmoty tvoříme kuličky, které pokládáme na plech, vyložený pečícím papírem. Ty kuličky před pečením můžete potřít trochu olejem. No a pečeme tak 25 minut při teplotě 190 stupňů a podáváme s tím česnekovým dipem. Tak to byl tip na rychlé kuličky z cizrny a zeleniny. A co teď? Teď si dáme polévku, chřestovou polévku. A tenhle recept, který by se mohl v těchto dnech hodit, nám před časem řekl držitel michelinské hvězdy, šéfkuchař Pavel Pospíšil. No a pokud máte rádi chřest, věřím, že vyzkoušíte.
1: Chřestová polévka se vaří z bílého chřestu, samozřejmě ne z toho zeleného chřestu. Proč jsme volili tu chřestovou polévku? Já si myslím, že právě teď maximálně měsíc, myslím, 13. června končí chřestová sezóna, takže proto jsem volil tu chřestovou polévku. Je to polévka, která vlastně nestojí vůbec nic, protože když ten chřest, který chci si dát třeba s tou holandskou omáčkou nebo jenom s máslem, když ho oloupám, tak samozřejmě nevyhodím ty šlupky ven, jo? Vezmu tu vodu, v které se ten chřest vařil, která je osolená a je v ní trochu másla a trochu cukru a potom, až jsem ten chřest uvařil, tak ho vytáhnu ven do té samé vody, dám ještě vařit ty šlupky, abych z toho vyvařil maximum. Ty šlupky vařím, řekněme, další 10 minut, pak se to všechno scedí a mám ten základní fond chřestové, který nádherně voní. Je to velmi zdravá záležitost i na všechny močové cesty a tak dále. V chřestových oblastích se dělají chřestové kůry, poněvadž to opravdu vyčistí krev, všechno. No tady s tímhle základním fondem žádný čarodějnici se s tím nemá dělat. Já jsem dokonce četl jeden recept, kde tam dali česnek a brambory do té chřestové polívky, to tam nemá co hledat. Chřestová polívka je jenom ten fond, smetana a teď zase buď dobrá máslová jížka, nebo toast, kterým je to rychlejší, nádherně se to zahustí. Když ještě tak někdo má tu holandskou omáčku, tak když se úplně nakonec do toho šlehne 1 nebo 2 lžičky té holandské omáčky, tak je to úplná senzace. Ta holandská omáčka, když už jsem to teda řekl, tak se to dělá tak, že se vyklopí do kotlíku 2 nebo 3 žloutky, přidá se tam trochu bílého vína a teď se to na páře, na vodní lázni šlehá, až to zhoustne. A že to hustí, tak se do toho pomalinku přidává přepuštěné máslo. To přepuštěné máslo ale musí být přepuštěné opravdu tak, že tam není ta syrovátka, že padne dolů jako taková hnědá usazenina a celé to máslo voní trochu na oříšky. Tohle se zašlehává do těch žloutků s tím vínem a šlehá se to tak dlouho, až je to krásná zahuštěná omáčka. V chuti se to solí zase a citronovou šťávou a ta se podává k tomu chřestu vařenému. No a když vám z té omáčky zůstane a dáte 2 žičky do té chřestové polévky, tak ta polévka je lehce nažloutlá a zjemněná tím žloutkem, už to nesmí samozřejmě vařit a hned se to podává.

0: Zrnou v paprikovo-rajčatové omáčce budeme dnes podávat. Já vám naposledy zopakuji, jak na to, a řeknu vám to celé, pokud jste přišli později, tak abyste věděli, jak se má správně postupovat. Tak tedy cizrnu nejprve zalijte vodou a nechte namáčet přes noc. Pak druhý den vodu slijte, cizrnu zalijte novou vodou a vařte hezky do měka. Pak osolte a ten vývar z cizrny si ponechte. Uvařte rýži podle návodu na obalu, protože to budeme podávat jako přílohu. Zatímco se vaří rýže, nakrájejte cibuli najemno, papriku na kostičky, česnek prolisujte. V hrnci rozpalte olej, cibuli, česnek a papriku orestujte hezky do zlatova. Pak vmíchejte mletou sladkou papriku, chili a restujte další 2 minuty. Orestovanou zeleninu zalijte vývarem, tak 200 ml jsme říkali, tím vývarem z cizrny pochopitelně, a rozmixujte tyčovým mixerem najemno. Pak přidejte všechnu uvařenou cizrnu, protlak, zakysanou smetanu, osolte, opepřete, podávejte s tou uvařenou rýží, čerstvým koriandrem a nakrájenými šeri rajčátky. Tak to byl recept pro dnešní den a teď by to určitě chtělo změnu a dát si na závěr něco na zub. Tak co si dáme v dolečky? V dolečky, tak jak je dělají a dělali naše babičky i prababičky. No a to už asi tušíte, že dáme slovo etnografce Vladimíře Jakoubějové, která ráda listuje ve starých knihách a hledá pro nás recepty méně známé i zapomenuté. A abych to upřesnila, v těch knížkách s ní listuje i redaktor Jaroslav Hoření. A co pro nás našli tentokrát dobrotu skynutého těsta? Co se týká sladkých dobrot z dob našich předků, většina receptů začíná větou: z droždí, mléka a cukru necháme vzejít kvásek. A osvědčené kynuté těsto se nám bude hodit i teď. Navdolky s hruškovými povidly.
1: Dnes si dopřejeme něco sladkého. Vdolky, u nás tedy v kraji pod Ještědem dolky, se pečou a smaží téměř na celém území Česka.
2: A jak už to bývá, jejich podoba se mění podle regionu.
1: V archivu lidového jazyka a v materiálových zdrojích k slovníku nářečí českého jazyka můžeme najít vysvětlení, že se většinou jedná o kulaté, neplněné kynuté pečivo, pečené v troubě nebo na plotně, které se například maže povidly, medem, máslem, sype cukrem, s kořicím mákem, zdobí tvarohem, strouhaným sýrem nebo smetanou. V některých regionech se dělaly i dolky na drátě, pečené na plotně, na něj se položily drátěná podložka. Sypané perníkem byly oblíbenou pochutkou. Teď všichni známe písničku Pekla dolky z bílý mouky, sypala je perníkem, dávala je Honzíčkovi otevřeným okýnkem. V našem regionu hospodyňky dělaly i lité dolky, placky podobné lívancům, ale z kynutého těsta, a známe je například ze sváteční 9podlahové báby z Vysocka, kdy se ty dolky skládaly na sebe. Dnes mi ale přidáme recept jiný, na vdolky s hruškovými povidly.
2: Vdolky, tak to je také takový klasický recept od babičky. A já doufám, že se našim posluchačům a posluchačkám tento recept osvědčí.
1: Budeme potřebovat 0,5 kg hladké mouky, 1/4 litr mléka, 1 lžičku cukru, 1/4 soli, 4 dl droždí, 10 dl rozpuštěného másla, 1 vejce, máslo na potření, no a hrušková nebo jiná povidla, jak má kdo rád, a nastrouhaný tvrdý tvaroh. Z droždí, mléka a cukru necháme vzejít kvásek. Do mísy prosejeme mouku se solí, přidáme vejce, máslo a vzešlý kvásek. Zaděláme těsto a necháme asi hodinu kynout. Vykynuté těsto odkrajujeme lžící a tvarujeme z něj placičky vysoké asi 0,5 cm. Na vymazaném plechu ještě 1/4 hodiny necháme nakynout. Upečeme do zlatova. Ještě horké potřeme rozpuštěným máslem. Těsně před podáváním je ozdobíme povidly a posypeme strouhaným tvarohem.

Pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že budeme podávat oběd, a sice cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Jsem zvědavá, jak vám bude chutnat a zda zařadíte tenhle ten recept do jídelníčku častěji. No a co budeme vařit příští týden? Příští sobotu si uděláme noky. Rikotové noky s cuketou a bylinkami. A co budete potřebovat? Rikotu pochopitelně 425 gramů, vejce, 3 budou potřeba, parmazán 30 gramů, hladkou mouku 115 gramů, sůl, pepř, tymián, cuketu, česnek, citron a olivový olej. Takže 425 gramů rikoty, 3 vajíčka, parmazán 30 gramů, mouku hladkou 115 gramů, sůl, pepř, tymián, cuketu, česnek, citron a olivový olej. Tak už kontrola, rikota, vajíčka, parmazán, mouka hladká, sůl, pepř, tymián, cuketa, česnek, citron a olivový olej. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a uděláte si s námi rikotové noky s cuketou a bylinkami. No a já doufám, že přijdete a že s námi vařit budete. Tak, pro dnešek máme vše. Uvařeno máme, už budeme za chvíli podávat na stůl, suroviny na příští týden známe, takže zbývá od Zdeny Kabourkové jediné, pochopitelně jako vždy, přání. Tak tedy přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Tříletý chlapec z Ostravska zemřel na záškrt, neměl očkování. Krajská zdravotnická služba dnes pořádá den otevřených dveří. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku a teploty dnes vystoupají na 27 stupňů. Krásné poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. V Praze tento týden zemřel neočkovaný předškolák z Ostravska nakažený záškrtem. Jde o vysoce nakažlivou nemoc, která postihuje především dýchací cesty. V Česku je její výskyt vzácný. Lékařka Petra Hanzlíková, která je v Královéhradeckém kraji zástupcem Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, se s odmítáním povinného očkování setkává jen výjimečně.
2: Jde o závažné onemocnění s možným i fatálním průběhem. Díky vysoké proočkovanosti jsou dnes případy vzácné. Rodiče proto opakovaně informujeme o významu a přínosech očkování. Pokud i přes doporučení očkování odmítnou, zaznamenáme jejich nesouhlas do zdravotnické dokumentace formou podepsaného reverzu.
0: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje dnes v Hradci Králové pořádá den otevřených dveří. Akce začala v 9:30 dopoledne na heliportu letecké záchranné služby v Třebešské ulici a pokračovat bude až do 5 hodin. Součástí programu je soutěž v resuscitaci nebo ukázka práce s lavinovým psem. Co dalšího záchranáři pro návštěvníky připravili, popisuje jejich mluvčí Lucie Hanušová.
3: Vidět mohou například letovou ukázku vrtulníku letecké záchranné služby včetně lanového podvěsu, kdy bude záchranář přímo zavěšený pod vrtulníkem. Připravené jsou také ukázky reálných zásahů, třeba u dopravní nehody nebo resuscitace. Celý program proběhne jednou dopoledne a znovu odpoledne, takže kdo dorazí jen na tu jednu část, o nic nepřijde.
0: Každá 41. webová stránka s tematikou fotbalového mistrovství světa je podezřelá. Tvrdí to společnost Checkpoint Software Technologies, podle které je cílem vylákat z lidí peníze i osobní údaje. Často jde o weby, které využívají klíčová slova jako FIFA nebo World Cup, aby pak provozovali falešné obchody se suvenýry. Před neoficiálními weby varuje také Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
4: Je vhodné nakupovat také suvenýry od oficiálních prodejců, a to proto, že se objevuje řada padělků. Varujeme před tím dlouhodobě, protože samozřejmě padělek přináší nekvalitu. Sport.
0: České hokejisty čeká po dvoudenní pauze 5. zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovákům. Souboj s tradičním rivalem ve vyprodané hale ve švýcarském Friburgu přinese více emocí. Podle kapitána Romana Červenky ale spíš na straně soupeře.
5: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí. Samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkého. Počasí.
0: Dnes je jasno až polojasno, teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20. Vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na silnici 1/14 mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky a provoz je v úseku Řízenky Vadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak uvidíme, jak to dnes v 16.20 dopadne. Českého hokejisty čeká po dvoudenní pauze 5. zápas ve skupině mistrovství světa, nastoupí proti Slovákům. Určitě vás o tom budeme i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové informovat. Přejeme příjemnou sobotu, hezký víkend. V této hodině písničky od srdce a prostor pro vaše vzkazy, pozdravy, možná nejenom pro Vladimíry k dnešnímu svátku. Přejeme všechno nejlepší, ale jaké další události jsou spojeny s 23. květnem? To připomeneme v pravidelném pohledu do kalendária. Ten nabídneme už za 4 minuty. Karel Sladký vás provede sobotním dobrým odpolednem Českého rozhlasu Hradec Králové a teď se mé tady i z Galaxií přání. Hezký den.

0: své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzyňského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
1: 100 000 lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. Ve výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
0: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka České Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.

0: Krásnou sobotu s českým rozhlasem Hradec Králové a písničkami od srdce. Pokud chcete v této hodině někoho potěšit, pozdravit, popřát Vladimíru k dnešnímu svátku, rád připomenu kontakty. studio.hradec@rozhlas.cz je mailové spojení s námi. Můžete poslat i krátkou textovou zprávu do Českého rozhlasu. Napíšete Hradec, uděláte mezeru, po mezeře text a odešlete na číslo 900 1104, a můžete se také ozvat, a to určitě potěšíte oslavence i známé.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Sobota, 23. květnový den, Český rozhlas Hradec Králové přeje příjemné odpoledne.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A Vladimírům a Vladimírám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Jestli chcete být konkrétní, popřát té vaší, tomu vašemu, v této hodině našeho vysílání máte možnost. Ale teď už zdravím paní Lídu. Paní Lído, krásnou sobotu, dobré odpoledne.
2: Krásnou slunečnou sobotu, Kájo, do Hradce přeju všem. Přeju, posílám pozdrav Péťovi, kamarádce Nadě, Evice, a všechny naší rodině, nebudu jmenovat, Růženka, Antoníček, všechny. A jsem ráda, že vás slyším a že vysíláte takovýhle pořady krásný furt, a aby ten Hradec furt byl, 54 let ho poslouchám.
0: To je neuvěřitelné.
2: A bude 73.
0: To je neuvěřitelné, paní Lído, že? Počasí vyšlo, je krásná sobota, tak jste na chaloupce, nebo jak trávíte?
2: Okay, jo,
0: a hokej, okay, no jistě. Ano, to jsem říkal po 12. hodině.
2: A lidi, ať si slumujou rádio, prosím.
0: Ano, a prosím pěkně, jaká je vaše sobota, kde ji trávíte? Jste někde na chaloupce, nebo
2: teď
0: je pěkně?
2: Teď jsem byla venku. Něco nakupovat a teď budu pracovat něco, jako v kuchyni, pít a vařit, a přijde vnuk. Takže a zítra zase přijede přítel a pojedu k němu, a takže fajn.
0: Plány jsou, no. A hezké plány na víkend.
2: No, jo, furt.
0: Tak to má být. Tak i k té práci vám budeme hrát, paní Lído.
2: No, určitě.
0: Děkujeme za tu letitou přízeň. A potom ten hokej. Dobře. Mějte se krásně, pěknou sobotu.
2: Taky.
0: Hezký víkend.
2: Naschledanou.

Láďovi k dnešnímu svátku přeje všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodičku, kamarád Pavel. Přeje mu, aby si užil nejenom dnešní sváteční den.

0: Český rozhlas Hradec Králové, sobotní písničky o srdce. Zdravím paní Jiřinu, krásnou sobotu, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, taky vám všem krásnou, i když pracovní sobotu. A já bych si přála písničku a ještě jednou moc děkuji, že jsem vyhrála v té kvízovce, protože jsem měla radost, že jsem vyhrála a vnučka měla radost z té hry.
0: Tak to my máme také radost za vás a další budou mít příležitost ve středu po 18. hodině, kdy to bude další parádní výhra.
1: A já budu už jenom poslouchat.
0: Vy už jenom poslouchat, ano. A poslouchat i teď, Karel Gott bude zpívat pro váš hezký den. Mějte se pěkně, paní Jiřino, příjemný
1: taky,
0: víkend.
1: Taky, děkuji moc. Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Děkuji, pěkný den. Kam zajít, kam zajet, kam vyrazit, třeba na Kolatovu Rtyni. A my tam budeme v přímém přenosu mezi 14. a 15. hodinou. Z Rtyně v Podkrkonoší bude Český rozhlas Hradec Králové vysílat, už nás tam můžete vidět, už stavíme rozhlasový stan, chystáme přímý přenos z Rtyně v Podkrkonoší dnes mezi 14. a 15. hodinou. Do Hradce Králové zdravím paní Petru, hezký den, hezkou sobotu.
1: Krásné popoledne.
0: Je krásné. Plánujete nějakou procházku, někam vyrazíte, paní Petro, nebo budete doma odpočívat při poslechu Českého rozhlasu Hradec Králové?
1: Při poslechu Českého rozhlasu.
0: Odpočívat. Při písničkách, které máte ráda i tu následující, pro koho bude, komu ji věnujete?
1: Mám do studia a pro Inku.
0: Dobře, zahrajeme rádi i pro vaši hezkou relaxační sobotu při poslechu Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme za přízeň, mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou pěknou sobotu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Je sobota 23. května, Český rozhlas Hradec Králové s vámi také online přes hradec.rozhlas.cz. Do Libereckého kraje zdravím paní Janu. Paní Jano, hezkou sobotu.
2: Hezkou sobotu vám, pane Sladký, i všem posluchačům. A já tuto písničku dávám zahrát všem Vladimírům i Vladimírám, které mají dneska svátek a přeju jim všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví i spokojenosti.
1: Víte, že to je od vás moc milé, tak za to bude písnička i pro vás. Bude i pro vás, taky vám ji pošleme, ať se tam máte hezky, počasí přeje, co si přát víc, paní Jano, že tak.
2: Přesně tak.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tak se mějte, naslyšenou.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: rozhlas Hradec Králové.
1: A písničky od srdce Vladimírovi Holánkovi k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Ať si, Vláďo, zdravý a šťastný. Ať se v životě daří.

0: Paní Inku zdravím a vítám v písničkách od srdce. Hezkou sobotu, paní Inko.
1: Krásné odpoledne, pane Karle, já vás také zdravím a moc děkuji Petře za písničku a já ji posílám a všem, kdo poslouchají svého oblíbence, na kterého se chystám 2. října do Prahy.
0: Dokonce, no ale do té doby ještě času hodně, dnes je sobota.
1: Ano.
0: Je 23. co dnešní plány, jaké budou?
1: Dnes mám sraz s kamarádkami a půjdeme se někam posadit.
0: Tak to je také hezké.
1: Krásné odpoledne budu mít.
0: Docela určitě. Můžete sedět někde venku, na sluníčku, k tomu káva, popovídat. Bude hezky. Bude hezké odpoledne.
1: Tak, tak, přesně.
0: Tak si to užijte. Mějte se krásně. Hezkou
1: sobotu. Děkuji moc. Mějte se. Naslyšenou.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: A ještě jeden hudební dárek před 13. hodinou splníme. Vladimíře do Poděbrad k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Ať je šťastná, užívá si každého dne. To ti, Vladimíro, přejí přátelé.

0: A to je z poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové všechno, ale Vladimírové a Vladimíry mohou dál slavit.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Po 13. hodině budeme výletovat reportáže za radu zámku rozhledaný jeskyní tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Nabídneme rozhlasové výlety a po 14. hodině přímý přenos z Hrtyně v Podkrkonoší, kde je dnes Český rozhlas Hradec Králové. Hodinový přímý přenos z Hrtyně v Podkrkonoší, Koletovar Tyně. I ta nás bude zajímat dnes mezi 14. a 15. hodinou. Tak možná tam teď máte namířeno, těšíme se, že se tam potkáme. Karel Sladký přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Příjemný poslech našeho vysílání. Ať se vám líbí vše, co ještě dnes odpoledne nabídneme a že toho bude opravdu hodně. Příjemný den.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Jičín získal rekordně vysokou dotaci na obnovu památek. V Kostelci nad Orlicí dnes dobrovolní hasiči soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod a teploty vystoupají na 27 stupňů. Zprávy má a krásné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná dívka chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Jičín získal dotaci 2,5 milionu korun na obnovu městských památek. Peníze pomohou zachránit například chátrající historickou bránu u jezuitské koleje nebo obnovit fasádu měšťanského domu na náměstí Svobody. Pokračovat budou také opravy památkově chráněné školy.
4: Největší část prací se bude týkat pokračující rekonstrukce ohradní zdi u jezuitské koleje. První etapa začala už v minulém roce v ulici Na Hrádku. Teď přijde na řadu dokončení této části a také oprava vstupu do dvora z Ruské ulice. Právě tady se nachází historická brána, která je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu a částečně pobořená. Na objektu základní školy 17. listopadu, který je památkově chráněn, budou vyměněna historická okna a v dožilém historickém domě v centru stavbaři odstraní poškozené a dožilé omítky a doplní chybějící materiál. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Týmy dobrovolných hasičů dnes od 9 hodin na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod. Přihlášeno je celkem 10 jednotek. Mimo soutěž se představí hasiči z partnerské hasičské stanice Tribes v Německu nebo profesionálové z Rychnova nad Kněžnou. Soutěž je pro jednotky dobrovolných hasičů ideální forma výcviku, říká velitel kosteleckých hasičů Jiří Láska.
5: Tak určitě jim přináší tu možnost si vyzkoušet řešení dopravní nehody, kde v uvozovkách o nic nejde. Figurant simuluje zranění, dopravní nehoda je postavená rozhodčími, kteří vědí, co chtějí a nechtějí hodnotit v daných oblastech a jsou schopni jim dát i zpětnou reflexi.
3: Vláda loni vydala meziročně méně peněz na podporu Ukrajinců zasažených válkou. Přímé výdaje klesly zhruba o 2 miliardy na 15 miliard korun. Kabinet to uvedl ve státním závěrečném účtu za loňský rok. Upozornil ale, že číslo nezahrnuje utajované údaje. Největší část výdajů tvořila humanitární dávka nebo platba veřejného zdravotního pojištění za válečné uprchlíky. Naproti tomu klesla podpora školství nebo příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny. Současná vláda tvrdí, že nelze jednoznačně vyčíslit dopady zaměstnanosti Ukrajinců. Ovšem podle posledních údajů, které zveřejnila minulá vláda, odvedli Ukrajinci jen za třetí čtvrtletí 2025 do státního rozpočtu přes 8 miliard korun.
2: Počasí.
3: Dnes je jasno až polojasno, teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20, vítr fouká slabý proměnlivý a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ve Skřivanech u Nového Bydžova na Hradecku je kvůli pracím na inženýrských sítích až do konce srpna uzavřena silnice 327. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: výlety.
6: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do Českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: i úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce,
2: která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd Lysouhoru, prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděn úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru i Novec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka. Posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
4: A Martin Vaněk, dobrý den, přijď. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, je tam i řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálu. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, nevylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: Ďakujú ti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho staletí sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa.
2: Tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomysleným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro hravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: Tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště.
4: Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy.
2: Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
4: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa, vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
2: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
1: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářiště je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
2: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
1: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kůžel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
2: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
1: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytily a teď rostou závratným tempem.
2: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
1: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestál. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix a tak to společnost i přijala.
0: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová.
3: Výlety.
0: Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Varnsdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát. Ale kde? Za A nebo za B? Rumburk, Varnsdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu. Její znění je takovéto. Výlety následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko následuje druhá mezera a pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

0: Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera Augustiánu a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple neboli svatá chýše má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bášila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale Českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale Českolipská loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro Českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště. A naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů. No a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie hlídá uzavřenou silnici mezi Rudníkem a Javorníkem na Trutnovsku. Soud zpochybnil rozhodnutí fotbalové asociace v případu exhráče Hladíka. České hokejisty čeká na mistrovství zápas se Slovenskem a zítra bude ještě o 2 stupně víc než dnes. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. Průjezd uzavřenou silnicí mezi Rudníkem a Javorníkem, kde silničáři opravují svah, je možný pouze se speciálním povolením. Požádat o něj mohou místní obyvatelé, kteří denně dojíždí do Trutnova. Průjezd touto komunikací měl být původně podle nezávislého starosty Pavla Steklého Kyvadlový, ale kvůli dopravním problémům policisté silnici úplně uzavřeli.
3: Tam nastal úplně jako fatal error, prostě 10 kamionů tam najelo, přitom mají všude značení, zákaz vjezdu, slepá ulice a přesto tam prostě najedou a pak se tam točili na té odbočce a vznikaly prostě hrozný fronty, takže se udělala úplná uzávěra.
2: Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný. Fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně zabývá vrchní soud v Praze. Celou kauzu podrobně popisujeme na serveru irozhlas.cz. Lidé v Opočně si dnes v 17 hodin připomenou Josefa Kosinu, redaktora londýnské BBC a autora známého válečného provolání Volá Londýn. Setkání u zámeckého letohrádku doplní předání ocenění osobnost rodného kraje Františka Kupky in memoriam, kterou uděluje spolek Abacus. Historik Michal Holub zároveň představí svou práci o Kosinově životě. Při výzkumu navštívil také archivy v Británii, kde objevil dosud nezveřejněné materiály. Podle Holuba byl Kosina přesvědčený, že média musí být objektivní.
4: Sam Kosina byl přesvědčen o nutnosti pravdomluvnosti BBC. Abych parafrázoval jeho hlášku, vždy říkal, že je lépe, když posluchači uslyší prvně zprávy z BBC, ač jsou špatné, než od jakékoliv totalitní propagandy, která se bude chvástat úspěchy, které nejsou založené na pravdě. Sport.
2: České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední 4 vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
5: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekám skvělý zápas samozřejmě, hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
2: Zápas začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou k 11 stupňům, na horách k 10 a na Broumovsku naměříme kolem 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce května v Jaroměři kvůli opravě mostu přes Labe pokračuje uzavírka ulice na Valech. Objízdná trasa vede městem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, hudební festival Koleto Vartyně dnes slaví svůj jubilejní 60. ročník a Český rozhlas Hradec Králové je u toho. Zdravíme vás z Rtyně v Podkrkonoší, přímo z přírodního areálu na Rychtě, kde před chvílí začal slavnostní odpolední program. Zní a bude znít skvělá muzika, hlediště je plné, počasí nám přeje, tak si to s námi užijte. Příjemný poslech přeje Romana Joudalová.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové pro vás vysílá živě z jubilejního 60. ročníku hudebního festivalu Koleto Vartyně. Tady to kdysi začalo v roce 1960 v tehdy provizorně upraveném přírodním divadle za Rychtou. Vrtyňská koletová hornická hudba zahrála s Kmochovou hudbou z Kolína. Přišlo nevídaných 1200 posluchačů a na oplátku pak zahrála koletovka na náměstí v Kolíně. Tyto koncerty tady položily základ Vrtyňského i Kolínského hudebního festivalu. Dnes jsou to nejvýznamnější přehlídky dechové hudby v Čechách a ta Vrtyňská letos tedy slaví 60 let. Kulaté jubileum, tak to je vždycky výzva pro pořadatele. Ředitel festivalu Pavel Kulhánek ale vypadá svěže, i když asi pár posledních nocí moc nespal. Dobrý den.
1: Dobrý den všem. No, je to pravda, že posledních pár nocí bylo téměř bezesných.
0: Teďka ale vypadá dneska ten program, že to běží už od dopoledne, všechno je jako na drátku. Co už máte tady Vrtyni za sebou?
1: Tak dnešní dopoledne jsme absolvovali promenádní koncerty na náměstí, kde hráli dvě Zušky, Vrtyňská Zuška a Zuška z Týniště na Torlicí. Doprovodili je svým vystoupením Majoretky z Úpice ze základní umělecké školy Anne Marie Buxton.
0: To je vždycky výzva pro pořadatele, tento festival, protože se koná venku.
1: Ano, byly sice roky, kdy jsme festival pořádali ve sportovní hale, ale neměli

0: chystá hudba Hradní stráže a Policie České republiky. To je super, že přijeli na 60. ročník Koletu Virtyně.
1: No tak to je samozřejmě naše chlouba, je to jeden z našich nejlepších orchestrů v republice a jsme nesmírně pyšní, že nás poctili svojí návštěvou.
0: Taky myslím, že přitáhnou do hlediště hodně diváků.
1: To bez pochyby.
0: Což je moc fajn. Jaký bude ten další program potom?
1: Po vystoupení hudby Hradní stráže nám zahraje Lašský orchestr ze Štramberka, následovat bude Koletova hornická hudba. Poté proběhne takzvaný monster koncert, je to v podstatě muzikanti, kteří se sejdou na festivalu, tak hrají společný koncert.
0: Takže všichni dohromady?
1: Všichni dohromady.
0: A to se nějak zkouší dopředu?
1: Zkouší se to během dopoledne.
0: Takže je to taková trochu improvizace?
1: Je to v podstatě, všichni mají noty, ale každý hraje jinak a to dopoledne se to sladí.
0: On ten monster koncert tady v Vrtyni je slavná věc, to se málo kde dělá něco takového, diváci se na to vždycky těší. Jednak těch muzikantů na jevišti je hrozně moc. Ze všech těch kapel, které budou odpoledne vystupovat. A dirigovat to bude kdo? Dirigent přece musí být jenom jeden.
1: Nebude jeden dirigent, protože v podstatě se hraje víc skladeb, takže se dirigenti střídají.
0: Takže se střídají, ale vždycky jeden diriguje celý ten ansábl. To je i pro muzikanty výzva, ne?
1: To určitě. Je to zajímavá věc a pokud vím, tak takováhle věc se odehrává pouze u nás a na Mochově Kolíně.
0: Právě proto je to speciální pro tady tyto dva koncerty, které spolu souvisí. K tomu se dostaneme. No jak klape organizace? To je vaše parketa.
1: No, organizace si myslím, že klape naprosto perfektně. Vzhledem k tomu, že je založená skutečně na dobrovolnicích a lidech, kteří v podstatě to dělají za pivo a párek, tak si myslím, že jsou neskutečně obětaví a pracovití a je to prostě jenom chvála.
0: Jak máte velký tým?
1: Zhruba 10 lidí.
0: Tak málo?
1: Ano, ano.
0: Včetně těch dobrovolníků, ano, to není možné.
1: Ano, je to v podstatě organizační tým, který festival připravuje celý rok, má kolem 80 lidí a potom je tady dneska 5 dalších dobrovolníků, kteří pomáhají s takovou tou fyzickou prací případně. No.
0: Tady samozřejmě je postaráno o diváky, nejen o kapely, takže předpokládám, že nějaké zázemí, catering a tak.
1: Máme tady catering, máme tady samozřejmě občerstvení, máme tady koutek pro děti, skákací hrad, malování na obličej, jsou tady animátoři, takže i o diváky si myslím, že je naprosto perfektně postaráno.
0: Před chvílí ten odpolední program začínal příchodem mažoretek do areálu. Teda moc jim to slušelo, to jsou vaše zdejší, že?
1: To jsou upické mažoretky.
0: To jsou upické mažoretky, ano. Mají nové oblečky?
1: Mají nové oblečky a jsou neskutečně krásné.
0: Ano, je to tak, přesně. Jak vy si to osobně užíváte? Užíváte si to vůbec, nebo jenom běháte sema tam?
1: Já si to začnu užívat v podstatě teď v téhle době, kdy už všechno běží a já už nemusím nic organizovat, takže teď už si to budu jenom užívat.
0: Tak všechno běží, nevím, jestli to slyší i naši posluchači, ale právě začíná hrát hudba Hradní stráže a Policie České republiky, což je teda majstrštyk, že jsou tady. Je to tím, že je to slavnostní jubilejní ročník?
1: Ano, to je to prostě krása.
0: Bránili se nebo rádi přijeli?
1: Myslím si, že přijeli rádi.
0: Tak to je moc dobře, poslechneme si je, možná je trošičku teď slyší i posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové. Hostem u mikrofonu byl Pavel Kulhánek, ředitel festivalu Koletova Rtyně. Odkud pro vás z jeho jubilejního ročníku letos, teda a dnes právě vysíláme přímým přenosem. Tak za chviličku se zase uslyšíme. Děkuju vám za rozhovor.
1: Já taky děkuji, krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Vysíláme pro vás živě z jubilejního 60. ročníku hudebního festivalu Koleto v Artyně. Domácím hostitelským orchestrem je legendární Koletova hornická hudba Artyně v Podkrkonoší, která je ale ještě mnohem starší než festival. A žijící legendou už je také emeritní kapelník Zdeněk Tlučhoř. Dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, hezké odpoledne všem.
0: Pane Tlučhoři, vy jste jeden z nejdéle sloužících kapelníků Koletovy hornické hudby. Kolik let jste stál za dirigentským pultíkem?
1: 38 let.
0: Někdo vás překonal?
1: Ano, pan kapelník Čeněk Koleta,
0: zakladatel,
1: který stál minimálně 51 roku.
0: No a pamatujete si, který ročník festivalu Koletovy Rtyně jste jako dirigent a kapelník zažil poprvé s koletovkou?
1: Pamatuju, protože to bylo v roce 77.
0: 77, no tak to je hodně dlouho, to mohl být tak kolikátý ročník. No jeden z těch prvních, protože letos máme
1: 12.
0: letos máme jubilejní 60. No a můžeme si trošku popovídat o historii a hlavně o vašich osobních zážitcích a vzpomínkách na festival.
1: Já hrozně rád vzpomínám na to, že jsem jezdil spousta vynikajících osobností a vynikajících kapel. Takže to bylo pro nás takové vzdělávání, aby jsme se snažili přiblížit těm lidem.
0: Myslíte ještě lepších kapel než je koletovka?
1: Samozřejmě, pořád se musíte učit.
0: Teď zrovna na jevišti hraje hudba Hradní stráže a Policie České republiky, což je asi ta největší špička, nebo určitě špička.
1: Určitě, určitě.
0: No a já vás hnedka za chvilku pustím, abyste mohl také poslouchat, ale chci se vás zeptat, jestli jste na letošní Koletově Rtyni celý den, už jste byl na dopoledním programu?
1: Nebyl, já jsem se staral o pana Koudelku, který je u mě jako...
0: Rudolf Koudelka, vynikající muzikant a dlouholetý kamarád Koletovky, takže vy ho tady máte na starosti, aby se tady cítil
1: no,
0: jako
1: tak,
0: doma.
1: Tak byl u nás na obědě a tak... Máme jako takový přátelství větší.
0: Takže zase po letech potkáváte na Koletově Rtyni kamarády, muzikanty?
1: Já je potkávám poměrně často, protože Rtyně není tak velká a navíc ještě jeden den vyučuju v hudebce, takže to mládí všechno, který tady je, jako vydávám i v té hudebce.
0: Pane Tlučhoři, jak dlouho vy jste emeritní kapelník?
1: Jako když jsem skončil, jo?
0: No jak dlouho jste v tom hudebním důchodu?
1: No asi od roku 2014.
0: No a nemáte někdy chuť se před tu kapelu postavit a zase si zadirigovat?
1: Já si myslím, že to dělají výborně a že už bych to kazil.
0: No máme tady ještě jednoho hosta. Já vás poprosím, jestli byste mohl té dámě, která sedí vedle vás, předat mikrofon.
1: Určitě.
0: Na chviličku. A já jsem moc ráda, že za námi přišla, protože tahle dáma je pravnučka pana Kolety, který stál u zrodu Koletovy hornické hudby a vlastně i tady toho festivalu, dalo by se říct. Můžu poprosit o vaše jméno, dejte si mikrofon hodně blízko.
2: Já jsem Marcela Cardová.
0: Byl to váš praděda. A Koletové byli dva. Čeněk,
2: ano,
0: a ten
2: Čeněk
0: druhý.
2: A Karel.
0: A oba byli muzikanti.
2: Ano.
0: A vy máte tady u sebe a přinesla jste mi ukázat úžasné dokumenty, včetně rodného a křestního listu pana Kolety. Taky tady jsou výstřížky různé z tisku a jsou tady i fotografie. A na těch fotografiích jste vy, asi předpokládám, a pan kapelník,
2: ano,
0: a dirigent Koleta.
2: Koleta a, Čeněk.
0: A tady
2: jste... A to je můj bratr.
0: A tady je vám kolik let asi?
2: Tam mě je asi 5 let.
0: Jak dlouho jste pamatovala pradědečka?
2: No, vlastně jsme spolu žili v rodinném domku, takže já od narození a bylo mě 10, když zemřel.
0: Takže
2: no,
0: ho pamatujete takže dobře.
2: Pamatuju ho moc dobře.
0: Jsem moc ráda, že jste dneska přišla podívat se na Monster koncert a na odpolední program Koletově Rtyně a moc vám děkuju, že jste nám přinesla ukázat tyhle krásné dokumenty, fotografie, vážím si toho. Nebudu vás zdržovat, ať si taky užijete program a přeji vám krásné odpoledne. Moc mě potěšilo, že jsem vás poznala.
2: Děkuju. Nashledanou.
0: Ještě vás poprosím, jestli byste mohla předat mikrofon panu kapelníkovi, emeritnímu. A pane Tlučhoři, Mně už zbývá jenom poděkovat vám, že jste obětoval pár minut odpoledního programu a přišel z Hlediště sem k nám k mikrofonu. Popřát vám krásné odpoledne a hodně zdraví do dalších let.
1: Děkuju, já vám taky přeju, ať se vám všechno daří a hrozně rád vzpomínám na mnohaletou spolupráci s vámi při koncertech Koletovky.
0: U mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové byl emeritní kapelník Koletovy hornické hudby Zdeněk Tlučhoř a vysíláme pro vás přímým přenosem z festivalu Koleto v Artyně.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Český rozhlas Hradec Králové pro vás vysílá živě z jubilejního 60. ročníku hudebního festivalu Koleto v Artyně. U mikrofonu je jeden ze současných dirigentů Koletovy hornické hudby a také její aktivní hráč trumpetista Jan Hofmann. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Vás dnešní vystoupení na tom slavnostním koncertě jako Koletovku teprve čeká. Co jste nachystali?
1: Já myslím, že jsme nachystali krásný pestrý program, samozřejmě zazní něco od Karla Kolety, protože jináč by to nemělo s naším festivalem nic společného, ale máme pestrý program, aby si užili všichni krásně zpívané věci. Vzpomeneme na Martu Kubišovou, která tady s náma v roce 2007 vystupovala, a pak samozřejmě zabrousíme do nějakých krásných velkých orchestrálních skladeb, ale zakončíme hlavně zpěvem.
0: Je to 60. ročník hudebního festivalu Koleto v Artyně, tedy velmi slavnostní, ale Koletovka jako taková je mnohem starší. To už je, myslím, víc než 150 nebo 160 nebo kolik?
1: V letošním roce slavíme 162. výročí.
0: No a v jaké síle je teď vaše kapela? Kolik vás je? Jak to jde?
1: Orchestr má momentálně 75 aktivních členů a myslím si, že dneska budou diváci tady mít možnost vidět celý orchestr, ale třeba za 14 jedem do Kolína, tam budeme v menší sestavě, ale když máme hrát, tak víc, nebo respektive méně než 50, nás vlastně nikdy není.
0: Mohl byste teď předat mikrofon vedle, protože tady nejste sám. Přišla s vámi také místo předsedkyně Koletovy hornické hudby Jana Kratochvílová a taky samozřejmě aktivní muzikantka. Na co vy hrajete?
2: Tak dobrý den, já tady hraju na baskřídlovku nebo na bariton, záleží zrovna, co je u nás potřeba.
0: No ale kromě toho, že se musíte soustředit na koncert, který vás za chvíli čeká, tak protože jste hostují nebo hostitelský orchestr, máte taky asi na triku spoustu dalších úkolů, nejenom tady vystoupit. Vy se staráte jako Koletovka o spoustu dalších věcí jako pořadatelský orchestr.
2: Ano, tak samozřejmě vzhledem k tomu, že tento festival organizujeme, ta Koletovka se velmi podílí na té organizaci. Hlavním teda pořadatelem je, jak už tady s vámi byl, Pavel Kulhánek, ale je vlastně u nás potřeba zařídit od orchestru, které jsou pozvané, přes program až vlastně chod celého toho festivalu.
0: Kromě toho, že se musíte taky soustředit na to, aby se vám podařilo to slavnostní vystoupení, které vás za chvíli čeká. V kolik hodin budete hrát? Od kolika hodin? Teď hraje hudba Hradní stráže, policie České republiky, někde po 15. hodině, za chvíli asi. To je jedno.
2: No, naše vystoupení nás čeká před půl pátou. A poté vlastně by měl začít Monster koncert.
0: No a já bych se vás chtěla zeptat, protože kromě toho, že teda musíte nastudovat program a zasednout v orchestru, jestli jako hostitelský orchestr máte taky nějaké společenské povinnosti tady, jestli v zákulisí toho festivalu probíhá nějaký kontakt mezi těmi kapelami, které se účastní, jestli se o ně musíte starat?
2: Ano, o toho pak máme většinou určené hostesky, které se starají o ten orchestr a hlavně probíhá tam i komunikace ohledně třeba pochodu, který byl před zahájením festivalu, kdy je potřeba domluvit, jak ty orchestry, kde se sejdou, v kolik začnou, jak se na sebe napojí, nebo co se bude třeba hrát.
0: Já bych vás zase poprosila, děkuji vám za rozhovor, jestli byste mohla předat opět mikrofon dirigentovi Honzovi Hofmannovi, protože možná bychom měli zmínit, že Koletovka má za sebou už spoustu úspěchů za těch mnoho let, ale jeden velmi čerstvý.
1: Ano, jeden velmi čerstvý. Na konci března jsme byli s Koletovkou na soutěžním festivalu pro velké dechové orchestry ve Šternberku a musím říct, že mě osobně dlouho trvalo, než jsem všechny v Koletovce přesvědčil, že je to dobrý nápad vyjet, a po 10 letech jsme na soutěž vyrazili s naprosto skvělým výsledkem, protože naší střední třídu, do které jsme se přihlásili, tak jsme vyhráli. Získali jsme zlaté pásmo s významem, což znamená, že jsme dostali víc než 90 bodů ze 100 od poroty a ještě navíc jsme získali ocenění za provedení povinné skladby, takže za mě obrovský úspěch.
0: Moc gratulujeme, to je úžasné. Co vás čeká dál, kromě dnešního slavnostního koncertu na Koletově Artyně, teď v nejbližší době?
1: Tak v nejbližší době se chystáme na festival do Kolína, a to je asi za 14 nebo za 3 týdny, no a pak hrajeme na 150. výročí Hasičů tady v Artyni a musím malinko prozradit, že pro ně máme malinké překvapení, protože Karel Koleta nevím naprosto přesně rok, ale ve 30. letech věnoval místním hasičům pochod, který nazval Našim hasičům.
0: A
1: my jsme ho v archivu objevili a připravili jsme si ho, takže víc neprozradím.
0: Děkuju mnohokrát. Já už vás propustím, protože máte spoustu práce, jednak s pořadatelstvím festivalu, ale také se chystáte, jak jsme zmínili před chvílí, na to vystoupení na dnešním slavnostním koncertě s koletovou hornickou hudbou. Tak ať se vám to vydaří, počasí vám přeje. Já vám děkuju, že jste si našli čas pro Český rozhlas Hradec Králové. No a přejeme krásný zbytek dnešního programu, který bude trvat vlastně až téměř do půlnoci. Hosty u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové byly trumpetista a dirigent koletovy hornické hudby Jan Hofmann a hráčka na baskřídlovku a místopředsedkyně hudby Jana Kratochvílová. Tak ať se vám dnešní koncert vydaří.
1: Děkujeme, hezký den.
0: Hezký den.
2: Taky děkujeme.
3: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové pro vás vysílá živě z jubilejního 60. ročníku hudebního festivalu Koletovar Tyně. V přírodním areálu na Rychtě dnes také vystoupí lašský dechový orchestr Štramberg Příbor. U mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové je kapelník Aleš Kubina. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásné odpoledne všem posluchačům.
0: Ze Štramberka v Moravskoslezském kraji, to je kus cesty do Rtyně. Tak jak se vám tady líbí? Vy jste tady poprvé s orchestrem?
1: Jsme tady poprvé. My jsme sjezdili skoro všechny festivaly v České republice a ta Rtyně pořád nám jako tak unikala. Tak jsme strašně rádi, že nás tady pozvali.
0: Dechová hudba ve Štramberku má počátek v roce 1912 a s výjimkou období německé okupace fungovala bez přestávky až dosud. A v období první republiky váš orchestr patřil mezi nejvýraznější kapely u vás v kraji. A jak se vám daří v současnosti?
1: Tak my už jako nepůsobíme jako dechový orchestr ve Štramberku. Jsme lašský dechový orchestr, který se spojil, nebo ti muzikanti ze Štramberka se spojili s muzikanty z Příboru, což je téměř sousední město, to je souměstí, a tvoříme tak dohromady jeden orchestr s tím názvem lašský dechový orchestr.
0: Kolik vás je?
1: Je nás zhruba asi nějaké 55 muzikantů.
0: No a jste rádi, že jste přijali pozvání do Rtyně? Líbí se vám tady?
1: No určitě, samozřejmě, to je festival opravdu, na který jsme se těšili, který jsme si přijeli užít.
0: Co jste si připravili do svého vystoupení, které vás čeká teprve?
1: Budeme hrát jednu skladbu od Julia Fučíka, když si připomínáme letos 110 let výročí jeho úmrtí. A potom máme takový program zábavnější, hodně zpívaný, písničky z 60. let, z muzikálu a filmovou hudbu.
0: Máte trému?
1: Strašnou, ale z toho rozhovoru.
0: Z toho rozhovoru. Teďka na jevišti hraje hudba z Hradní stráže a policie České republiky. To je fajn, je takhle vidět a slyšet naživo, ne? No pro vás, jako pro muzikanty.
1: Je to vynikající, je to perfektní muzika, perfektní hudba. My jsme si v autobuse tady říkali, že vlastně jsou tam takový naši předskokani.
0: Ano, jsou to vaši předskokani. Máte tady sebou kolegu. Poprosím vás, jestli si můžete předat mikrofon a sluchátka, protože to je pan Ondřej Šimíček a vy jste zpěvák a hornista ve vašem orchestru. Jak to střídáte, nebo jak to děláte teda?
2: Střídám to jako ponožky. Dobrý den.
0: Dejte si mikrofon hodně blízko, ať vás slyšíme.
2: Zdravím vás i posluchače. No, prostě někdy hraju a prostě někdy zpívám, neboť mě obojí samozřejmě baví a ty zpívané písně, zejména třeba filmové nebo populární, jsou pro to publikum nejvděčnější.
0: Publikum v Rtyni v Podkrkonoší je dost zhýčkané publikum. Tady se hrajou opravdu jako výborné kapely, sem jezdí, diváci jsou dobré, publikum zasvěcené, tak nemáte trošku trému?
2: Hrozně se na to těšíme, protože právě náročné publikum je pro nás vždycky největší výzva a opravdu se na to všichni těšíme a věříme, že náročné rtyňské publikum bude s námi spokojeno.
0: V kolik hodin začíná vaše vystoupení? Doufám, že to víte teda.
2: Myslím, že je to cirka za půl hodiny.
0: Za půl hodiny. Takže vyhrajete hned po té hudbě Hradní stráže a policie ano. České republiky, ale to máte dobrého předskokana.
2: Máme výtečného předskokana a máme takovou jednu perličku, protože jeden z hráčů hudby Hradní stráže, a to jsme se dnes opravdu tady setkali úplně poprvé naživo, nám upravoval skladbu od Meky Šbírky.
0: Takže... Super, a zazní dneska.
2: A dneska zazní.
0: Tak já vám, pánové, mockrát děkuju, že jste si před vystoupením na tak významném koncertu udělali čas pro Český rozhlas Hradec Králové, Aleš Kubina, kapelník lašského orchestru Štramberg Příbor a hornista a zpěvák Ondřej Šimíček. Držím vám palce, ať se vám to vydaří dneska, ať si to taky užijete.
2: Moc děkujeme a naslyšenou.
0: Poprosím vás, jestli byste mohli předat mikrofon a sluchátka ještě tady té dámě, která tady postává a také ji na chviličku vezmeme do vysílání. Je to Hanka Řezničková-Kukulová a je to kapelnice městské dechové hudby nebo městského dechového orchestru Červený Kostelec. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
0: Hanko, ty jsi tady ze sousedního Červeného Kostelce. Já, když jsem viděla, že jsi v publiku a přišla si dneska na festival, tak jsem si říkala, musím tě na chviličku pozvat k mikrofonu. Vy tady dneska nevystupujete s vaším orchestrem, ale pro tebe jako kapelnici to musí být inspirativní. Přijet se podívat na ten festival, nabíráš tady nějaké nápady?
3: Já se hlavně kochám. Samozřejmě nápady nazbírám taky, ale jsem velký sympatizant Koletovy Rtyně a Koletovy hudby. Takže velice ráda vždycky přijdu na koncert a potěším se, jak to funguje a frčí a že ten festival stále běží.
0: Já jsem strašně ráda, že jsi na chviličku sedla k tomu mikrofonu, protože upřímně řečeno kapelnic moc není. Jak ses k tomu dostala?
3: No z nouze. protože nebyl kapelník v Kostelci už, tak jsem tak nějak jako samozřejmě dělala nějaký komorní hra a podobně a vždycky mě oslovovali a se říká, ne, to ne. Až nakonec to tak skončilo, vzala jsem to na rok a je to už 16 let.
0: Je potřeba říct, že městská dechová hudba Červený Kostelec je také velmi stará a tradiční, možná ještě starší než Koletovka.
3: My jsme o rok starší, ano.
0: Takže kolik?
3: Nám je 163.
0: 163 let. Ano. Ovšem na Hance řezníčkové kukulové kapelnici to není vidět, ten věk.
3: Děkuju.
0: Já moc krát děkuju, že ses na chviličku zastavila, nechtěla jsem tě rušit, aby si užívala dnešní odpolední program. Na jevišti je stále hudba Hradní stráže a policie České republiky a u mikrofonu Českého rozhlasu na chviličku kapelnice Městského dechového orchestru Červený Kostelec. Červený Kostelec je hned tady vedle Rtyně v Podkrkonoší, tak jsem moc ráda, Hanko, že ses přišla podívat. Děkujeme za rozhovor. Pěkné odpoledne. Naslyšenou.
3: Děkuji.
0: No a my se vám za chviličku zase z přírodního areálu Vertyni v Podkrkonoší přihlásíme, vysíláme pro vás z jubilejního 60. ročníku hudebního festivalu Koleto Vertyně.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: by, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Hradec Králové pro vás vysílá živě z jubilejního 60. ročníku hudebního festivalu Koletovartyně a u tak významné události, která dalece přesahuje hranice města, nechybí pochopitelně starosta Rtyně v Podkrkonoší Stanislav Řezníček. Dobrý den, vítejte u mikrofonu.
2: Krásný dobrý den z Rtyně všem posluchačům.
1: Pane starosto, co tak významný festival a navíc ještě jubilejní ročník znamená pro vaše město? To zase není tak veliké město, ale veliký festival.
2: Tak veliké město určitě ne. Festival je to veliký festival, je to vlastně jedna z našich největších kulturních akcí v Rtyni, kde v přírodním amfiteátru na Rychtě opět po roce se sjede spousta muzikantů, přijede spousta návštěvníků, polní, místní, přespolní, a pro nás to znamená určitou tradici, protože 60. ročník Koletovy Rtyně v Rtyni je pro nás zavazující a je to určitá tradice, v které se snažíme dál pokračovat. A já bych chtěl moc poděkovat všem organizátorům, kteří se zasloužili o tuto akci, která stále pokračuje.
1: Jak jsem se dozvěděla, vás, nebo ten nejužší tým, není zas tak velký, který to tady má na triku, ale potom, když přijde co k čemu, tak samozřejmě, aby tady tohle všechno fungovalo, aby lidé byli spokojení, měli co jíst a tak dál, fungovala doprava, parkování, to není jen tak.
2: Tak není to jen tak, v tom nejužším týmu tuším, že je asi 10 lidí. Samozřejmě festival je pod záštitou města. Ve spolupráci s Koletovou hornickou hudbou a s naším kulturním odborem, plus do toho se přidávají městská policie, místní hospodářství, náš elektrikář. Takže je to akce veliká a přípravy vlastně začínají po ukončení už festivalu. Takže je to rok příprav, rok dohadů, rok všeho prostě chystání, aby dopadlo tak, jak to má dopadnout, ale co je nejlepší letos, že je krásné počasí, protože to počasí má skutečně největší slovo v tom, jak ten festival bude působit.
1: Je to festival venku, samozřejmě už mnohokrát se musel stěhovat někam pod střechu, naposledy v loňském roce vás to spláchlo, myslím, takže to je to nejdůležitější a dneska to vypadá nadějně.
2: Vypadá to velice dobře, večer bude ještě zábava, takže ta generace těch návštěvníků se trošku obmění. A já musím tedy říci, že my jsme připraveni i na záloží variantu, pokud by ráno dneska bylo hnusné počasí, tak místní Orlovně jsme měli připravený prostory, kde kdyby bylo skutečně nejhůř, tak by se celá akce přesunula do této Orlovny. Takže děkuji i do Orlovny, kde to zázemí
1: jako bylo připraveno,
2: byli v pohotovosti. Teďka věřím, že už to dopadne do večera velice dobře.
1: Vy tady samozřejmě nejste jako divák, máte tady svoje společenské povinnosti jako starosta města, hostitelského města. Máte vůbec časy to trošku alespoň užít?
2: Tak určitě, já to vnímám. Já už jsem tam byl ráno, když byla zkouška. Program v Rtyni začal už ráno na náměstí v 10 hodin, kde byly promenádní koncerty. A je to takové, je to trošku náročnější, ale dá se to zvládat. Mám tady ještě manželku s malým miminkem s jednoroční dcerkou, takže je to opravdu náročný, ale hudbu slyším i teďka, když mluvím do mikrofonu, do rozhlasu k divákům. Takže
1: dneska půjdete spát s velkou úlevou.
2: Určitě, určitě, ale bude to velice příjemné a krásné a kolikrát třeba, když člověk jde spát nebo ještě není tady do těch konců toho festivalu, tak slyší z toho okna, jak ještě se hraje, a to je velice jako příjemné.
1: Říkal jste, že Koletova Rtyně je jedna z největších akcí v městečku pod horami v Rtyni v Podkrkonoší. Přesto ale vy jste velice krásný region, turisticky atraktivní, a celá letní turistická sezóna je před vámi ještě. Na co byste mohl pozvat lidi, aby přijeli tady do toho vašeho krásného kraje?
2: Tak já pozvu opět tady do přírodní amfiteátru na Rychtě, kde za necelý měsíc se bude konat výročí 150 let hasičů, kdy naši místní dobrovolní hasiči si připravili téměř celodenní program, takže srdečně zvu. Kulturní akce Nota Country Festival, tradiční, tuším 34. 6. ročník, nevím, abych se nespletl, takže i zvu na tuto akci. Na podzim nás čeká v září Den města, takže úplně jedna z největších akcí, kde se předvedou všechny naše spolky, každý spolk bude mít svůj stánek, něco předvede, něco třeba prodá a bude mít stanoviště pro děti. A jinak teda turistická sezona u nás v Rtyni a v Podhůří Jestřebých horách, Rtinské muzeum hornictví, které věnuje věnovanou nejenom hornictví, ale také selským bouřím a místnímu textilnímu průmyslu. Tenkrát, jak se tady vlastně ty utěrky a ten len zpracovával. A mimo jiné chystáme dvakrát letní kino Vertini a chystáme také, pokud dobře dopadne, nějakou vlastně jednou vycházku. Tuším, že nejbližší vycházka bude se týkat ať už hasičstva a potom bude ještě jedna přednáška nebo vlastně jedna vycházka o místech, které navštívili prezidenti.
1: Takže jste pyšný Rtyňák.
2: Já jsem Rtyňák velice pyšný. Já jsem se tady ne narodil, ale žiju tady od mala. A nejlepší je tady ten výhled na ty Krkonoše a ty Jestřebí hory a i podle toho se jako snažíme k tomu přistupovat, k té přírodě, mít ten respekt. A když k tomu zahraje ta koletová hornická hudba, tak opravdu je člověk hrdej.
1: Její čas teprve přijde, teď je na jevišti hudba Hradní stráže a policie České republiky, což je taky úžasné, přírodní amfiteátr na Rychtě je úplně plný, počasí přeje. No tak přeji starostovi města Stanislavu Řezníčkovi, aby aspoň chvilku taky našel na to, aby si to užil bez těch povinností, které jako starosta města má. Moc děkuju, že jste si našel chvilku na mikrofon Českého rozhlasu Hradec Králové. Moc mě těšilo, děkuju.
2: Já taky moc krát děkuju a pěknou cestu do Hradce a pěkný den všem posluchačům.

Český rozhlas Hradec Králové pro vás vysílá živě z jubilejního 60. ročníku hudebního festivalu Koletovar. Tyně na pódiu je právě hudba Hradní stráže a policie České republiky. Vystoupí ještě Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Koletova hornická hudba z Rtyně v Podkrkonoší. V 17.30 začne společný monster koncert, ale tím to nekončí. V podvečer na pódiu nastoupí show dechová kapela Lazy Brass a od 20 hodin netradiční big band Factorial Orchestra. Ti festivalu dodají úplně nový rozměr. Je tady o všechny a o všechno postaráno, o rodiny s dětmi, jídla, pití, dost. Prostě na jubilejním 60. ročníku festivalu Koletovar Tyně to žije, je plný muziky, počasí, přeje a nálada je výborná. No a přímým přenosem, kterým jsme pro vás právě z tohoto festivalu vysílali, vás provedla a pěkný poslech našeho dalšího vysílání vám přeje Romana Joudalová. Děkujeme za pozornost.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Je 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Před prázdninami znovu roste zájem o nové cestovní doklady. Do Česka dorazí saharský prach. Hradečtí fotbalisté vyzvou v posledním ligovém utkání pražskou Spartu. A zítra bude ještě o 2 stupně víc než dnes. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré odpoledne. Pět týdnů před začátkem letních prázdnin na úřadech v Královéhradeckém kraji už postupně mizí volné termíny pro vyřizování nových cestovních dokladů. Například magistrát v Hradci Králové má nejbližší volná místa až na druhý týden v červnu. Dalších až 30 dní pak trvá samotné vyřízení žádosti. Podle vedoucí správního odboru Terezie Vitákové může ten, kdo potřebuje pas rychleji, přijít bez rezervace.
7: Pak se může přijít bez objednání, ale pak tady jsou ty fronty skoro 2 hodiny. A to jsou lidi, kteří vědí, že tady musí čekat, než se pro ně najde otevřené okýnko mezi objednanými klienty a pak je vemem.
6: Sněhové pole, které každoročně zůstává nad Modrým dolem ve východních Krkonoších, roztaje letos podle zprávy Krkonošského národního parku rekordně brzy. Poslední měření ukázalo, že v lokalitě je už pouze necelého 2,5 metru sněhu. Takzvaná mapa republiky má průměrně rozlohu 850 metrů čtverečních.
8: Ukazuje to na skutečnost, že uplynulá zimní sezóna byla co do množství sněhu podprůměrná. Letošní maximum bylo 4,8 metru. Jde o absolutně nejnižší naměřenou hodnotu za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Je to důsledek nedostatečného sněžení. Nejvíc sněhu na mapě republiky správa Krkonošského národního parku zaznamenala v zimě 1999 až 2000, kdy tam bylo naměřeno 15,7 metru. Pod sněžkou Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená, případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace.
9: Sport.
6: Fotbalisté Hradce Králové zakončí v neděli aktuální prvoligovou sezónu na Letné, kde nastoupí proti domácí Spartě. Na konečné pořadí v tabulce už výsledek mít vliv nebude. Přesto obránce Daniel Horák očekává bojovný duel.
10: Sice už se o nic nehraje, ale furt je ligový zápas, furt je zápas na Spartě, bude vyprodáno, takže tam půjdeme na 100% a budeme chtít pokračovat v naší dobré formě z jara.
9: Počasí.
6: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou k 11 stupňům, na horách k 10 a na Broumovsku naměříme kolem 7. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž zůstane na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Na Jičínsku pokračují práce na inženýrských sítích na silnici 3. třídy v obci Libuň. Omezení potrvá do konce června. Objízdná trasa vede přes újezd pod Torskami.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Naše sobotní odpolední vysílání pokračuje. Zdravíme vás z Hradce Králové z Českého rozhlasu. Když se za druhé světové války ozývalo z rozhlasových přijímačů volá Londýn, dávalo to lidem v okupovaném Československu naději. Reportáž o rodákovi Sopočna Josefu Kosinovi, válečném redaktorovi londýnské BBC, nabídneme v této hodině dobrého odpoledne. Hlavní cena naší velké jarní soutěže zahradní traktůrek už je u své majitelky. Jak to vypadalo při předávání? Byli jsme při tom. A nabídneme i další díl našeho seriálu Hradecké minuty o historii Hradce Králové. Dnes řekneme víc o tom, kdy město v 17. století přijalo židovské obyvatelstvo a že to bylo až na druhý pokus. A víc k tomu ve druhé polovině této hodiny. A z hudby Krištof, Karel Gott, Miraj, Abba nebo Marcela Holanová. Jsme rádi, že i v sobotu vám můžeme dělat společnost. Přejeme dobrý den, dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Řicích o tomto víkendu jedou už 63. ročník 300 zatáček Gustava Havla, tam to žije. Fanoušky čeká mimořádně kvalitní sportovní podívaná. Kdo tam je, tak ví a také vidí. Letošní ročník je výjimečný hned z několika důvodů. Především si tam letos připomínají 90 let od prvního závodu 300 zatáček v Hořicích. Jen málo který přírodní okruh na světě se může pochlubit tak bohatou tradicí. Poprvé se v Hořicích představí také nový evropský šampionát superbajků, který přivezl špičkové evropské jezdce Královské Kuba. Nabité startovní rošty jsou i v ostatních třídách, ve kterých se představují závodníci ze 14 evropských zemí. To je o tomto víkendu v Hořicích 63. ročník legendárního závodu 300 zatáček Gustava Havla. My vám v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové už za 4 minuty nabídneme reportáž rodáku Vysopočna Josefu Kosinovi, že vám to jméno něco říká. Váleční redaktor londýnské BBC volá Londýn. Za chvíli

0: Většinu vzdal poctu místnímu rodákovi Josefu Kosinovi. Redaktor londýnské BBC během druhé světové války spolu vytvářel československé vysílání z Londýna a proslavil se provoláním Volá Londýn. Včera proto obdržel Josef Kosina in memoriam ocenění osobnost rodného kraje Františka Kupky. Byli jsme přitom.
1: Volá Londýn.
2: Právě tuhle znělku mohli lidé v okupovaném Československu slýchat během druhé světové války ve vysílání londýnské BBC. Jedním z hlasů zahraničního vysílání byl také opočenský rodák Josef Kosina.
3: Ikonický je především jeho prohlášení z 6. září roku 1939, kdy se jako první spojil rádiově s Československem z Londýna, kde trávil celou dobu války, tedy od roku 1939 až po rok 1945.
2: Stal se tak jednou z výrazných osobností

0: československého vysílání z Londýna. Jeho životní osudy zkoumal student Masarykovy univerzity Michal Holub.
1: V Anglii jsem navštívil The National Archives, čili Národní archiv britský, kde jsem obdržel materiály týkající se především jeho vysílání v BBC. Navštívil jsem v neposlední řadě i Oxford, kde jsem obdržel materiály především Kosinovy korespondence s tehdejším premiérem a vedoucím laboristů Clementem Attleem.
0: Výsledkem několikaletého pátrání je diplomová práce o více než 500 stranách. Podle Holuba je Kosinův odkaz aktuální i dnes.
1: Myslím si, že hlavní odkaz Josefa Kosiny je přesvědčení Josefa Kosiny o tom, že média musí být objektivní. Sam Kosina byl přesvědčen o nudnosti pravdomluvnosti BBC. Vždy říkal, že je lépe, když posluchači uslyší prvně zprávy z BBC, ač jsou špatné, než od jakékoliv totalitní propagandy, která se bude chvástat úspěchy, které nejsou založené na pravdě.
0: Josefa Kosinu připomíná také setkání nazvané Volá Londýn, které pořádá spolek Abacus v Opočně. Součástí programu je i udělení ocenění osobnost rodného kraje Františka Kupky in memoriam, říká předseda spolku Jiří Králíček.
2: Pak jsou ty, který spláchl čas jejich jména. A mezi ně patří právě Josef Kosina. BBC bylo vždycky ukázkou naprosté objektivnosti, co se týče zpravodajství.
0: Mezi držiteli ocenění jsou například Egon Hostovský, Ludmila Mojžíšová nebo Miloň Čepelka. A další významné osobnosti plánuje spolek Abacus připomínat i v příštích letech. Z Opočna Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Pěkné sobotní odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Hradci Králové. Ve druhé polovině této hodiny nabídneme oblíbené hradecké minuty. Dnes se v nich vrátíme k tématu menšin v polovině 17. století. S Janou Vojtíškovou z Univerzity Hradec Králové po půl čtvrté, ale teď k naší velké jarní soutěži zahradní traktůrek, protože my už známe jméno vítězky a vidět ji můžete i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Vítězka v bílém s červeným pomocníkem za 100 000 korun. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, určitě vám velká jarní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové neunikla. Po celý duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát právě zahradní traktůrek značky Vary. Šťastnou výherkyní se stala Marie Fenešová z Karlových Varů. Předání se konalo tento týden a Český rozhlas byl u toho s mikrofonem. A jak to vypadalo, když jsme přijeli za vítězkou soutěže Vyhrajte traktůrek?
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
2: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
5: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
1: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
6: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
5: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
6: Najde uplatnění?
5: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu. Hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
6: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
5: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
6: Ať vám dobře slouží, všechno
5: děkuji.
6: Nejlepší.
5: Moc krát děkujeme.
2: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat. To znamená, plynovou páčku posunete úplně dopředu.
5: Ano.
2: Tak. Se šlápnete brzdový pedál.
5: Ano.
2: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta.
3: Jdete brzdový pedál.
2: Výborně. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
1: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktůrku. Je to Vary RL102H.
2: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
1: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
5: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
1: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
5: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
1: Budete mu nějak říkat?
5: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě dostane nějaké jméno.
1: Nejvíc nadšenej z celý rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
1: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
7: Kráska. A má je bude sedět pleti, to je červená.
1: Splněný sen, jarní.
7: Jo.
1: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Traktůrek uplatnění našel, jaké? I to můžete vidět už na našem webu hradec.rozhlas.cz. Červený pomocník za 100 000 už má majitelku ve velké jarní soutěži. Vyhrála Marie Fenešová, ještě jednou gratulujeme. No a vy se můžete podívat na fotky video z předávání traktůrku za 100 000 na našem webu hradec.rozhlas.cz. A pokud byste si chtěli připomenout i rady, které jsme nabízeli po celý duben, tak na speciálním webu vyhrajtetraktůrek.cz jsou také k dispozici a určitě se do jarní zahrady budou hodit. Z další hudební nabídky sobotního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy od nás, Marcela Holanová nebo pak skupina Olympic, píseň Dynamit. Zdravíme vás, přejeme pěkný víkend, příjemnou sobotu.

0: Českého z Hradec Králové s vámi. V našem víkendovém vysílání jste si velmi oblíbili hradecké minuty o historii Hradce Králové. Proto vám je nabízíme vždy o víkendu, v sobotu, v neděli, v tomto čase. Dnes pokračují dalším dílem. Seriál připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly s fotografiemi najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat, můžete si zpětně přehrát to, co už jsme nabídli. Soboty pravidelně v tomto čase patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové. Dnes se s ní vrátíme k tématu menšin v polovině 17. století. Co zajímavého paní Jana zjistila?
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, v minulém povídání jsme se zaměřili na židovské obyvatelstvo, které se v Hradci zřejmě poprvé usadilo až v době 30leté války. Už v roce 1652 byli ovšem Židé z města vyhnáni. Jak dokládá historik František Švenda, ještě k roku 1746 Židé ve městě nežili, ani jim neměly být povolovány prodeje na jarmarcích. Zatímco 40. léta 18. století je možno považovat za období, kdy se ještě projevovaly antisemitské postoje, o pár let později se situace začala pozvolna proměňovat, a to i v doposud nežidovském Hradci. Za zakladatele novodobé hradecké židovské komunity je považován Marek Feischl, jenž byl od roku 1762 nájemcem v bývalém hostinci nechválně proslulého zloděje Hronka. O němž jsme si nedávno vyprávěli. Feischl se též živil jako výrobce tabákových výrobků a pachtýř, tedy nájemce, vinopálny. Jeho pobyt byl však sledován. Chtěl-li například u něho nějaký žid přenocovat, musel se ohlásit u primasa a uhradit městskému rychtáři poplatek. K roku 1787 již žila v Hradci menší židovská komunita, jež obývala jeden dům. K společenskému začleňování židů nejen v Hradci významně napomohl císař Josef II., který jim svým tolerančním patentem z roku 1781 povolil návštěvu tzv. Normálních škol i univerzit s výjimkou teologické fakulty, přístup k řemeslu a živnostem s výjimkou nájmu šenkoven, desátků a mlýnů a nákup statků a pozemků, aby mohli obdělávat půdu. V případě potřeby pracovních sil mohli ovšem využívat jen židovskou čeleď. V širším kontextu je možno konstatovat, že závěrem 80. let Židé tvořili početnou skupinu i v rámci císařské armády. Židovské etnikum tak nebylo zastoupeno pouze malou komunitou, ale též vojáky, kteří byli přiděleni k pevnostní posádce.
1: Hradecké minuty.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Na letišti Výčině se koná rockový hangár, ještě dnes hudebně technický festival pro všechny generace, na kterém vystupují rockové kapely a zároveň jsou součástí celodenního programu výstava technických exponátů. Ještě dnes můžete zažít rockový hangár na letišti Výčině. Uvidíte letadla, auto, motocykly, vojenskou a agrotechniku, různé modely a mnoho dalšího. V Jaroměři Josefovi je to sedmý ročník multižánrového festivalu Jařinec, který v letošním roce je velmi významný tím, že Jaroměř slaví 900 let od první písemné zmínky. Ostatně přímý přenos z Jaroměře jsme nabídli včera dopoledne. Už je i na našem webu hradec.rozhlas.cz. 3 hodiny jsme z Jaroměře vysílali. No pokud se zastavíte v Josefově, tak to může být vaše účast právě na Jařinci, sedmém ročníku multižánrového festivalu. Vrcholným bodem oslav bude provazochodecké vystoupení v Jaroměři Josefově.

Právě se můžete už za 15 minut vydat z pohádky do pohádky. Od 16 hodin tam uslyšíte nejkrásnější melodie z českých pohádek, večerničků i zahraničních animovaných filmů. Hostem koncertu v Broumově bude i smíšený pěvecký sbor Jitro z Hradce Králové. V areálu broumovského kláštera zazní od 16 hodin hudba z filmů Pyšná princezna, Jak vycvičit draka, Malá mořská víla i večerničkové melodie. Z pohádky do pohádky v Broumově od 16 hodin, tak to bude pohádkové odpoledne, které tam můžete zažít.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A vysíláme i přes chytrá rádia, jsme také na webu hradec.rozhlas.cz online. Těch možností v dnešní době je, ať už nás posloucháte kdekoliv, příjemnou sobotu.

Za 5 minut vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne nejnovější zprávy, vše důležité, podstatné z Královéhradeckého kraje a po 16. hodině to bude v našem vysílání o telefonování. Ne, že byste telefonovali vy, ale Hvězdné návraty, hodina humoru po 16. bude právě o tomto přístroji. V Hvězdných návratech si připomeneme, jak telefonovali Jiřina Bohdalová, Jaroslav Marvan nebo Karel Černoch s Jiřím Vimrem, uslyšíte i Miloslava Šimka a k tomu nabídneme písničky s tématikou telefonu. O telefonování to bude po 16. hodině v Hvězdných návratech Českého rozhlasu Hradec Králové. Určitě se budete královsky bavit. Přejeme i dál příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel na záškrt. Josef Váňa je čestným občanem Pardubic. Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO přesně ukázat, jak chce navýšit obranné výdaje. A v neděli teploty vyšplhají na 29 stupňů. U zpráv vás vítá a krásné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Česko po 57 letech eviduje první dětské úmrtí na záškrt. Vysoce nakažlivé nemoci, postihující především dýchací cesty, podlehl 3letý chlapec z Ostravska. Neměl očkování. Hygienici i proto nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. V Královéhradeckém kraji v posledních 20 letech onemocnění záškrtem neevidují, říká mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.
2: Se zavedením elektronické evidence očkování se namátkové fyzické kontroly v ordinacích pediatrů přestaly vykonávat. My se můžeme setkat s neočkovanými dětmi v rámci šetření infekčních nemocí nebo při běžných kontrolách dětských skupin a mateřských škol. Stává se to ale naprosto výjimečně, což potvrzuje, že rodiče správně chápou význam očkování.
0: Zhruba 10 osobností získala nejvyšší pardubické vyznamenání, jednu z cen města. Vedení Pardubic se uděluje každoročně na slavnostním galavečeru ve Východočeském divadle. Mezi oceněnými byli letos například hokejista Tomáš Nosek, podnikatelé Pavel Lejhanec a Pavel Janoš, in memoriam jazykovědec Jan Dlask nebo skupina Vypsaná fixa. Čestným občanem města se stal také žokej Josef Váňa.
3: No musím říct tak, ať jsem byl ze severu Moravy nebo ze západu Čech, každý si myslel, že bydlím v Pardubicích. Takže, abych vám pravdu řekl, je to pro mě prostě jako docela překvapení, protože nejsem Pardubák, ale samozřejmě si toho velice vážím a jsem rád, že pro ty Pardubice prostě jsem takovej symbol.
0: Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou. Vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Podle Landovského je jednou z možností, že se jednání zúčastní i on jako zmocněnec.
4: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z aliance Česká republika přiveze, byl úplný, a už teď vám můžu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší.
0: Česko se podle Landovského drží v NATO mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu. Kolem spodní povinné hranice 2% HDP se pohybuje společně se Slovenskem a Albánií. Sport. České hokejisty čeká 5. zápas na mistrovství světa. Ve Friburgu nastoupí proti Slovensku v 16:20. Ve stejné skupině Dánsko porazilo Slovinsko 4:0 a ve skupině A Lotyšsko zvítězilo nad Spojenými státy 4:2. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou k 11 stupňům, na horách k 10 a na Broumovsku naměříme kolem 7. Zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Až do listopadu je na Trutnovsku uzavřena silnice mezi obcemi Radeč a Úpice. Důvodem je výstavba kanalizace, chodníků, opěrné zdi a rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
6: Dobrý den, to je pan Marván.
7: Co?
6: No, kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
7: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
6: Prosím tě, co ještě děláš doma?
7: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
6: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
7: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
6: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
7: Co?
6: Ale mě je to fuk.
7: Jo, tak to je to fuk.
6: Zavolám jiným hvězdám, budu točit kolem telefonu.
7: Tak.
6: Ale ne, že já tebe budu schánět.
7: Ajím, to je mi.
6: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
7: No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
6: Hele Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
7: Počkej, až přijedu dolů. Jo, hned.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě a zčista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.

0: telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
1: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
2: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
1: Jak malí chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
2: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
1: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
3: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
1: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a nyní...
4: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
1: No ne.
4: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
1: Já se snažím látku zpestřit.
4: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Ano. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
1: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já vím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska zde teď. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
2: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
1: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře, dostal, říkej si to sám.
2: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám šprým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyběrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, vyjde mi motýku, budeme šroubovat, motýku, tlátku.
1: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
2: Vevnitř je místo.
1: Místnost, a co je asi na té místnosti?
2: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
1: Jak tam asi vlezou?
4: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
1: Šňůrou, a když jsem ti vyvolal, tak si vlez jako šňůra.
2: No to jsem nelez.
1: No,
2: místnosti.
1: No, jenže tam se dostal samočině, ta šňůra ta kroucená páč je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
2: Ozdoba
1: se urve.
2: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
1: Ta šňůra je kroucená páč je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
2: Automat. Jako bifet.
0: Z Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.

0: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl.
1: No.
0: Že bychom zaspívali spolu.
1: No. Jako, Zimkou bych zastepoval, rozumíš, jako, ale zpívá.
0: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
1: Gota, pánové, na
0: žádku. Gota, není, počkej. Ne, ne, ne, ne,
1: jistě, ne. Já ne.
0: Počkej, máme tady, ale... máme tady telefon, zavoláme. Co zavoláme? Ne, moment, počkej. Máš číslo?
2: 5, 4, 4.
0: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo.
1: Ale ne, to
0: je... Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
1: On nebude tutově doma. No, není.
0: Vem si ho. Ne, teď.
1: No, tak ahoj.
0: Počkej.
3: Haló?
0: Haló, to je Karel Gott?
1: Počkej.
0: Tady je Kajzer.
2: Jirka Korn.
0: Ahoj. Co chceme? Prosím tě, Karle. Dobrý večer.
2: No.
0: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
1: No, vidíš.
0: Ne? Tak to jsou z toho pro noviny. God, no, telefon je zvaný. Ne, prosím vás, Karle, je vás tady opravdu nutí. Haló, co se stalo?
2: Jsou topy.
3: To nic, upadlo mi mejdlo.
0: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijeďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
3: Tak já jedu.
0: Fajn, prima.
1: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
0: A možná, že jo?
1: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
0: dobře,
1: jo?
0: A pak tě zavoláme.
1: Fajn.
4: Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
5: Český rozhlas hra.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu. Víš?
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedů, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verlo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi Verlo s takovým vlahým pohledem povídá slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocele je rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Vešlo, prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě doved do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Vešlo, méně vejte se,
8: ale já... On dal na sporách spánek. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ne? Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ne?
9: Vešlo,
8: tak
9: prosím
8: mu říkám,
9: vás, nezlobte se.
8: Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vy. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno. On je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No neveru, no chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já... Co? Rozumíte, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miroslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. No kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Prtka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prtka, vydrž.
5: Já vás... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló?
1: Kdysi, v dobách dávno minulých, nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povídá, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, a jasně, já to zařídím, já se nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec, jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Gita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar. No, ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
10: Prosím,

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namejlujte mi to, večer se domluvíme, jo. Samozřejmě. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to mají nějaký hovadu. Ne, jo, sakra, jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde otevřít.
2: Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, nech šopa přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, já to nemám sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, to si pak dáte k tý, v obličeji svým, zvedněte,
3: ježišmarja. Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Dělá špatně,
2: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No dobře,
2: ping.
3: No tak já to mačkám, ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No zaplať, pán.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte, co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom
3: že...
2: šáne ani nemrknete. Hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota, Černochu.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slyšno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej?
0: K
3: Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme hravé. Volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
3: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře. Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
7: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
6: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
7: No, aby se mě někdo neobjednával třeba.
6: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
7: Jo, je tady, jmenuji mi okna.
6: No, a jak to?
7: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
6: Tak Karel Šík, jmenuji okna, co děláte vy?
7: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
6: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
7: No, tak je.
6: Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
7: Děkuji.
6: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
7: Já se jmenuji Šíp, halo?
6: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
7: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
6: No, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
7: Ano.
6: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
7: Ano.
6: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
7: Ano, já bych rád.
6: Jo, no to...
7: Sám,
6: to věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
7: Já
6: nevím, schválí. Mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
7: Je to nutný, aby...
6: Je to nutný, se... velice nutný je to.
7: On se vymluvá, se že na to špatně vidí. Já mám trošku poboženu, a to dodělám vám, když přijdeme, no.
6: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
7: Tak jo, tak nashledanou.
6: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
8: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Mami, prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak ty to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvonil, to je mama, to se dá. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijala ke mně, když jsem ještě byla Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi: Mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídá, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že je nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Klasistách s Petrem Voldánem.
1: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obec Vítězná na Trutnovsku chystá výstavbu dalších chodníků. Školu v Bolehošti na Rychnovsku bude příští školní rok navštěvovat víc dětí. Policie bude v létě dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody a v neděli teploty vystoupají na 29 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy má Tomáš Mysliveček. Obec Vítězná na Trutnovsku připravuje výstavbu dalších 2,5 kilometrů chodníků v některých místních částech. Včetně nutných přeložek sítí budou práce stát 31 milionů korun. Podle starosty Petra Hrubého z liberálně ekologické strany Les se obec připravuje i na to, že po dokončení dálnice D11 stoupne v obci provoz na silnici.
3: Máme hotové projektové dokumentace na chodníky v Huntířově a Komárově. Čekáme, jak budou koncipované výzvy ze SFDI, abychom samozřejmě požádali o dotace na ty chodníky a rádi bychom letos začali výstavbu chodníků minimálně v Huntířově a uvidíme, jestli se nám povede letos anebo v následujícím roce chodník v Komárově.
2: Základní a mateřská škola v Bolehošti na Rychnovsku navýší od příštího školního roku kapacitu. Základní školu bude navštěvovat 53 žáků. Mateřská škola bude plně obsazená s kapacitou 56 dětí. Podle ředitelky Hany Špatenkové se počet žáků za posledních 5 let zdvojnásobil a zájem o školu dále roste, přestože v okolních školách dětí ubývá.
4: Školský obvod se rozšířil, hlavně pro mateřskou školu, protože tam je ten projekt ty nový modulární školky a tam je udržitelnost, ale protože zase dáváme něco dalšího, nějaký benefity, například jeden z benefitů je, že u nás chodí děti plavat od mateřské školy, ten poslední ročník až po 5. třídu.
2: Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí, víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty ale podle meteorologů můžou dnes ještě stoupat. Na Plzeňsku stanice dnes zatím naměřily 29 stupňů Celsia. Tropické teploty meteorologové loni naměřili už 3. května. Předloni dokonce na začátku dubna.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku 5. zápas. Po úvodní třetině národní tým vede ve Friburgu nad Slovenskem 1-0. Gól dal útočník Daniel Voženílek. A fotbalisté Dukly Praha sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. S Baníkem Ostrava si dali domácí na Julisce 3 vlastní branky a prohráli 0-3. Baník tak míří do baráže o záchranu. V ostatních zápasech Olomouc porazila Karvinou 4-0 a zajistila si konečné 7. místo. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a zvítězil nad Slováckem 1-0.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou k 11 stupňům, na horách k 10 a na Broumovsku naměříme kolem 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Až do 6. září neprojedete obcí Dřevěnice na Jičínsku. Tamní silnice je až ke křižovatce se silnicí 1/16 kvůli opravám uzavřená a objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I na cesty zdravíme z Českého rozhlasu Hradci Králové. Karel Sladký přeje hezké sobotní odpoledne. Hezké je první tropický den, padají teplotní rekordy a zřejmě ještě budou padat, jak jsme před chvílí slyšeli ve zprávách. Možná jste se teď vrátili z nějakého toho výletu, akce, jejich spousta v Královéhradeckém kraji. Typy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Ale je tam i písničkový formulář a ten se může v této hodině hodit, protože je tady další možnost někoho pozdravit, potěšit, popřát k svátku, k narozeninám nebo vybrat písničku. písničku pro sebe, pro své přátele na hezký víkend. Tak ten vám z Českého rozhlasu Hradci Králové také přejeme. Zdravíme vás a příjemný poslech.

0: do fujary studio.hradec@rozhlas.cz, mailové spojení s námi. Poslat můžete i krátkou textovou zprávu s nějakým víkendovým vzkazem, pozdravem, přáním. Nejprve napíšete Hradec, pak uděláte mezeru po mezeře text a odešlete na číslo 900 1104. A ještě jednu možnost máte, zavoláte do Českého rozhlasu.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Klidně se můžete ozvat, můžete zatelefonovat do písniček Od srdce, ale také píšete a tak se do toho můžeme pustit. Prosím o zahrání písničky pro paní Táňu Havlíčkovou z Vrchlabí, která sice oslavila krásné životní jubileum už v březnu, ale termín větší oslavy s širokou rodinou a mnoha známými stanovila na dnešní sobotu, protože už v březnu Táňa velmi dobře tušila, že dnes bude krásný teplý den. Ten se hodí na správnou zahradní oslavu u domu, který si na stará kolena spolu s manželem postavila. Aničce, prostřednictvím vašeho rádia přejeme všechno nejlepší. Máme jí moc rádi nejen za to, že je to veselá, pracovitá paní, ale že se na ní můžeme kdykoliv ve všem obrátit, svěřit se a ona každému pomůže, poradí, povzbudí a vlastně vždycky všechno díky ní dobře dopadne. Teď poslouchá Český rozhlas Hradec Králové, tak ať ho poslouchá dál. Tomáš Pelc z Horní Brané napsal a milá paní Táňo Havlíčková, i když žijete ve Vrchlabí, tak jste se narodila na Slovensku, tak vám jednu slovenskou teď posíláme, když jste se setkala s těmi, kteří vás mají tolik rádi na té dnešní parádní zahradní oslavě. Užijte si to.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Poličce, zdravím paní Růženu a přeji krásnou slunečnou sobotu. Hezký den, dobrý den.
1: Já vám děkuju za přivítání a chtěla bych vás poprosit, pane Sladký, o písničku pro všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové,
0: ano.
1: A potom Janě do Trutnova a taky, jestli je možný do té Itálie, té milé paní.
0: Určitě.
1: Planetce malé.
0: Ano.
1: Protože já jsem četla její knihy a tam se taky dokonce zmiňovala o vás. Že se jí jednou vyměnil jako službu, aby mohla se jí dát rozvést. Ona to neměla jednoduchý.
0: Pošleme písničku a v té písničce se zpívá, paní Růženo, máš křídla, ano. Tak leď, tak roztáhněte křídla, leďte, ano. Vy všichni, kteří nás posloucháte a užívejte si života každé chvíle, každého okamžiku.
1: Máte pravdu. Je to nejlepší, co můžeme udělat. Tak já to použijem.
0: Mějte se moc hezky. Mějte se krásně. Krásný zbytek dne.
1: Naschledanou. Naschledanou.

0: šum svistu a Dana Nekonečného se také ještě dostane v příštích minutách. Luboš z Petrovic zdraví Jirku z Trutnovska. Přeje mu dobrou náladu na jeho toulkách, výletech po Královéhradeckém kraji, po východních Čechách, ať mu to po kopcích, lesích, silničkách dobře šlape. Sluníčko stále svítí do cesty a dobrá nálada Jirku nikdy neopouští. Luboš z Petrovic. Tak na šum svistu dojde také, ale později, za pár minut. Teď zdravím paní Líbu. Paní Líbo, krásnou sobotu, dobré odpoledne.
1: Krásnou.

0: sobotu. Přeji vám, pane Sladký, mám radost, že vás slyším a chtěla bych pozdravit všechny účastníky zájezdu do Velkého Mederu. Teď jsme se vrátili. Všem chci poděkovat, bylo to úžasné. Děkuji i našemu strejdovi Mírovi, který mě tam do Jičína odjezd do Jičína, dovez do Jičína a zase i pro mě přijel. Všem děkuju a bylo to úžasné. Úžasný, jeďte se tam všichni podívat.
1: A já vám to věřím, já to slyším z vašeho hlasu.
0: Ano, ano.
1: Takže ať vám to hodně dlouho vydrží ta energie, kterou jste tam načerpala, evidentně.
0: Ano,
1: a posíláme všem písničku, všem účastníkům zájezdu. Mějte se hezky.
0: Výborně, jste moc hodný, moc vás zdravím.
1: Také, naschledanou.
0: Naschledanou.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Dobré

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S datem 23. května je sobota. Vladimíra mají svátek, všechno nejlepší. Zahrajte prosím písničku Nic nás nezastaví, Karel Gott s Gabrielou Gunčíkovou. Pozdrav manželce Martině. Martině, písničku rádi posíláme a určitě potěší další posluchače. Nic nás nezastaví. Krásnou sobotu.

0: nás.
1: Nic nás nezastaví. Gabriela Gunčíková, Karel Gott, Český rozhlas Hradec Králové, Písničky od srdce. Dovolala se k nám také paní Mirka, kterou zdravím. Paní Mirko, hezké sobotní odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Komu budeme hrát, pro koho bude písnička?
2: Písnička bude pro paní Květu Pištovou. Milá paní Pištová, k dnešním vašim narozeninám hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu. To vám přeje M. Bednářová.
1: A paní Mirko, kam budeme paní Pištové hrát? Kde nás poslouchá?
2: V Hradci vás poslouchá.
1: Ano.
2: A ona má dneska narozeniny a je to fajn paní, my si rádi spolu povídáme a těším se, že se opět nějak sejdeme u kafíčka.
1: To se paní Pištové teď musí hezky poslouchat, že je fajn a že se těšíte na setkání s ní, protože má ty narozeniny, tak jí posíláme hudební dárek. To, co má ráda, no ať se brzy setkáte a popovídáte si. Mějte
2: se hezky.
1: Moc. Hezký den.
2: Nashledanou.
1: Paní Pištové, k narozeninám hudební dárek od nás z Českého rozhlasu Hradce Králové.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdým i.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: A písničky od srdce. Milé vlačce, k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody. Ať se má hezky, ať jí všechno vychází. Přejí ti, kteří mají tolik rádi.

0: Zdenka zdraví z Brna, je tady pozdrav z Dobrušky, od pana Pavla zdravíme také do Dobrušky. A posloucháte nás třeba i v Uherském Brodě, děkujeme pěkně, přejeme také krásný víkend i vám, Mařasovi.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Náš kamarád Vladimír dnes svátek slaví, tak mu přejeme především pevné zdraví, je to veselá kopa. Zdravíme ho z oslavy, užíváme si to tady a zahrajte mu prosím, nikdy neskazí žádnou legraci. To máte správného kamaráda, tak vašemu kamarádovi Vláďovi k dnešnímu svátku.

0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Například Trutnov. Kde se můžu zaregistrovat?
2: Mám tady digitální rádio.
3: Chtěl jsem se zeptat, to bude dálniční známka typu, jako je na nákladní automobil?
0: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině.

0: ještě jedno hudební přání splníme. Před 18. hodinou se ještě pozdravíme s paní Jessicou, kterou zdravím. Hezké sobotní odpoledne, dobrý den.
1: Krásný sobotní odpoledne a zdravím vás a všechny posluchače. A tuhle písničku bych chtěla poslat všem, kteří přišli přes to ošklivý počasí minulý týden za váma, protože já jsem byla ten promočený potkan, co vás zdravím u Vejtahu. A samozřejmě paní Janě, která má zítra takzvané obojetniny, čili že jsou taky narozky v jednom dní. Hmm.
0: A co jí popřejete? Co jí popřejete?
1: No, přáním hlavně toho zdraví.
0: Ano.
1: A aby se jí vyhejbali už nějaký ty maléry. Myslím, že by bylo na čase, aby se jí už zase rozsvítilo v životě.
0: Tak zítra snad bude příležitost, třeba od zítřka to všechno bude už dobré a hlavně, když jsou dobří lidé, tak si myslím, že i v tom životě se všechno zvládá s nás a že to jde a že to vychází, paní Jessica.
1: Ano, tak já vám moc krát děkuju.
0: Rádo se stalo.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: A vy taky.
0: No, písničkou Raduzie Roberta Křesťana, písničky od srdce, uzavřeme. Dobrý lidi.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Oslancům můžete přehrát. Přejeme hezký večer, hezký víkend vám všem. Za 2,5 minuty už vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a po nich Šarm magazínu životním stylu s Ladou Klokočníkovou. Tipy, rady a těšit se můžete i na jedno milé setkání se šarmantní osobností po 18. hodině. Karel Sladký přeje krásný víkend s Českým rozhlasem Hradec Králové. Příjemný sobotní večer, který je před námi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Tříletý chlapec z Ostravska zemřel na záškrt, neměl očkování. Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Hradečtí fotbalisté vyzvou v posledním ligovém utkání pražskou Spartu. A noc bude jasná nebo skoro jasná s teplotami kolem 10 stupňů. Krásný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. V Praze tento týden zemřel neočkovaný předškolák z Ostravska nakažený záškrtem. Jde o vysoce nakažlivou nemoc, která postihuje především dýchací cesty. V Česku je její výskyt vzácný. Lékařka Petra Hanzlíková, která je v Královéhradeckém kraji zástupcem Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, se s odmítáním povinného očkování setkává jen výjimečně.
3: Jde o závažné onemocnění s možným i fatálním průběhem. Díky vysoké proočkovanosti jsou dnes případy vzácné. Rodiče proto opakovaně informujeme o významu a přínosech očkování. Pokud i přes doporučení očkování odmítnou, zaznamenáme jejich nesouhlas do zdravotnické dokumentace formou podepsaného reverzu.
1: Kostelec nad Orlicí nechá během letních prázdnin opravit budovu základní školy v Drtinově ulici. Rekonstrukce naváže na loňské práce v severní části objektu. Letos se dělníci zaměří na jižní polovinu školy, kde provedou hydroizolaci a vymění podlahy.
4: Budova školy má dlouhodobé problémy s vlhkostí. Součástí oprav proto bude podřezání obvodového zdiva, nová izolace podlah a pokládka podlahových krytin. Práce začnou na konci června a hotové mají být ještě před začátkem nového školního roku. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 2 miliony korun. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavní problém jsou nedostatečné výdaje na obranu.
5: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
6: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
5: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to taky v televizi Nova.
7: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Friburgu se Slovenskem po dvou třetinách 2-2. Za národní tým skórovali Daniel Voženílek a Martin Kaut. A fotbalisté Hradce Králové zakončí v neděli aktuální prvoligovou sezónu na Letné, kde nastoupí proti domácí Spartě. Na konečné pořadí v tabulce už výsledek mít vliv nebude. Přesto obránce Daniel Horák očekává bojovný duel.
8: Sice už se o nic nehraje, ale furt je ligový zápas, furt je zápas na Spartě, bude vyprodáno, takže tam půjdeme na 100% a budeme chtít pokračovat v naší dobré formě z jara. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou k 11 stupňům na horách k 10 a na Broumovsku naměříme kolem 7. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle i přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli stavebním pracím až do konce letních prázdnin uzavřena silnice mezi obcemi Kuks a Stanovice. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo hradiště a Žireč.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
9: Po týdnu vám hezké chvíle s Šarmem přeje Lada Klokočníková a co vás čeká? Zatelefonujeme šarmantní osobnosti roku 2016 herečce Simoně Stašové. V módních trendech budeme balit kufry na dovolenou a vybírat to správné oblečení. Taky vám povíme, na co nezapomínat, pokud jdeme na sluníčko. Představíme některé přístrojové kosmetické procedury. V seriálu o etiketě připomeneme zásady zdravení a v konci Šarmu dáme recept, který vám dodá energii a krásu. Víc se do hodinového magazínu i o tom vašem životním stylu nevejde. Tak tedy, ať se vám Šarm pěkně poslouchá.

0: A já jsem velice ráda, že v tuto chvíli se nám podařilo telefonické spojení s herečkou Simonou Stašovou, naší šarmantní osobností roku 2016. Dobrý den, paní Simono.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: Kde jsme vás zastihli?
1: Na Slovensku v Trenčanských Teplicích. Jsme tady na 4 dny s představením 13 u stolu, takže mám tady vedle v pokoji je Mirek Etzler a Kamilka Špráchalová a spousta jiných mých krásných kolegů a hrajeme tady tuhletu komedii a včera se to strašně moc líbilo, tak uvidíme, jak se to bude líbit dál.
0: No, já jsem si myslela, že odpočíváte, že jste si dala relax, protože si říkám, měla jste hodně náročné období. V březnu narozeniny, potom narozeniny maminky Jiřiny Bohdalové, do toho cena za něžnost, tedy premiéra vaší hry, po které jste také dlouho toužila, takže hodně toho bylo.
1: Bylo toho strašně moc a to nejkrásnější samozřejmě jsou 95. narozeniny mé maminky, protože ty to všechno přebyly. Jsme rádi, že ji máme a ona nás péruje a je to všechno tak, jak to má být.
0: Já si myslím, že právě tohleto možná i pro paní Jiřinu Bohdalovou je také ten životabudič, že má tu krásnou rodinu kolem sebe, vás, Marka, Vojtěcha, také vnoučka Antonína, vlastně pravnoučka. On je to váš vnouček, viďte?
1: To je můj vnouček, je to pravnouček. I když máma pořád se mnou jedná, jako kdyby mi bylo, já nevím, 18-19, což já jsem strašně ráda, protože samozřejmě nemůžu si postěžovat nic, protože tady na to stěžování je tady ta moje maminka. Ale ona má hroznou kliku, že nás má, protože my máme rádi a je pro nás obrovitánskou inspirací a samozřejmě vnouček Toníček je rozkošnej a víte co, je to ta naše nesmrtelnost. No, je to jediná nesmrtelnost, kterou na tomhletom světě máme a to je, že máme potomky a ty v nás žijí dál a dál a dál.
0: Krásná početná rodinka. No, pojďme se zastavit ještě tedy u premiéry hry Cena za něžnost, protože ta měla premiéru v divadle Lucie Bílé a vy jste říkala, že to je také taková vysněná role, po které jste toužila, je to tak?
1: Je to přenádherná, hluboká, vtipná a dojemná věc a samozřejmě před náma ji hrál Jack Nicholson a Shirley MacLaine. No tak já hraju s Mirkem Etzlerem, v kterým jsem objevila opravdu jako zdatného parťáka. No a tahle ta moje role je prostě nádherná, nádherná. Máme to strašně rádi a má to i takový přesah, jako má to takový návod do hlediště, jak dál a co s tím životem počít a jak se vyrovnat i taky s třeba s nějakým nezdarem a nebo v životě, když se vám něco nedobrého přihodí. Ale je to vtipný a to je to strašně důležitý, je tam humor. Vřele.

0: pěkným chlapovi, jo, který tak vždycky říkala, to je takovej šarmantní mužský. Takže já mám to slovo šarmantní spojený hodně s mužskýma, ale je to fajn a tady nejde o to, že člověk někde zvítězil, ale víceméně jsem strašně ráda, že jsem v tak dobré společnosti a opravdu nefalšovaně se toho vážím.
1: Lepší pozvánku jste nám nemohla udělat. Mějte se krásně a děkujeme. Naschledanou.
0: Taky, naschledanou.

0: Krásné počasí za okny nás inspirovalo k tomu, že dnes probereme už letní módu, protože možná, že se mnozí chystáte na dovolenou, těšíte na dovolenou. Tak co si na takovou dovolenou vzít, o tom si budu povídat s módní návrhářkou Vítkou Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeš mi dovolenou?
1: Určitě se tam nějaký den najde, asi to nebude příliš dlouhá dovolená, ale odpočinek je nutný.
0: Tak co si vzít na takovou dovolenou?
1: Záleží na tom, kam tu dovolenou plánujeme, jestli je to někde u vody nebo u moře, nebo aktivní dovolená na kole, do hor, do přírody a popřípadě poznávačka třeba nějakého města a podobně.
0: Proberme to moře.
1: Já si myslím, že to patří k létu určitě. Plavky, to bude to stěžejní, co budeme do takového kufru zavazadla řešit. Tam hodně záleží na naší postavě a jestli jsme milovnice jednodílných plavek nebo dvoudílných plavek a zároveň, jak se v nich potom cítíme. Ty jednodílné plavky většinou bývají o tom, že mají zajímavé tisky, je tam hodně řasení, jsou asymetrické střihy a podle naší postavě buď můžou mít trošičku víc vykrojené nohavičky, klidně až skoro k pasu, pokud máme nějaké to kilo navíc, tak tam je ta nohavička

0: taková jakoby klasická, ale můžeme to zase ozvláštnit tím, že přesto je zvolena našitá sukinka, a nebo že je vlastně jako ze stejného materiálu, která se dá přesto přepnout.
1: Všimla jsem si, že více teď zase dostávají do módy ty jednodílné plavky, ale také tankiny.
0: Přesně tak, modní vlastně návrháři a trendaři zase nás trošičku zahalují, i když řeknu trošičku, protože ty materiály jsou kolikrát síťované, průhledné, je to sexy a není to okamžitě dané na oděv, takže je to takové tajemné a o to víc, co třeba budí pánskou pozornost, ale já si myslím, že ty různé průstřihy, síťované detaily a to zakrytí, že nám trošičku jakoby dodá toho sebevědomí.
1: Pojďme tedy teď na šaty, anebo na různá ta párea, která jsou také asi stále ještě v módě.
0: Jsou v módě, většina těch výrobců plavek i zároveň k plavkám už jakoby vyrábí různé párea, tuniky, košilové šaty ze stejných materiálů nebo se stejným potiskem, takže tam je ten výběr poměrně velikánský. A je to o tom, že jsme celý den na pláži a chceme si zajít jenom k nějakému baru nebo někde pro vodu, pro občerstvení, tak aby jsme nemuseli se balit do ručníku nebo převlíkat se složitě jakoby do různých šatů jiných a zkrátka zůstáváme v tom stejném dezénu a zase je to taková nadčasová záležitost, to pareo v podvečer ho můžeme použít jako něco, co si přihodíme přes ramena nebo kolem krku, když je nám chladno a nebo máme trošičku osluníčka, tu pokožku trošku dočenou a chceme se trošku chránit, tak i to pareo můžeme využít tímhle způsobem.
1: Mm-hmm. Jaké materiály jsou nejvhodnější, pokud jedeme na dovolenou, abychom měli ty šaty stále hezké, aby se nám nemačkaly?
0: Já si myslím, že tam nejde tak jako ani o tu mačkavost, ale o to, aby nám v nich bylo příjemně na sluníčku a tam bychom měli volit stále zkrátka ty přírodní materiály. Lehkou voálovou bavlnu, i ten voálovej len, toto jsou opravdu materiály, které mají i lehkou vazbu, je přes ně trošičku vidět, takže tam třeba, kdo se jakoby stydí, je dobré zvolit něco takovýhle materiál s potiskem, aby se to ztratilo v tom vzoru, ta průhlednost, anebo prostě nějaké přírodní šifony, ať už viskózový nebo hedvábný, protože zkrátka v tom nám bude dobře. Ale co se týká potom materiálu plavek, tam je to opravdu o tom materiálu hodně elastickém, jsou to polyamidy, jsou to likry, tak i ty parea a různé tuniky k tomu jsou ve většině případů vyráběné ze stejných materiálů, ale je to potom ta síťovina anebo ten šifon. Ale jinak bych zvolila přírodní materiál. Myslím si, že krásně třeba vypadá madeira, která je hodně jakoby vzdušná, která má i ty vyšívané vzory a tam si myslím, že ta mačkavost už vůbec nevadí, že to k tomu patří.
1: Říká modní návrhářka Jitka Šedová, neprobrali jsme klobouky a další doplňky, takže o nich zase příště. Děkujeme a krásný den.
0: Já děkuju a všem přeju krásné přípravy na dovolenou. Naschledanou.

0: návrhář Kovítkou Šedovou už jsme vybírali plavky, taky šaty na dovolenou, zkrátka balili kufry. Ale co by určitě v zavazadle také nikdy nemělo chybět, to je opalovací krém a krémy s SPF faktorem. O nich už jsme ve vysílání mluvili a dnes se na ně zaměří i doktorka farmacie Ivana Lánová, se kterou si bude povídat Jana Kudivejsová.
1: Samozřejmě je důležité používat ochranné přípravky, které nás ochrání před sluncem, ne na dovolené. To je možná důležité zmínit, protože začne léto, my se chystáme na dovolenou, vybavíme se všemi možnými krémy, mléky před opalováním, na opalování, po opalování, ale možná během všedních dní tyto prostředky nepoužíváme. Měli bychom?
2: Určitě bychom měli, protože i třeba takové to jarní sluníčko je velmi nebezpečné, aby bychom tu pokožku měli vlastně chránit pořád. Takže je důležité opravdu ta místa, která nemáme chráněná odivem, tak na ně používat ochranné prostředky, ať je to obličej, uši, ať jsou to rty, ať jsou to ruce. Tohle všechno je opravdu velmi důležité.
1: Když si jdeme koupit nějaký ten krém na opalování, tak hledáme UV faktor, hledáme tam co nejvyšší číslo, nejlépe asi 50. Je něco ještě vyššího než 50?
2: V podstatě dnešní číslování už jako neumožňuje vyšší číslo, je tam 50+, a je to ta opravdu ta nejvyšší možná ochrana, která je na trhu.
1: No a pak se můžeme setkat s označením UVA, UVB, co to znamená a jaké máme hledat hodnoty?
2: UVA, UVB jsou typy paprsků, které jsou v tom ultrafialovém záření a je důležité chránit se proti oběma tady těm paprskům. Na těch přípravcích najdete právě obě ta čísla, ten UVB, jakoby faktor je to SPF a pak tam ten UVA většinou bývá v takovém tom kroužku, takže opravdu dívat se na to, aby tam obě tady ta čísla byla uvedena.
1: Podle čeho ještě vybírat ty prostředky, kromě těchto údajů a těchto čísel?
2: Já bych se určitě dívala i na to, jestli ten přípravek je nějakým způsobem fotostabilní a termostabilní, aby když se vezmu teda někam ven, třeba k tomu moři, aby se mi na tom sluníčku úplně nerozložil. Také je důležité podívat se třeba na to, jaký typ filtru je tam obsažený, jestli to chemický nebo fyzikální. Pro děti jsou lepší fyzikální filtry, protože oni se vlastně nevstřebáví do té pokožky a vlastně fungují na takovém tom principu odrazu toho světla, takže to světlo opravdu do té pokožky neproniká. Pro dospělé se normálně klasicky volí ty chemické filtry.
1: Jak správně používat krém na opalování? Když už máme tu 50 a většinou některé krémy jsou opravdu takové hutné, dokonce i zanechávají takový bílý film na kůži, že to nejde úplně zatřít právě do pokožky, tak máme pocit, že když jsme se namazali ráno, tak určitě půl den na té pláži s tím vydržíme. Je to tak správně, kolikrát bychom se měli mazat a jak moc?
2: Tak oni jsou různé preparáty, olejové, jsou spreje, mléka, takže ta konzistence se opravdu může, nebo pacient si vybere tu, která mu je jakoby nejpříjemnější. Co se týká té barvy, jak jste říkala, že je takový ten třeba ten bílý film, oni některé jsou právě jako záměrně, je to bývá to u těch fyzikálních filtrů, aby bylo vidět, že jsme opravdu nezapomněli na žádné místo na té pokožce. Někdy jsou třeba i do zelinkava, jo, takže většinou to bývá u dětí, pak vidíte, že jsou to jako bílé nebo zelinkavé. To je úplně v pořádku. Co se týká toho, jak aplikovat nebo jak často, tak ideálně opravdu třeba těch 30 minut předtím, než na to sluníčko jdeme. A hlavně nezapomínat na to množství, které bychom měli aplikovat. Ono někdy jako klienti šetří těmi přípravky, oni nejsou samozřejmě nějak levné, ale říká se, že zhruba na celé to naše tělo potřebujeme zhruba 6 čajových lžíček toho přípravku. Takže když pojedu někam na dovolenou, tak určitě mi nebude stačit jedna lahvička sebou, ale potřebuji jich víc a podle toho, kolik je členů té rodiny. A samozřejmě koupání, takový ten oděr písku, pocení, to všechno nám vlastně snižuje účinek toho ochranného přípravku, takže je důležité to v průběhu dne vlastně opakovat podle potřeby. A zase jsou ty přípravky různě rozdělené, dá waterproof, water resistant a oni některé vydrží 40 minut, třeba máční ve vodě, některé 80 minut. Je to opravdu zase přípravek od přípravku. Pokud se opakovaně během toho dne natírám, tak to ale neprodlužuje tu dobu, kdy můžu být na tom sluníčku, ale pouze nám to ten ochranný faktor znovu jako nastavuje.
1: Mě zaujalo, jak jste říkala o tom množství, protože jsem někde četla, že většina lidí se maže špatně, že si dáváme třeba jenom třetinu toho potřebného množství. Takže opravdu namastit pořádně.
2: Opravdu nezapomínat na všechny místa, ať jsou to podkolení jamky, ať je to třeba už jen dekolt, u mužů pleš, nezapomínat na ušní lůčky. Je to opravdu velmi důležité natřít se všude a být opravdu chráněná na všech místech. Mm-hmm.
1: Když používám opalovací olej, měla bych ho smíchat třeba trochu s vodou, aby se pořádně nasákl do pokožky?
2: To úplně není potřeba. Rozhodně řídit se těmi pokyny, které tam píše výrobce, ale ty oleje jsou úplně udělané už tak, že on se spíš suší, takže se dobře vstřebávají do té pokožky a nezanechají takový ten mastný film.
0: Tak to byly rady doktorky Ivany Lánové. To, že bychom měli mít v kabelce stále krém s ochranným faktorem, už víme. Také to, jak pečovat o pleť. V této souvislosti jsem vám ale také slíbila, že vám představíme některé přístroje, které také mohou naši pleť vylepšit, vyčistit nebo hydratovat. Přesněji představím vám některé přístrojové procedury, které můžete využívat nejen v zimě, ale po celý rok. Tak už za chvíli.

0: šarmem do společnosti.
1: S šarmem jsme se dnes vypravili do kosmetického institutu do Hradci Králové a já mám u mikrofonu paní Lucii Holmanovou, která nás zasvětí do tajů přístrojových procedur. Dobrý den, paní Lucie.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Paní Lucie, představme tedy ten přístroj, u kterého stojíme, protože my už jsme mluvili o tom, jak je důležité čistit pleť, jak bychom o sebe měli pečovat, ale ona, i ta přístrojová procedura také je dobrá pro to, aby ta naše pleť byla krásná.
2: Určitě ano. Já vám dneska představím přístroj Hydro Beauty. Ten přístroj má několik funkcí a my si můžeme dneska představit ty nejdůležitější. Jako první věc chceme vyčistit hloubkově pleť. K tomu my používáme Hydro Facial. Je to metoda, kdy vlastně na základě nějaké tekutiny a potlaku hloubkově pleť vyčistíme.
1: Máme tady řadu takových pomůcek. Můžeme ukázat, jak tedy ten přístroj funguje, protože on má i svůj zvuk.
2: Ano, takže pokud vybereme jednu z těch technologií, označíme a dáme start, spustíme přístroj a můžeme slyšet vlastně, kde je podtlak a jde tekutina a hloubkově pleť čistíme.
1: Vy to máte vlastně, je to taková jakoby propisovačka, když to tak
2: ano,
1: řeknu,
2: ano, kterou vysavač. Držíte.
1: Ano, takový vysavač, kterým tedy čistíte hloubkově a je to založené tady na té bázi hydratace.
2: Základ je hydratace a hloubkové čištění pleti, abychom si právě tu pleť dokonale připravili pro další úkony na pleti a mohli dále hydratovat.
1: Pokud by se někdo rozhodl, že by si chtěl právě vyzkoušet tuhle přístrojovou proceduru, co to pro mě obnáší, co bych měla?
2: Je to vhodné úplně pro každého, nejsou tam žádné rizika, žádné omezení ani v letních měsících, takže opravdu širokospektrální ošetření.
1: Jak často chodit, aby tedy se dostavil ten kýžený výsledek a pleť byla krásně vyčištěná?
2: My vždycky doporučujeme ošetření po jednom měsíci.
1: Ano, a jak dlouho trvá to vyčištění pleti?
2: Řekla bych 30 minut, pokud bychom dělali i hydratační ošetření, bylo by to celá jedna hodina.
1: A to je také možné u tohoto přístroje, tedy následně?
2: Ano, my můžeme dále pokračovat vlastně s zapracováním séra, můžeme vpravovat sérum do té pokožky a můžeme dělat další očistné procedury, abychom zlepšili stav pokožky.
1: Dá se říct, že tohle je jedna z nejžádanějších procedur, které ženy chtějí?
2: Ano, myslím si, že je to vhodné úplně pro každého a tyto metody, technologie se mohou opakovat a následit.
1: Já se dívám ještě na ten jeden přístroj, který mě velmi zaujal a to je, jestli můžu takhle vzít. Mně tenhle ten přístroj nebo tahle pomůcka mi připomíná postřiženy a ano. Magdu Vašáriovou.
2: Ano, je to tak, je to ta stejná technologie, je to vlastně vysoká frekvence, kdy vlastně se uvolňuje ozon a je to vlastně technologie, která čistí a zlepšuje regeneraci pleti a zlepšuje vlastně stav pokožky.
1: Můžeme se podívat, na jakém principu tady funguje. Vy tady na té obrazovce tedy zmáčknete jeden z těch požadavků.
2: Ano, zvolíme vlastně tu technologii, kterou chceme používat, vybereme, zmáčkneme start a technologie se nám aktivuje. Začít aplikovat.
1: Ano. Je to úplně ten samý zvuk, ano. Jaký jsme viděli a slyšeli ano. V postřižení.
2: A je to vlastně i cítit, to, jak se uvolňuje vlastně ozon.
1: Jinak, jak už jsem říkala, těch dalších procedur je tady obrovské množství. Využíváte všechny z tohoto přístroje?
2: Určitě využíváme všechny ty technologie, ale není to tak, že by jsme pro jednoho klienta využili úplně všechny technologie a jednou.
1: Ano. Dámy si mohou vybrat.
2: Dámy si mohou vybrat a samozřejmě vybereme i my dle stavu pokožky a dle potřeb té pokožky.
1: Takže já mnohokrát děkuji. Představili jsme si tedy přístroj, který hodně zkrášluje naši pleť, hydratuje, může přispět k tomu, že budeme vypadat mladší a krásnější. Můžeme to tak říci.
2: Určitě ano, a doporučujeme.
1: Lucie Holmanová nám dnes představila jeden z prvních přístrojů. Příště si představíme další. Děkujeme.
2: Děkuju.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ani nevím, kolikrát jsme se už s Danielem Šmídem tady v našem studiu pozdravili. Dobrý den.
2: Dobrý den, odhaduji tak 333krát.
1: Ano, a ještě to bude pokračovat, protože náš seriál také pokračuje. My budeme dnes mluvit o těch pozdravech. Možná na úvod, než začneme mluvit o nezdravení, pojďme si říci, jak je to s těmi pozdravy, pokud se podíváme na starší vůči mladší.
2: Děkuji za to doplnění tohoto tématu. Zopakujeme, že mladší zdraví starší jako první. To je tradiční pojetí etikety. Zároveň však nemůžeme to brát jako betonovou stěnu, že to nemůže být jinak. Samostatná zdvořilost nezná stáří a mládí. To je respekt k člověku, ať je starý nebo mladý, jaký chce. Protože se nám to může začít křížit společenskou významností, konfliktem, ten člověk je lékař, bude ale mladší než my, a tak dále, a tak dále. Takže pozdravit je zdvořilé, zároveň však odpovědět na pozdrav je povinné. Takže pokud, a to se relativně často starším lidem stává, že neodpoví na pozdrav. A to můžou být důvody takové, že přeslechnou, neslyší, uznávám, může se to stát. Zároveň to může být také nepozornost k okolí. Nevidím v úzovkách, že jde někdo kolem mě. Co také často bývá, je, že taková společenská nevraživost, to znamená zapšklost, taková urputnost některých starších lidí, že jednoduše to je rodina, se kterou se nezdravíme. A tím vlastně dávají velmi špatný příklad mladším lidem a té další generaci. Protože pokud máme konflikt, mluvme o tom.
1: Nenechávejme to. Ještě by mě docela zajímalo, když nás pozdraví mladší, neudělám chybu. A nebo naopak, když nás mladší nepozdraví, mohu pozdravit já jako starší ahoj Pepíku, nebo když budu mluvit třeba k desetiletému chlapci?
2: Každopádně díky tomu vlastně navazuji i s tou osobou, která je mladší a měla by zdravit teoreticky nás, tak navazují sociální kontakt. A pokud to ten pozdrav, řekněme, nezdeformuji nějakým tónem ahoj Pepíku nebo něco podobného a nedám mu najevo, ty jsi měl zdravit, tak je to správně. Pokud to jednoduše pozdravím dobré ráno Pepíku, tak je to krásně a dávám tomu člověku dobrý příklad. Pokud tam bude výsměšný tón, tak to dobrý příklad není.
1: Dobře, tolik tedy Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o zdvořilosti a já se těším zase brzy. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: Už opravdu jen několik dní nás dělí od okamžiku, kdy začneme sčítat vaše hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku. Po 30. budeme znát jména 10 osobností, které se o vaši přízeň budou ucházet do konce září. Tak uvidíme, kdo vás v poslední době zaujal a koho jste nominovali. Pokud se podíváme do vašich e-mailů v tomto týdnu, tak přišel velmi hezký od pana Petra Bažanta, který nám píše: Dobrý den, dovoluji si vám navrhnout člověka, který v osobním i hereckém životě rozdává radost, moudrost a hlavně šarm. Je jim dle mého soudu neprávem opomíjený pan Jaroslav Satoranský. S přáním krásného dne a poděkováním všem v Českém rozhlasu, Petr Bažant. Tak pane Petře, my děkujeme a pod vaše slova se podepisujeme. Zároveň tedy posíláme slíbenou knížku a i váš tip postupuje do hry o 10 hlavních cen, které jsme zmiňovali v upoutávce. No a samozřejmě vám blahopřejeme. A pro ty ostatní, pokud jste ještě neposlali tip na šarmantní osobnost za rok 2025, čekáme už jen několik dní. Koncem května začínáme sčítat. Tak pište.

0: než se rozloučíme, ještě jsem vám slíbila recept na detoxikační koktejl od kosmetičky a propagátorky zdravého životního stylu Vlasty Libotovské. Tady je.
1: Já vám teďka doporučím koktejl, který si uděláte, je jednoduchý. Nazbíráte si 6 až 7 kopřiv, dáte to do mixéru, přidáte 2 polévkové lžíce, buď třeba jarového syrupu, nebo třeba agávového, můžete i medu. Přidáte tam třeba i 3 lístky pampelišky, přidáte 1 banán, 1 celé jablko a 2 sklenice vody. To rozmixujete celé, hodně rozmixujete a vypijete. Je to úžasný detoxikační koktejl.
0: Tolik tedy kosmetička Vlasta Libotovská a její detoxikační koktejl, tak ho vyzkoušejte a dejte nám vědět, jestli chutnal, jestli zabral. No a s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe, se s vámi loučí i autorka Šarmu a moderátorka Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie pátrá po seniorovi z Hradce Králové. Sudetoněmecký sjezd protesty nenarušili. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko. A zítra bude až 29 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Policisté hledají 82letého muže z Hradce Králové, který odjel na kole z domu v pátek odpoledne. Trpí demencí a je zmatený. Kvůli věku a zdravotnímu stavu může být v ohrožení, uvedla krajská policejní mluvčí Karolína Macháčková. Senior odjel na zeleném skládacím kole z ulice U Jednoty, kde bydlí, včera kolem 15. hodiny. Nemá u sebe mobil, měří asi 160 až 170 cm, je hubený, má bílé vlasy, modré oči a je hladce oholený. Na sobě měl bílou bundu a modré tepláky. Policie prosí svědky, aby volali na linku 158. Sněhové pole, které každoročně zůstává nad Modrým dolem ve východních Krkonoších, roztaje letos podle zprávy Krkonošského národního parku rekordně brzy. Poslední měření ukázalo, že v lokalitě je už pouze necelého 2,5 metru sněhu. Takzvaná mapa republiky má průměrně rozlohu 850 metrů čtverečních.
3: Ukazuje to na skutečnost, že uplynulá zimní sezóna byla co do množství sněhu podprůměrná. Letošní maximum bylo 4,8 metru. Jde o absolutně nejnižší naměřenou hodnotu za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Je to důsledek nedostatečného sněžení. Nejvíc sněhu na mapě republiky správa Krkonošského národního parku zaznamenala v zimě 1999 až 2000, kdy tam bylo naměřeno 15,7 metru. Pod sněžkou Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Neznámý vandal poničil památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku. Červeným sprejem na něj namaloval hákové kříže. Policisti to oznámili na sociálních sítích. Na jižní Moravě přitom pokračuje sudetoněmecký sjezd.
4: Od památníku každoročně vychází pouč smíření, která připomíná takzvaný pochod smrti. Při něm v květnu 1945 zemřelo asi 1700 brněnských Němců, které Češi z města za nelidských podmínek vyhnali. Na pamětní desky někdo nasprejoval nacistické symboly, pokračuje mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.
5: Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
4: Proti akcím česko-německého smíření protestuje část veřejnosti i někteří politici. Návštěvníci si festival užívají.
6: Je to úžasné. Mám radost z toho, kolik Čechů je tu s námi. Skvěle.
4: Říká 81letý Wolfgang Tischler původem z Karlových Varů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2. Za národní tým skorovali Daniel Voženílek a Martin Kaut. Vítězný gól dal odrazem od brusle ve třetí třetině kapitán Roman Červenka.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou k 11 stupňům, na horách k 10 a na Broumovsku bude kolem 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 19 až 22 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli propadlé vozovce doprava řízena kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili

0: mohli v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
1: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
0: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku. Byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátského skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rylo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je ohromný.
0: Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Pasova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název Minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty Koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně, skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: na úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Ano. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.
3: Bin i de pantl kramasima komiche von Pilsner Mark.

0: hezky, ty obrazy. Má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako po naučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhně, to je jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festiválů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na to skvělá divadla a skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o tom, jak se festivalu dařilo. Například 10. výročí bylo prý určitou křižovatkou. Co to znamená pro jeho ředitelku Lucii Němečkovou?
1: Ten 10. ročník, máte pravdu, byl přelomový, protože po těch 10 letech jsme dosáhli určitého bodu vyčerpání, řekla bych. A my těch 10 let jsme celou dobu trnuli, jestli dostaneme peníze, kdy je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půl měsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si myslím vede velice zdárně.
2: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
1: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat, do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala, tahle té podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila a který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
2: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
1: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
2: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
1: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrtsezóny.
2: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
1: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
0: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích 15. století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
1: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaï, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu zatím ne, kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky, svíčkovou, že je pro mě také dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které se hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem Tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původní Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. Teď jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje, naše chování, jo, jak mluvíme, jo, a všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel, nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbůh. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce PES, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán. Yeah.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý. Řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy. Ty jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný z kořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat, když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak...

0: přihnojit, nebo čím by to bylo?
1: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
1: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
1: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu v podstatě, řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když však nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květu.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat, tak chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: rybářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohalkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
2: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
2: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. a v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

úterý. Nešťastný je v týdnu každý den. Splním, pane, ze snů aspoň některý.

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Straší dílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to pán!

0: Potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky,

0: že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
1: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
0: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
2: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že jo? To byl dům,
4: kde nějak prostě tam... My jsme zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Providence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím. Tak nikdy no, ne... Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší... Zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem si.
4: Karel, no, líbil, ne? Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že
3: já
4: to...
3: měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten, na... se, ne, ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil se,
4: já... jsme hráli, ze Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Filipovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla 10minutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různé otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelal a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova
1: vím, jak si to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My ale jsme, prosím nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to mě byl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, mi si měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: To byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
3: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládat,
4: nám... že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Jak jste říkal, hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Jeden přes hity, ano, to je to.
6: Jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brůzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha. Tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř. Já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. To nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byla tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
4: No.
3: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
3: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
3: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
3: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
3: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
3: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohledneme, podáším.
3: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče, no.
2: Já ti dám cigáro.
3: Ale to budete hodnej, vy máte Ameriky určitě, jak
2: tak. Nebudu.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
3: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
3: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
5: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
3: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, až dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomu to muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s all inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících dvou hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný. Důležití jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti, to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba, aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během... měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Tamagoči nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávějíc bývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně ano. Ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku, každá škola, a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli? Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, jestli můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No, jo? Ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí, třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi, jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Peťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Peťa ho nepřečte, já ho přečtu. A nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou párty, Jendo. Prosím pěkně, jo. Co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dej masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. A on říkal, no já nic znaju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ústup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc.
0: Ano.
1: Tak myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, který strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady

0: dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy. Škoda, že nesvítila, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: O tom mostu to jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle to, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce, třeba už by to mohlo být nějaký jo, takový formou hry nebo tak něco, jo. Ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakta, který si můžeme jako najít jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, jo, a, jako jo, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě. Je,
0: tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc. Díky.

pár přátel stačí mít. Mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co jsem se vrátil z nemocnice a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že by to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší.

0: A my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, ale co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body říci. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Haló, haló, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a ne pravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mně trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, pověste mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, věřila?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku, co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale mně prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu, návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně
0: No, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: Ale naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují služby, které se dají zaplatit. To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že? Takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda. No. Tady jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte. Jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže. 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
1: To není.
0: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
1: S jakýmkoliv nábytkem.
0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil, k čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život, to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak může, stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být
1: mají,
2: normálně,
1: ne. Ale nepoužívají to.
0: Peťo, pust to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes Fík, ten se nezapře, i ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan
1: no.
0: A už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci schodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že jo, nepozdravím.
1: Nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na schranu, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: Je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace, no. Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak chodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky, tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju vám.
1: Zdravím všechny posluchače. A hezký večer.
0: A vám taky.
1: A

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a říkal jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii, jako je, chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie, chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo? Na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil? Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma. V obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce, ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěl říct, takové nedostatky teda. No, tak napravíme to dobrý večer ještě jednou.
2: No, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak rodiče jsou v práci, že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo no, tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Vždyť přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak toto dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti. Tam,
2: malička,
0: ano, nemají čas.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění odmlučí, za co je, vole.
2: Ale potom, třeba. Jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je
2: Já si
0: fakt,
2: myslím,
0: ano.
2: Že spíš než ve škole. cítím já ano. svýho vyššího věku.
0: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vytat.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za 4 minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: No tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy neuměla celý. Ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo. To člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života, že jo? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: To já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se stala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: Promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, je pozor, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám. Ano, věřím tomu.
2: To je pravda.
0: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
2: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
0: Já vám taky.
2: I vám všem.
0: Děkujeme.
2: Na

0: Sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny ranní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se po ohlednu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátilo, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já na to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stovu, trhat merunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují, František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den, a to je dobrý jeden skutek. Jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho měli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš Jana. Jani, Jany, ježiš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili, ale koukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Ne, dělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově, o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Haliny Vondráčkové, ale tu dobu, kde se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako, že vůbec netuší, že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, to pojedem. Vysočina, Rangers, plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon, mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně postaru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to je v pořádku, kdo pak je tam?
1: Dobrý večer, Marie Štěvovská.
0: Ano.
1: Já už omlouvám se, že ším chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu. Tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národů, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně, jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole, prostě, já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekologické škole ve Svíchavech a ten taky říkal, prostě ty děti jsou tak zblblí těma kompjutrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat, jo. My jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně, jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám, já, no, protože to je, mají učitelé, ty se starají hlavně o to, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijde, prosím vás, teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nesplatu. Já tam řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
0: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení, pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
1: Jo, tak já budu mluvit.
0: Teď je to dobrý.
1: Jo?
0: Tak, Maruško, ven s tím.
1: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
0: Děkujeme. Jo? Maruško, díky.
1: Prosím vás, to je do osudkům, jo.
0: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
1: Jo, trápí, já jsem být, je to hrůza.
0: Jo, chápu.
1: Ale nic s tím,
0: soucítím.
1: Jsou horší věci na světě, že jo?
0: Ano.
1: Co si budeme povídat?
0: Děkuji.

0: naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověka v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Tady je Ani od Ostravy.
0: Ano, zdravím.
2: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství. Vůbec nikdo nic.
0: To je pravda.
2: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
0: Taky.
2: Ale teďka ty výsledky, polovička populace rozvedená.
0: Ale to bylo vždycky, to zase nepřehánějte, to bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
2: Já říkám, že to jsou moje názory.
0: Jo, to samozřejmě.
2: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
0: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
2: Dobře, to je jiné téma, já se jasně. To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole, kromě těch předmětů, které jsem

0: byla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Mm-hmm. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, které jsou špatné, a dávat příklady.
1: Ano.
0: Na to, a i to, to též potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
1: Mami, dej mi.
0: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
1: Já si to píšu. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy, děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to ne, to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobrý.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak, hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem.
0: Jejej.
1: No a
0: to je dám.
1: My jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to a se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní učitelka nám vždycky říkala, ano, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na to něco
1: ale ona to, paní učitelka, tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, no, jak vychovají ten,
0: tak, to je pravda,
1: odraz. To má mě všechno, co by po těch učitelích ještě chtěli.
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Je teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té, do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některý zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte. Víte, ještě
1: ostřeji.
0: Víte, já mám
1: snachu, která učí na škole, a tak mě to kolikrát teda, jsou tam ty jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě, no, je to pravda, to, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítěte si ani nevšimne, malej spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mít.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc, ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. to si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce, jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád, na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaujme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova, rodinný základ státu, když se nebudou rodit děti jako národ, vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím představte. Ano, Jan, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No, a to je ale o přístupu o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No, jenom jsem to chtěla říct. Jo. Jako
0: naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. No totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk to všimne hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju. Děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer. Víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, nad čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět, a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No, je to fakt, takovej ten základ, jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je to, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló.
2: Haló, tady ano. Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo, to by čistotě, mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajglu, cigaret, plno papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to no. Je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Mm-hmm.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle byl takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu. Než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? No házíš po zemi, vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď, když už tam jsou kamery, tak už by to...
0: Mohlo pomoci třeba, jak?
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno... No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo? Takže oni už jdou ze školky takhle vycvičený.
0: Šli jsme
2: do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď,
2: no,
0: jo.
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry, jenom papír. Jo, ale to je jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit zajeté věci.
2: No, papír je modrý, no. Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když budete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkování.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu.
0: Mm-hmm.
2: No už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky máme. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad přími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných rozhodně ne tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj, no ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sezbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmát, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mi se hrozně líbil ten příspěvek té paní. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mně líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak chtěla na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý přístup. Potom se mě líbilo o těch žvíkačka, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou. Mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný. Takže ty žvíkačky to nenávidím. Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo? Co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, ale když čtu, on psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo? Oni mají ty učitelé osnovy, a oni jako je musí plnit, čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím, a mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaké peníze, a mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2, tak ty peníze mě vzali, máš nějaké jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, jsem taková menší, oni byli tři velký holky. A já dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach, já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně, a já to zkrátím, já jsem se bála to říct doma, já jsem se bála to říct ve škole, já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela. A já už jsem věděla, že někde tam vyskočí spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům, hrama. A to ve škole jsme neměli dřív, jo? A teď v té školice jsem je to učila všecko. No a co ještě chci říct,
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
0: Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Taky dobrou noc, do dobrou. Olmiku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Měla to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn. Je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně jsem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice nehranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš, jako učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: kdybych
4: to je
3: nebyla,
4: důležitý.
3: Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu a možná všem těm civilizacím, protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1990.

0: 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
2: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
2: Ježiši.
1: No, mi to uteklo.
2: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
2: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
2: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
2: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
2: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
2: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
2: Počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
2: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
2: Hele, nezamlouvej to.
1: Není to,
2: nezamlouvej
1: co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
2: No, nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
2: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
2: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
2: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
2: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
2: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
0: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty. V režii Viktora Polesného.
3: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
3: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
3: změnu
1: to
3: toho repertoáru.
1: Takhle.
3: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
3: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
3: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říká jsem, ale já jsem za to chytrá holčička. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, ne, počkejte, od někaď vás znám. A já říkám, tak dělej, babo, já už a říká, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
3: No ne, že drží, to se skromná. To se já mám dojít.
1: No to je právě, víš,
3: zlepšuje se to.
1: No, zlepšuje se to.
3: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
1: Ne mastičky. Mastičky.
3: Mastičky ani
1: mastičky,
3: ty.
1: Mastičky ne, mám.
3: Nebo na noc takový
1: to. Nový a tady nový. No, dít, já jsem tady
3: tě
1: měla.
3: Řízli tě?
1: No, ale to už je dlouho.
3: Jo.
1: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Vorel říkal, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Hmm. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
3: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
1: poznat. Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
3: Jinak Pocovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako, že by ženský neměli?
1: Jedno.
3: No, proto to řekla.
1: Mě to je úplně jedno. No. Cher je přešívaná, ale a já, když ji vidím nějakým film, třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
3: No.
1: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zubu nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starej, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš, a Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
6: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Jsou druhou učiteli, můžu se na něco zeptat?
6: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
6: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
6: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně sprostá, a to tiše a rychle, a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni? Všichni. Šepková taky.
9: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
10: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
10: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
8: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
8: Koho?
10: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
8: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť. Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
11: Good morning, sunshine.
8: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
11: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
8: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
11: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
8: Promiň.
11: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
8: Já jsem ti řekl promiň.
11: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, vážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
8: Ježiši Kriste! Papej.
11: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady, tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam,
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
3: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriaková, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě zvěděl náš. A teď tam stál takovej kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila, nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla, hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si hrozný. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002. Svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.